0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky

0: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
1: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
0: Ano.
1: Vždyť je zima.
0: Tak čert ví, proč Josef Zima.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Ne.
1: Karl Krautgartner. Ano, tak. Můj bývalý šéf.

0: vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a vůbec, kamarádi.
0: A kamarádi. Byli, takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta ale... hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Koznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění vás.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je bez toho strudana?
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
7: Já tě zdravím, ahoj.
6: Ahoj.
7: Ručník nemám.
6: A mídlo?
7: Ne.
6: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
7: Ano, z jižních Čech.
6: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
7: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
6: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Znitruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala týma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to je opravdu zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky, vinou své nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pan Jablonský nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, Takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo,
1: to já jako si taky občas hraju, no, brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
4: taky Honzika Nedvěda třeba,
1: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějakého Klauze tam a hobla, Klauze, a je, to znám, ten tady byl, jo, Klaus a tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napadlo.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už.

0: Kvítkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, se říkám, moment. Sedl si na tu postel a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to strčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou udělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadně, tady jde pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukalo z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, jaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
9: No tak
2: pohybovým.
9: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
9: no to ne,
2: náhradu.
9: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
9: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje, ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako.
9: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
9: No, tak hele, už byla i deal, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje deal, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
9: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
9: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako by ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký jo? Máš rozsah?
9: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
9: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá, střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechci si s ní příští týden vyjet za

0: Co ty? Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
1: No bezvá, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
4: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
3: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
4: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
3: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
4: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
3: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkrátě. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
4: No většinou šáhat. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
5: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
4: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak i ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo, a pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
3: která to odnese.
4: Která to odnese.
3: Příště zase jiná.
4: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
3: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když protinasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 na 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak. Menšíka tam dejte si. Jo?
3: Menšíka dáme.
4: Ten je kumpa a je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Sochický hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
6: A kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě Kocourka, příjemný hor.
6: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečný.
5: Jenom zrzavou hlavičku má.
7: Kolegáček, no, rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechala, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte! Proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne, já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, určitě. Musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: Takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování. Že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je to další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás
3: poslouchají. Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme. Děkujeme. Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Do 3 cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to vyvíjí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se hezky.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipiera, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhle věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezavit, že ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hodně, řekl. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Horké počasí zvyšuje v Česku sucho. Opravy mostů na průtahu Libercem budou i příští 2 roky. V blízkosti dopravního letadla nad Prahou se objevil neznámý dron. Ráno bude polojasno, po zbytek dne jasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Půdní sucho v Česku se může v následujících dnech dál zhoršovat. V nadcházející vlně veder můžou teploty dosahovat až 40 stupňů Celsia. Extrémní sucho by tak mohlo kvůli tropickým teplotám v dalších dnech zasáhnout až polovinu území. Půdní sucho negativně ovlivňuje i úrodu. Čeští zemědělci letos očekávají ztrátu za asi 8 miliard korun. Kvůli nízkému počtu srážek a dlouhotrvajícím tropickým teplotám téměř na celém území Česka platí i výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následující 2 roky. Letos na podzim dokončí ředitelství silnic a dálnic úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd do Doubí a také opravu mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu nekončí.
2: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
0: Fírichův dům v Chrastavě na Liberecku bude mít střechu ze šindelů. Radnice musela změnit projekt, který původně počítal s doškovou střechou. Více než 200 let starý rodný dům malíře Josefa Fíricha opravuje od loňska. Náklady odhadovala na 5 milionů korun. Kvůli změně střechy ale vzrostou, říká starosta Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Přicházíme tam na šindelovou střechu z důvodu, že jednak se vyžaduje změna projektu a jednak se nám zdá ta šindlová střecha vhodnější. Bude to teda znamenat vyšší náklady o 300 tisíc korun.
0: Hrázděný dům z 19. století je státem chráněnou památkou. Při jeho opravě objevili řemeslníci černou kuchyni. Po dokončení prací si ji lidé budou moci prohlédnout jako součást muzea. U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí úřadu civilního letectví Jitka Ungerová. Piloti dron spatřili ve výšce nad 1 kilometrem, což je výš, než se můžou drony v dané oblasti pohybovat. Obrátili se proto na dispečink leteckého provozu. Žádné letadlo se díky včasnému nahlášení s dronem nesrazilo. Úřady ale teď vyšetřují, komu stroj patřil.
1: Počasí.
0: Dnes bude ráno ještě většinou polojasno, po zbytek dne převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 5. hodině 11. srpna v kalendáři a příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec vám od mikrofonu přeje Martin Kolín. Je tu úterní dobré ráno, jsme přímo na jeho začátku a můžu slíbit, že v následujících minutách se budeme věnovat také událostem v Semilech. Právě tam se totiž vydáme, neboť tamní radnice staví novou multifunkční budovu, a to u fotbalového hřiště. Nastínit můžeme, že bude stát téměř 70 milionů korun. A komu bude sloužit a komu tedy snad co nejdříve udělá radost, nejen to zmíníme v další reportáži, respektive v dnešní první během tedy úterního ranního času. Přejeme tedy příjemný poslech, přejeme hlavně dobré ráno a pokud možno co nejpohodovější úterý v naší společnosti.

0: S Věrou Martinovou jsme vkročili do dnešního dobrého rána, 11. srpna v kalendáři. My vás zdravíme nejen do nového dne, ale také u poslechu Českého rozhlasu Liberec. K tomu jsme slibovali, že se vydáme do Semil a můžeme zmínit, že půjde o sportovní kabiny, sociální zázemí, restauraci a také šatny. To vše budou mít k dispozici sportovci právě v zmiňované nové budově u atletického stadionu v Semilech. U sportoviště už vzniká. Například fotbalisté budou moct přímo z šaten vyběhnout na trávník.
1: Jedná se skutečně o plochu, která odpovídá současným kabinám, což odhadem je téměř 1000 m2, ale jsme jako ve dvou podlažích.
2: Nová budova pro sportovce tady bude dvakrát větší než ta původní, popsal vedoucí odboru rozvoje a investic Vladimír Bělonohý.
1: V tuto chvíli se kopou základy, připravuje se vše pro to, aby se pak dělali nějaký hydroizolace a mohla se začít nastavit betonový systém, který je z takových betonových tvárnic, který tvoří ty stěny. A opláštění je polikarbonátovým systémem, který má speciální protiteplnou úpravu, takzvaný heat block.
2: Kdy by mělo být hotovo?
1: Třeba termín dokončení konec května 2027. Bylo to záměrně také naplánováno, aby právě, protože se jedná o úplně velkou stavbu, je ideální to vysoutěžit tak, aby ta práce byla i na zimu a mohli se dělat vnitřní práce během zimy.
2: Co všechno tam budou mít sportovci v novém objektu k dispozici, popisuje nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
3: Především v ní budou nové a důstojné šatny pro sportovce. Zároveň tam bude nové občerstvení a bude tam zázemí pro techniku a správce stadionu. Původní kabiny budeme bourat až potom, co postavíme nové, tak aby se měli kde převlékat. Takže vlastně až dostavíme tyhle šatny, zkolaudují se a budou se moc používat, tak bude následovat demolice těch starých.
2: Současné kabiny už nemají dostatečné kapacity po tom, co město nechalo zmodernizovat atletický stadion.
3: Ať už to jsou atleti, ať už to jsou různá atletická soustředění, závody, hasiči, fotbalisti, opravdu ty kapacity nejsou dostatečné a hlavně ty stávající kabiny nejsou úplně důstojné na to, aby se tady konaly velké soutěže.
2: Náklady dosahují téměř 70 milionů korun. Podle původního projektu měla být provozní budova o něco menší a o polovinu levnější. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě během ranních a následně také dopoledního času očekáváme většinou polojasnou oblohu. Po zbytek dne bude už převažovat jasná obloha. Nejvyšší denní teploty dnes ale velmi příjemné 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 19 a 22 stupni a biometeorologická předpověď po dlouhé době už opět na jedničce na mírném stupni zátěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Po písni Michala Davida se alespoň na okamžik můžeme v ranních hodinách vydat také k odpolednímu programu Českého rozhlasu Liberec. Také po dnešní 13. hodině totiž vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok. Dozvíte se například i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr pro něj byla výhra.
1: Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje. A on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, ani jazz, ani jazz rock.
0: Já jen doplním, že si celý rozhovor s Vilémem Čokem, mimochodem tedy za mě velkého sympatiáka, můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: jakými omezeními bude potřeba počítat v Jablonci nad Nisou? Nejen na to se podíváme s Miroslavem Holubcem v dalších zprávách.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila z červnového 1,5%. V Jablonci nad Nisou začalo další omezení v Pražské ulici. Ta bude až do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřeno na represi, ale především na prevenci. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání všech 4 lidí odsouzených v případě týrání ženy v Siřemi na Lounsku. Hlavní pachatel Karel Novák dostal 15 let vězení, další 3 obžalovaní tresty od 5,5 do 6 let. Všichni se přiznali a žádají nižší tresty. Pokud fotbalista Jablonce ve čtvrtek postoupí ze 3. předkola konferenční ligy přes RFS Riga, nechají si odložit nedělní zápas 4. kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians. Utkání by se odehrálo až 2. září. Dnes bude ráno ještě většinou polojasno, po zbytek dne převažovat bude jasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na Českolipsku se 2 auta střetla s lesní zvěří na silnici číslo 9 u Jestřebí a také na silnici 38 u Dox. Projížděte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, za námi další zprávy Miroslava Holubce během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Za okamžik nás čeká také cesta do hlavního města. V tomto případě ale potěšíme milovníky Harryho Pottera. Přesuneme se totiž na výstavu, která připutovala do pražských Letňan. Nabídneme tedy pohled o tom, co momentálně nabízí. Myslím si, je přes prázdniny ideální výplň volného času. Po 17:30 přejeme příjemný poslech a nabídneme skupinu Katapult s písní Někdy příště.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Buchysta.
1: Karel Gott a také Charlotte Ella Gottová s písní trochu vzpomínkovou, trochu melancholickou, kterou jsme si měli možnost nabídnout ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. 5:40 k tomu a úterní dobré ráno může pokročit. Pokročíme také cestou do Prahy a vydáme se za světem Harryho Pottera. Právě ten totiž do hlavního města přijel. V Letňanech začíná velká interaktivní výstava věnovaná kouzelnickému světu. Zopakovat si pár kouzel vyrazila také redaktorka Monika Doležalová.
2: Takže raz, dva, tři.
3: Aurora!
2: Výborně!
4: To je Pubertův plánek.
5: To je?
4: Musíme se najít. Už, tady jsem.
6: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů. Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
7: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu, a za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
6: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravu kouzelného lektvaru.
4: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint, správně, pak tam mám a pearl dust. Příprava lektvaru se podařila.
8: Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
6: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
7: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadway, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
4: Na jak dlouho to tak je vlastně?
7: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny, abyste vlastně stihli všechno a určitě doporučujeme audioprůvodce.
6: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová,
0: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Léto nám pokračuje, byť tedy dnes o něco chladněji než v předešlých dnech. Během rána a z kraje dopoledne čekáme ještě většinou polojasnou oblohu, po zbytek dne již bude převažovat jasná obloha a nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes 19 až 22 stupňů Celsia, to znamená velmi příjemný den, který nás dnes čeká. Hlášený máme mírný vítr převážně severních směrů, který bude večer slábnout, a biometeorologická předpověď, ta se nám po dlouhé době opět vrátila na jedničku. Tedy na mírný stupeň zátěže. Přejeme dobré ráno v 5:47 ze studia Českého rozhlasu Liberec. Hlavně popřejeme, pokud možno, úspěšné úterý 11. srpna.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kdy hledáme signál?
1: Před pár dny Marek Ztracený, co by roli tuzemského umělce, nakonec připravil a zodkoncertoval jeden z největších tedy koncertů z pozice českých umělců vůbec v naší historii. Dnes jsme si ho měli možnost užít na vlnách Českého rozhlasu Liberec s písní Originál. A teď už se také díky našemu rozhlasovému archivu dostává ke slovu Ivo Niedrle, který před mnoha lety zavítal do našeho zábavného pořadu a mimo jiné tehdy vzpomínal na své herecké kolegy.
2: Starý pan Roland v Národním divadle v Mariše hrál Lízala a měl tam dialog s tou Marišou, když jí domlouvá a končí to a řekne jí, tak teda trp a odejde. No a on teda, je to jedno představení, teda řekl, tak teda prd a odešel. Ale vůbec to nevěděl. A za dveřma v zákulisí mu říkal, Františku, co jste to řekl? To bych řekl, no vy jste řekl, tak teda prd. A ta poctivost toho českého herce prostě mu nedala, že se vrátil na to jeviště, otevřel ty dveře. Ona ho naštěstí ta Mariša neposlechla, takže tam jenom trpěla, jak měla. A on se opravil a řekl, tak teda prd. A vyšel ven a povídá, to už se na to vyprdnu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Česku v těchto dnech vrcholí žně. Vězni z Rýnovic pomáhali s údržbou školky ve Vratislavicích. Přístavba libereckého gymnázia FX Šaldy bude hotová až na podzim. Ráno bude polojasno, po zbytek dne jasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Žně v Česku se chýlí ke konci. Zemědělcům zbývá sklidit posledních zhruba 5% obilovin a 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Úrodu letos zemědělci sklidí mnohem rychleji než minulý rok. Loni touto dobou měli sklizeny necelé 2/3 úrody. Podle rezortu letošní žně negativně ovlivnilo hlavně dlouhotrvající sucho a slunečné počasí. Podle Českého statistického úřadu bude letošní sklizeň podprůměrná. U obilovin statistici odhadují, že půjde o nejnižší úrodu za posledních 14 let. U řepky olejné by mohlo jít dokonce o nejnižší sklizeň za posledních 21 let. Odsouzení z jablonecké věznice Rýnovice pomáhají o prázdninách s údržbou mateřské školy ve Vratislavicích nad Nisou, informovala o tom věznice na svém webu. V minulém týdnu pracovalo ve školce pod dohledem vychovatelů celkem 8 vězňů. Pomáhali například s mytím oken, úklidem podlah nebo utíráním prachu. Na starost měli také údržbu zeleně nebo drobné opravy.
2: Odsouzení například natírali dveře a futra nebo zahradní domky. Pomáhali taky vyčistit chodníky. V závěru týdne přiváželi kamínky, pomocí kterých obnovili barevné panáky na chodníku, kteří slouží dětem na hraní. Podle věznice je pro odsouzené výpomoc ve školce smysluplnou formou zapojení do společnosti. Jejich pomoc zároveň školce usnadňuje přípravu na nový školní rok. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Nový pavilon gymnázia FX Šaldy v Liberci nebude na začátku školního roku hotový. Dokončení stavby za 211 milionů korun očekává vedení libereckého kraje během podzimu. Díky ní otevře gymnázium jednu třídu navíc. V novém pavilonu budou kmenové i odborné učebny, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro liberecký kraj.
3: Kromě tedy té jedné třídy, která by se tam měla stěhovat jako kmenová, tak v tom pavilonu je malý tělocvičný sál, je tam knihovna, kterou bude škola využívat, je tam třeba výtvarný ateliér a pak tedy třeba na střeše i venkovní učebna.
0: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných, informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev.
1: Počasí.
0: Dnes bude ráno ještě většinou polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní dobré ráno Českého rozhlasu. Liberec pokračuje také 4 minuty a to po 6. hodině. Zdravíme vás tady u poslechu a také do nového dne. Hlavně řidičům popřejeme šťastnou cestu. Právě nám tady pokračují prázdniny, pokračuje také léto a to je vždycky neodmyslitelně spjato i s řadou uzavírek, tak ať už jedete kamkoliv, hlavně tedy ideálně cestu bez jakýchkoliv komplikací. K tomu tedy společně s létem jsou většinou spjaté i vysoké teploty a ty neznamenají zátěž jen pro lidi. My se totiž vydáme do Kladrubského Hřebčína, kde museli změnit pracovní režim, aby koně výcvik zvládli. Tak jak se tedy musí právě tam přizpůsobovat tedy létu a vysokým teplotám, prozradíme už za okamžik v další reportáži úterního dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Skupina Olympic nám připomněla další nestárnoucí písničku, a to Nebe nad hlavou, v 6 hodin a 11 minut. Ještě v předešlých dnech nebe nad hlavou znamenalo většinou teplo, a tím teplem myslím vedra. Dnes tedy den o něco příjemnější, ostatně o počasí se společně budeme bavit už za okamžik. My se místo toho můžeme vydat do stájí a místo stájí noc na pastvině, anebo také posunutý tělocvik. Tropická vedra totiž pokračují a s horkem nebojují jen lidé, ale také zvířata. V národním hřebčíně Kladruby nad Labem kvůli vysokým teplotám posunuli pracovní směny, a to jak pro zaměstnance, tak pro samotné koně. Více uslyšíte v reportáži Josefa Kopeckého.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo? Tak tohle to zní, když kůň pije.
2: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
1: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
2: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
1: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
2: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po krmení je potom výcvik.
1: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
2: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
1: To znamená, že vaši zaměstnanci stávají v kolik?
2: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
1: Podle vedoucí průvodců Kladrubského hřebčína Kristýny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty zkrotit.
3: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem, a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
1: Na horko musí chovatelé myslet měsíce dopředu, ovlivňuje totiž třeba i rozmnožování koní, říká Jitka Rajchová.
2: Máme to naplánováno, takže zapouštíme klisny do polovičky června, právě proto, aby se nám ta hříbata rodila do konce května a abychom tu reprodukční sezonu, to zapouštění klisen, neprotáhli právě do těch dnů, kdy už nastupuje teplé počasí, protože potom už lze předpokládat nějaké ty reprodukční problémy.
1: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Z Kladrub nad Labem, Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Připomenutí dnešních teplot může být, myslím si, oproti předešlým dním velmi příjemná věc, neboť nejvyšší denní teploty dnes mezi 22 až 25 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia. Během rána a částečně také dopoledne očekáváme místy přechodně na většině území polojasno, po zbytek dne již bude ale převažovat jasná obloha. K tomu zmiňované příjemné teploty hlášený máme mírný severozápadní vítr. Na horách bude vítr čerstvý, během večera se bude měnit na severní až severovýchodní a u toho bude postupně slábnout. A biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce, tedy po několika dnech opět mírný stupeň zatížení. 6 hodin, téměř 18 minut, pokračujeme v ranním vysílání během úterý 11. srpna a už za okamžik si společně s Petrem Jungmannem dnešní datum budeme moci připomenout.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejlepší.
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou Horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

Mistě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Jak ovlivní výstavba nového centra urgentní medicíny možnosti v liberecké nemocnici? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během července na 5,6%, to je o 0,2 procentního bodu více než v červnu. Podle statistiky Úřadu práce je nejvíc nezaměstnaných na Českolipsku, a to téměř 6%. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žhářským útokem úřady v Litvě. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle. Druhé přípravné utkání před zářijovým startem extraligy se hrají hokejisté Liberce. 17 hodin vyjedou na let v Mladé Boleslavi ke konfrontaci s domácími bruslaři. Dnes bude dopoledne ještě většinou polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V České Lípě se v Litoměřické ulici střetlo osobní auto s motocyklem. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 6:30, za námi tedy další zprávy Miroslava Holubce, a to během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. S datem 11. srpna můžeme ve vysílání pokročit. Už za okamžik nabídneme další pohled do libereckého kraje, opět se pozastavíme u dalších aktualit a také zajímavostí a společně s dětmi, tedy před 7 hodinou, zamíříme o 10 let nazpět, konkrétně ale do Brazílie. V případě tedy, že přemýšlíte, co se před 10 lety právě tedy v této destinaci dělo, můžeme připomenout, že probíhala letní olympiáda. A právě jeden z pěkných historických úspěchů připomeneme také společně s nimi. Přejeme dobré ráno, hlavně tedy pokud možno vydařené úterý, řidičům už tedy v tomto čase šťastnou cestu, a pokud si chystáte na první ranní kávu, tak také dobrou chuť.

0: Návrat téměř o půl století nazpět. Ten jsme si teď měli možnost připomenout s Janou Kratochvílovou a právě písní Mám ráda tvůj smích. Ta nám dozněla v 6 hodin 38 minut během našeho ranního vysílání při úterku 11. srpna. Jen tedy doplňme, to byl návrat do roku 1977. Zpět ale do současnosti. Slibovali jsme přehled dalších aktualit Libereckého kraje a tak se můžeme hned z úvodu vydat na web Malé skály. Důležité informace máme pro tamní obyvatele. Dnes totiž mezi 9. hodinou a 14. hodinou a 30. minutou nepůjde elektřina, a to v části Mukařov. Seznam konkrétních adres, kterých se odstávka týká, najdete právě na stránkách Malé skály nebo přímo na ČES distribuce. A z důvodu mytí vodojemu dojde v Mukařově a Želci také zítra od 8 hodin až do 12 hodin k plánovanému přerušení dodávky pitné vody. Náhradní zásobování cisternou nebude zajištěno, tak tedy s tím bude rozhodně lepší počítat a připravit se na to. Vyrazit můžeme i do Vysokého nad Jezerou. Tam totiž v areálu šachty, konkrétně tedy šachty Petruškovy vrchy, proběhne tradiční hudební festival Keltská noc. Začíná ve čtvrtek 13. a končí v sobotu 15. srpna. Vystoupí například Tři sestry Divoký byl, Vypsaná fixa nebo Václav Neckář. Vstupenky na Keltskou noc můžete zakoupit v městské knihovně, případně program najdete na stránkách města, odkud my jsme informaci čerpali. A přesunout se můžeme i k tomuto víkendu. Právě o víkendu se totiž ve Smržovce na Jablonecku koná už 35. ročník letní slavnosti Eurion. Dny plné hudby, zábavy, adrenalinu, dobrého jídla, také setkávání a letní pohody. Začíná se v pátek, kdy v Lesoparku v Park hotelu vystoupí kromě jiných i česká hudební legenda Laura a její tygři. Celý program Eurionu najdete na stránkách Smržovky. I v tomto případě právě ze stránek Smržovky jsme program a také plány na víkend vyčetli.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě ráno a také dopoledne čekáme místy, přechodně poté na většině území polojasno, po zbytek dne již ale bude převládat jasná obloha. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, to je velmi příjemný výhled, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď nízká, tedy na jedničce, a k tomu mírný severozápadní vítr. Takový výhled tedy máme na počasí v úterý 11. srpna.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Italská skupina Ricky e Poveri, tedy v překladu Bohatí a chudí s písní Mama Maria, kterou já osobně mám spojenou většinou s cestováním na dovolenou, ještě tady na kazetách, dovolená v Chorvatsku, a k tomu právě tato píseň. Ta nám ostatně dozněla 10 minut před 7 hodinou. Dnes je to také 10 let, kdy judista Lukáš Krpálek získal na olympijských hrách v Rio de Janeiro zlato ve váhové kategorii do 100 kg a stal se tak prvním českým olympijským vítězem v judu. A tak se tentokrát předškoláků redaktorka Tereza Beránková zeptala, co je olympiáda?
1: Že cvičíš někde na nějakým hřišti a dostáváš tam medaile.
2: Co je to olympiáda?
3: Cvičíš na gymnastice a cvičíš závody.
4: Soutěž.
2: Jaké sporty jsou na olympiádě?
4: Třeba bruslení a takhle.
5: Hokej.
6: Florbal.
7: Můj teďka chodí rád hrát badminton se strejdou a včera na něm byl.
8: Třeba, že můžeš líst pozdě. To je horor. Se svý.
9: Že se tam může běhat a kdo bude první, tak vyhraje zlatou medaili.
10: Lyžování.
2: Znáš nějakou lyžařku známou?
10: Lucie a učila mě lyžování. Moje mamka taky lyžuje a Terku učila Tereska. Já lyžu moc hezky.
11: Moje mamka jezdila na snowboardu. Je snowboardistka.
2: Co se na olympiádě dostává za to, když jsem vítěz?
10: Medaile a pohár.
11: Trofej.
2: Jaká medaile může být?
10: Bramborová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Horké počasí zvyšuje v Česku sucho. V Jablonci přibydou lokality obsluhované poptávkovou dopravou. Po 5 letech znovu vyschl přítok Hejnického koupaliště. Dopoledne a částečně v dalších dnech bude zbytek dne jasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Půdní sucho v Česku se může v následujících dnech dál zhoršovat. V nadcházející vlně veder můžou teploty dosahovat až 40 stupňů Celsia. Extrémní sucho by tak mohlo kvůli tropickým teplotám v dalších dnech zasáhnout až polovinu území. Půdní sucho negativně ovlivňuje i úrodu. Čeští zemědělci letos očekávají ztrátu za asi 8 miliard korun. Kvůli nízkému počtu srážek a dlouhotrvajícím tropickým teplotám téměř na celém území Česka platí i výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo v prvním roce téměř 6800 cestujících. Jablonecká dopravní služba spustila v loni v červenci. Na začátku jezdil elektromobil do 4 oblastí, později přibyla 5. Letos v září dopravce přidá další 2, znovu také obnoví provoz v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde je určená zejména pro svoz dětí do školy. Červnový testovací režim se osvědčil. Nový jízdní řád chce jablonecká dopravní projednat přímo s obyvateli, říká její ředitel Luboš Vejnar.
5: Budeme mít v druhé polovině srpna setkání s obyvateli a budeme vlastně tam diskutovat nad podobou jízdního řádu nebo těch spojů, které tam budeme zajišťovat hlavně primárně pro ten svoz dětí do škol.
4: Přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku má vyschlý přítok. Situace nenastala letos poprvé, město má proto vybudovaný vrt, ten ale na obměnu vody nestačí. Voda je tak nadprůměrně teplá. Podle posledního měření hygieniků z 5. srpna je voda ke koupání vhodná, zhoršená je ale její průhlednost. Vedení Hejnic se vzhledem k situaci rozhodlo snížit vstupné ze 40 na 10 korun. Starosta Jaroslav Demčák za Starosty pro Liberecký kraj si nemyslí, že by se mohl přítok do koupaliště v nejbližší době obnovit.
6: Jenom když by začalo jako velmi výrazně pršet, ale to zase zavře tu sezónu jako koupací. Že? A v nejbližších 10 dnech, když jsem koukal na předpověď, tak tam není nic, co by to dokázalo obnovit.
4: Při zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země Abelarda de la Espriei se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí, více než 1500 domů je podle Espriei poškozených a 61 budov se zřítilo úplně. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno a vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě.
3: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Tanvaldo na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už tady 4 minuty po 7 hodině 11. srpna v kalendáři a ze studia Českého rozhlasu Liberec vás i v tomto čase zdraví Martin Kolíne. Jsme rádi, že jste si i dnes naladili ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec a tak můžeme nastínit také další reportáž, kterou ve vysílání nabídneme. Bude to návrat, a to konkrétně na Rally Bohemia. Připomeneme příběh Filipa Mareše, který jak na Liberecku, tak Mladoboleslavsku relativně úspěšně závod zakončil. Také nastíníme jeho plány v blízké budoucnosti. Zkrátka, na co se závodník připravuje. To nás tedy čeká už za okamžik v další reportáži úterního dobrého rána. Dobré ráno přejeme právě ze studia, přejeme hlavně příjemný poslech, pokud možno poklidné úterý a vydařený den.

0: s Václavem Neckářem Lékořice ve stejnojmenné písni 11 minut po 7. hodině. Další nestárnoucí píseň našeho vysílání, kterou jsme měli možnost si užít s datem 11. srpna v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. V něm jsme také slíbili pohled na Rally Bohemia a kalendář automobilových soutěží bude pokračovat víkendovou zlínskou Barum Rally. Představí se na ní také druhý muž z červencové Bohemky, a to Filip Mareš. Na tratích v okolí Liberce a Mladé Boleslavy sváděl souboj o vteřiny s lídrem domácího šampionátu Dominikem Stříteským. Právě s Marešem natáčel kolega Pavel Petr.
1: Co jste stihl vlastně mezi oběma závody domácího šampionátu?
2: Jednak dovolenou s rodinou, což pro mě byla po 3 letech nesmírně osvěžující záležitost. A jsem strašně rád, že jsme si ten čas na to vyhradili, ale zároveň jsem pokračoval v přípravě, v tréninku svým vlastním fyzickým, protože Barumka bude, nebo každoročně bývá vrcholem sezóny, i z tohohle pohledu je to uprostřed léta, bývá tam horko, je to nejdelší závod, takže je potřeba opravdu tu formu načasovat. A zároveň jsme chystali i techniku, takže kompletní revize našeho auta. Zase jsme komunikovali s technikama přímo z Toyoty ve Finsku, aby jsme to auto pokud možno posunuli na ten úplně poslední možný level.
1: Barum Rally a vy, jak jde to spojit dohromady?
2: Já mám Barumku hodně rád. Musím říct, že ty tratě se mi líbí. Já mám obecně rád, když je to úzký, rozbitý, což ta Barumka nabízí velmi často. Takže z pohledu jakoby preferencí těch tratí já se tam vždycky těším každý rok. Už jsme tam nějakou bednu i v minulosti urvali 2., 3. místa. Myslím si, že z Barumky mám. V těch posledních letech se nám tam tolik nedařilo. Myslím si, že máme nějaký 5. místa a že jsme vlastně za poslední roky ani tam nedokázali vyhrát žádnou RZ-tu. Na to nejsme zvyklí, normálně jsme zvyklí na to, že se nám to daří, takže letos to pokusíme zase vrátit do těch úspěšnějších kolejí a rozhodně budeme chtít hrát prostě co největší roli v popředí těch výsledkových tabulek.
1: Co konkurence? Je to závod i seriálu mistrovství Evropy, tak asi bude daleko větší než třeba při zmíněné Rally Bohemia.
2: Určitě jo, tak startovka už je vlastně venku, takže víme, že tam pár hodně dobrých střelců přijede. Hlavně Teemu Suninen, což je bývalý tovární jezdec Fordu, Hyundai, tak vlastně teď je ve velmi dobré formě, dokáže vyhrávat závody vlastně v té naší kategorii, jak ve světě, tak v Evropě. Takže jsem zvědavý na jeho výkon a myslím si, že tam je spoustu dalších rychlých pilotů, který i třeba ty zkušenosti s tou tratí Barumky už mají. Takže si myslím, že letos by to mohl být takový dobrý mix mezi Evropanama v uvozovkách a českýma posádkama.
0: Říká tady automobilový jezdec Filip Mareš. S ním natáčel kolega Pavel Petr.

0: počasí.
1: Léto pokračuje i nadále i během úterý 11. srpna, což je dobrá zpráva a myslím ještě lepší informace budou dnešní denní maxima 20 až nakonec 23 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni. Znamená to, že je tedy před námi velmi příjemný den. Očekáváme zataženou až oblačnou oblohu, jen tedy následně můžeme doplnit hlavně tedy z rána, následně přijde polojasno, ještě tady v dopoledních hodinách a odpoledne to už bude jasné na větší území. Ty teploty nakonec tedy umocní i mírný severozápadní vítr, ten bude na horách čerstvý a biometeorologická předpověď na jedničce. Takové počasí nás dnes tedy bude čekat v Libereckém kraji. Sluníčko a příjemné teploty. 7 hodin 18 minut ze studia Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme a přejeme dobré ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaká bude nakonec finální podoba Fírichova domu v Chrastavě, tedy myšleno ta rekonstrukce? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové

0: inflaci. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila z červnového 1,5%. Jirichův dům v Chrastavě na Liberecku bude mít střechu ze šindelů. Radnice musela změnit projekt, který původně počítal s doškovou střechou. Náklady odhadovala na 5 milionů korun, kvůli této změně ale vzrostou. Strážníci ve Špinderově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřeno na represi, ale především na prevenci. Energetická skupina ČES po výsledcích za první pololetí zvýšila odhad letošního čistého zisku. Nově očekává 31 až 35 miliard korun, tedy o miliardu víc, než předpokládala ještě na jaře. Za první polovinu roku ČES vydělal přes 18 miliard korun. Pokud fotbalisté Jablonce ve čtvrtek postoupí ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga, nechají si odložit nedělní zápas čtvrtého kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians. Utkání by se pak odehrálo až 2. září. Dnes bude většinou polojasno, alespoň z počátku, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme šťastnou cestu, a to hned tedy po zprávách Miroslava Holubce. 7 hodin 32 minut a u poslechu vás zdraví Český rozhlas Liberec. Byť tedy máme zatím zhruba polovinu prázdnin, otevřeme v následující půlhodině ranního vysílání téma ryze školské. A připomeneme tedy, myslím si, myšlenku, která koluje aktuálně celou Českou republikou, a to je zrušení devátých tříd. Nabídneme totiž pohled na statistiku, jak to zatím vypadá s tímto názorem, kolik lidí se s ním stotožňuje a naopak. Pak kolik lidí by bylo proti zrušení devátých tříd. To bude tedy téma před 8 hodinou. Do té doby ale společně stihneme probrat další aktuality Libereckého kraje, a to už za okamžik, a chybět nebude ani telefonát meteorologům. Hned po zprávách je tu skupina Buty a s nimi píseň František. Příjemný poslech a hlavně poklidné úterní ráno.

0: Petr Spálený a s ním další nestárnoucí píseň. Dlouho, dlouho spím, jak zpíval píseň, myslím si, idylická. Takové to ráno by rozhodně mohlo být více než optimální. 7 hodin 40 minut v případě, že už jste, ale vzhůru, tak vás zdravíme do nového dne, a to do úterý 11. srpna. Podívat se společně můžeme na další aktuality Libereckého kraje. Ku příkladu pro obyvatele nebo návštěvníky Jilemnice máme upozornění týkající se dnešního dne. To bude totiž tamní informační centrum po celý den uzavřeno. Tak s tím bude lepší počítat pro naše posluchače na Semilsku, a tady konkrétně v Semilech máme potom důležitou informaci, která se taky týká dnešního dne. To totiž bude přerušena dodávka elektrické energie v ulicích 3. května, Benešovská, také Komenského náměstí, Mikuláše Alše a ve Strážníku. Elektřina nepůjde mezi 10. až 15. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes se budeme moci bavit o počasí, a to společně s paní Klárou Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, myslím si, sluníčko, to je zatím příjemné zpestření toho dnešního rána. Prozraďte, vydrží nám po celý den, počítáme s nějakou oblačností nebo s nějakou zradou během úterý?
2: No, zatím není slunečné úplně všude, hlavně na severu kraje. Je ta oblačnost zvětšená, to by mělo vydržet během rána a dopoledne ještě, pak se ale vyjasní a po zbytek dne už bude převážně jasno. Teploty teď máme mezi 15 a 18 stupni, na horách okolo 11.
1: Oproti těm předešlým dním rozhodně můžeme mluvit o chladném ránu. Na druhé straně, myslím si, teploty jsou více než optimální, tak jenom pojďme doplnit, jak moc nám dnes porostou.
2: I ty dnešní maximální teploty budou chladnější než v předchozích dnech. Dnešní maxima čekáme mezi 22 a 25 stupni, na horách potom mezi 18 a 21.
1: Myslím si, tím pádem výhled více než optimální. Většinou, když jsme se bavili o chlazení nebo o jakémkoliv oteplení, tak to bylo v řádu spíše 10-15 stupňů Celsia. Tak myslím, toto ochlazení vlastně velmi příjemné. Já osobně jsem teda za něj velmi rád. Informace nám tedy v ranních hodinách, teď tedy přesně ve 7:45, předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Klára Bubnová. My za ně děkujeme, popřejeme hezký den, mějte se, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 48 minut během úterý 11. srpna se můžeme alespoň obrazně přesunout do škol. 3 z 5 lidí v Česku totiž odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, motoristé propadli. I přes sucho jsou zásobárny pitné vody v Jizerských horách plné. Škody způsobené vlky v Libereckém kraji klesají. Zpočátku bude polojasno, po zbytek dne jasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%, třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD, hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Více než polovina plochy vodních toků a nádrží ve správě Povodí Labe je zasažena mimořádným suchem. Mohou za to vlny veder s tropickými teplotami. Nejhůř jsou na tom drobné toky ve středních a nižších polohách, které jsou buď zcela vyschlé, nebo v nich zůstávají jen zmenšující se tůně. Ve vyšších polohách je pokles průtoků znatelný ve čtvrtině případů. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty ale zatím v Libereckém kraji nehrozí nedostatek pitné vody.
4: Dobrou zprávou je, že Liberecko je zásobeno, mám na mysli teďka pitnou vodu, z přehrad a ty jsou víceméně plné. Takže tam je vody dost a jak si o pitnou vodu se bát nemusíme. Samozřejmě, jestli to sucho se nám bude prohlubovat, bude záležet na srážkách, na větru a na teplotách.
2: V Libereckém kraji ubývá škod způsobených vlky na stádech hospodářských zvířat. Zatímco loni vyplatil stát zdejším chovatelům za první pololetí na náhradách téměř 1 milion korun 200 tisíc, letos je to zatím 436 tisíc. Pokles škod způsobených právě vlky je přitom patrný podle náměstka hejtmana Jiřího Kláště v 09 poslední dva roky.
5: To lze přičítat tomu, že opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. Ty ploty záchytné a podobně. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. A samozřejmě druhá věc je, že i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
2: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat. Baka v čele maďarského nejvyššího soudu skončil poté, co ho v roce 2011 odvolala vláda bývalého premiéra Viktora Orbána. Kritizoval totiž reformu justice, kterou Orbánova vláda prosadila. Podle verdiktu štrasburského soudu ale bylo jeho odvolání nelegitimní.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 2/263 mezi Horní Policí a Žandovem budou až do konce příštího týdne odstraňovat dřeviny podél komunikace. Technici vždy na dobu přibližně 10 minut zastaví dopravu. Počítejte se zdržením a jeďte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině, letní den nám pokračuje, a to nejen venku, ale také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. V tomto čase máme příjemný poslech přeje Martin Kolín a společně se tedy už za okamžik vrátíme do roku 2023 a připomeneme událost z Markvartic. Tamní vyhlídka byla totiž před pádem dětí v katastrofálním stavu. To uvedl znalec v rámci včerejšího hlavního líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v létě roku 2023. Jen doplňme, do nemocnic po události záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna firma. To je tedy téma, které za okamžik probereme ve vysílání, a to společně s redaktorkou. Přejeme dobré ráno a přejeme hlavně úspěšné a pokud možno poklidné úterý 11. srpna.

0: 12 minut po 8 hodině, to je čas, ve kterém jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání, a to v éteru Českého rozhlasu Liberec po písni Zahrada ticha, se společně budeme moci přesunout také za hranici našeho libereckého kraje. U okresního soudu v Děčíně totiž vypovídal v případu zřícení vyhlídkové plošiny Triangl v Markvarticích u Děčína, a to soudní znalec z oboru stavebnictví. Nehoda se stala v létě roku 2023 a záchranáři po ní převezli do nemocnic 8 zraněných dětí. Z obecního ohrožení z nedbalosti je obžalovaných 6 lidí a právnická osoba. U soudního líčení byla i naše reportérka Daniela Pilařová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. U okresního soudu v Děčíně vypovídal znalec z oboru stavebnictví, před soudním senátem prezentoval svůj znalecký posudek a prohlásil, že vyhlídková plošina byla postavená bez jakéhokoliv projektu, bez jakékoliv projektové dokumentace a nesplňovala žádné certifikace a normy, které měla správně mít. Podle znalce Jaroslava Marka byla konstrukce vyhlídky ze 60% schnilá.
2: Ty vady byly zjevný, protože tam celý kmen je popraskaný. Muselo se předpokládat, že když je kmen popraskaný povrchově, že není celistvý ani uvnitř. Ta údržba pravděpodobně prováděna nebyla, protože kdyby byla prováděna, tak by nebyla ve stavu, ve kterém byla zjištěna při pádu. Tato konstrukce mohla kdykoliv spadnout. Z mýho pohledu já jsem viděl už prvky, kdy byla rozlomená ta kulatina a kdy ta degradace byla uvnitř. Ale na povrchu, podle mýho názoru, i z fotodokumentace je vidět v řezu, že na povrchu být musela, protože nebyla jenom uvnitř.
1: Soudní znalec označil vyhlídku Triangl za černou stavbu, která neměla být vůbec používána. Podle něj by přesně tahle vyhlídka měla, kdyby byla ovšem v pořádku, nosnost kolem 500 kg.
0: Vypovídali už před soudem obžalovaní, tedy členové místního spolku Triangl, kteří se o stavbu vyhlídky zasloužili?
1: Vypovídali, vyjádřili lítost nad tím, jak celá událost dopadla a že se při ní zranili děti, uvedli ale, že plošina nenesla známky poškození nebo napadení houbami a hnilobou. Cítí se tedy nevinný a mají za to, že obžaloba je nedůvodná. Vlastníkem pozemku pod vyhlídkou je podle obviněných obec Markvartice a proto podle jednoho z obhájců neporušili povinnost starat se o stavbu. Soud už taky vyslechnul táborové vedoucí nebo bývalého starostu obce Markvartice. Já ještě dodám, že výčet zranění, které děti při pádu utrpěly, je následovný. Třeba zlomeniny hrudní a bederní páteře, zmoždění obličeje, mnohačetné zlomeniny, otřes mozku a další. A ta vyhlídka už na místě nestojí, nedlouho po jejím zřícení nechal spolek Triangl její zbytky odstranit a soudce nařídil další líčení, v tomhle případu přesně za měsíc, a naplánované ho má až do listopadu.
0: My události tedy o tom soudním líčení určitě sledovat budeme. Dnes tedy v úterý 11. srpna nám informace předala redaktorka Daniela Pilařová. Díky za to, přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě během ranních a částečně také dopoledních hodin čekáme místy, tedy polojasno, po zbytek dne již bude převažovat jasná obloha a nejvyšší denní teploty dnes, myslím si, velmi příjemné, 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, takovéto léto bych si klidně nechal líbit. Biozátěž dnes mírná, tedy na jedničce, a k tomu počítáme s mírným severozápadním větrem.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

11. srpna v kalendáři, což je den, který změnil americké dějiny justice. Je to totiž na den přesně 92 let od otevření věznice Alcatraz v San Franciském zálivu. Je to fenomén a ve své době známka těch nejhorších zločinců. Pojďme ale po pořadě. Své jméno Alcatraz dostal už na konci 18. století, tehdy tedy ve španělštině. Už od roku 1861 sloužil ostrov jako vojenská pevnost a vojenské vězení, a to dlouhé roky. Byl to symbol, který chtěla využít i americká justice. Proto se tedy můžeme přesunout do roku 1934, kdy se do vězení dostali první federální vězni. Šlo o místo pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince, a to hned z několika důvodů. Díky své lokalitě uprostřed zálivu se silnými vodními proudy, studené vodě, izolaci od okolí a tvrdému režimu útěk takřka nepřipadal v úvahu, i když pár pokusů přeci jen proběhlo. Většina z nich neúspěšně, jenže je tady jeden, u kterého se stále neví, jak nakonec dopadl. Frank Morris a bratři Anglinovi se pokusili uprchnout v noci na lodi slepené z pláštěnek. Od té doby je nikdy nikdo neviděl. Oficiální verze vyšetřování značí neúspěch. Neoficiální verze jasně značí úspěch. Když jsem zmiňoval také nejtvrdší kriminálníky, jedním z příkladů by mohl být i Al Capone, kterého pobyt nevratně změnil. Vězení vláda uzavřela v roce 1963, a to nejen kvůli úbytku nutnosti na takové zařízení, ale také kvůli nákladům. Dnes už místo slouží jako muzeum a turistická destinace, nebo minimálně fungovalo. Podle posledních zpráv z května letošního roku žádal americký prezident Trump o 152 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 3,2 miliardy korun na obnovení a znovu otevření vězení.

0: Michali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. V Jablonci nad Nisou začalo další omezení v Pražské ulici. Ta bude až do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici výrazně omezí pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební

0: práce. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žhářským útokem úřady v Litvě. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle. Dvě české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sémanová i Barbora Janíčková. Čeká je trať 100 metrů volný způsob. Dnes bude zpočátku ještě většinou polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté a za námi další zprávy Miroslava Holubce během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec v kalendáři 11. srpna. A jak čas napovídá, za okamžik už se můžeme těšit na krimi příběh. Ten občas bývá vtipný, občas bývá úsměvný, někdy je poučný a dnes v něm doplníme, myslím si, dobrou zprávu. Vydáme se totiž do nového boru, kde tamní policisté dopadli žháře. Co tomu předcházelo a jak se tedy žhář nechal nakonec dopálit, to se dozvíte už za okamžik. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Věra Martinová s další písničkou, která nám nezestárla. Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase v 8 hodin a 40 minut. To byl návrat do roku 1989, kdy píseň tedy nakonec byla vydána. Pravda, rok 1989 v Evropě i u nás byl velmi podobný. Můžeme připomenout listopadové události, tedy i protesty proti bývalému režimu. K tomu, když se podíváme do světa, situace byla velmi podobná. Například připomeňme, že v roce 1989 padla Berlínská zeď. Tolik tedy jenom ve stručnosti rok 1989. My jsme před okamžikem ale slibovali pohled do současnosti, a to konkrétně na Českolipsko. Při hodnocení nejrůznějších trestných činů se totiž kromě jiného posuzuje i jejich společenská nebezpečnost. Dva takové skutky bude v našem dnešním krimi příběhu hodnotit Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Letošní léto je obzvlášť horké. Většina meteorologických stanic v Česku přepsala své rekordy, zemědělci s obavami očekávají konečný účet po suchém období a vodáci zahazují pádla a zakládají kluby pěší turistiky. Dovolenkáři ruší nasmlouvané zájezdy na jihu a jedou radši někam, kde nezuří požáry. Zkrátka, tento způsob léta zdá se mi poněkud přehřátým, abych parafrázoval Antonína Důru z Rozmarného léta. O to nebezpečnější se mi zdají skutky muže z Nového Boru, který předminulý týden v tamním lesním porostu založil hned dva požáry. V prvním případě zapálil cigaretou hromadu suchých větví a protože oheň zasáhl sotva úsek o rozloze 5x5 metrů, rozhodl se to vylepšit a o pár hodin později zapálil suchou trávu a to už hořela plocha přibližně 300x400 metrů. V oficiální zprávě se píše, že policisté žháře dopadli týden krátce po spáchání druhého skutku. V současné době je celá věc kvalifikována jako přestupek a je předmětem probíhajícího šetření s tím, že policisté nemohou vyloučit případnou změnu právní kvalifikace. A mě jako rozhořčeného občana okamžitě napadlo, no to bych prosil. Když někdo v období extrémního sucha naprosto úmyslně zapaluje les, notabene dvakrát, tak patří za mříže, buď to ve vězení nebo spíš v psychiatrické léčebně. Podle mě překročil tu tenkou hranici mezi žhářem a pyromanem. Kdyby něco podobného udělal například ve Španělsku, kde letos zuří největší požáry, asi by ho dav zlinčoval. Nikomu nepřeju ztrátu osobní svobody, ale jeho skutky opravdu zavánějí obecným ohrožením. Nevím, kolik bylo ohroženo lidí, ale v nebezpečí se rozhodně ocitla všechna zvířata v lese, o hmyzu v trávě, který je dnes skoro ohroženým druhem, ani nemluvě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pro příznivce léta, ale ne příznivce vysokých teplot, myslím si dnes více než ideální předpověď. Během rána a částečně dopoledne čekáme polojasno, po zbytek dne již bude převažovat jasná obloha. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. K tomu hlášený mírný severozápadní vítr a pro dnešek biometeorologická předpověď už tedy mírná, to znamená na jedničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písní Kovboj zpěvačky Anika míříme k závěru našeho úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. 8 hodin 51 minut. Za okamžik se tedy můžeme těšit na dopoledne pod Ještědem. Dnes nastíním, že vás dopoledním vysíláním bude provázet kolega Aleš Masník a společně s ním se hned po 9. vydáte například na Jablonecko. Právě Jablonecká dopravní totiž bude rozšiřovat poptávkovou dopravu. Jakým způsobem, kde se tedy to rozšíření nakonec projeví, to vše se dozvíte právě v dopoledním pod Ještědem, tedy po 9. hodině. Do té doby nabídnu Michala Hruzu, s ním například píseň Zakázané uvolnění a 8 minut před 9. hodinou se od mikrofonu loučí Martin Kolín. Přeji pěkný den.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stát na čtvrtek plánuje zátěžový test aplikace e-doklady. Opravy mostů na průtahu Libercem budou i příští 2 roky. Vězni z Rýnovické věznice pomáhali ve školce ve Vratislavicích. Dnes bude zpočátku polojasno, po zbytek dne jasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Veřejný zátěžový test e-dokladu chystá ve čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i následující 2 roky. Letos na podzim dokončí ředitelství silnic a dálnic úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd do Doubí a také opravu mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu nekončí.
2: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to 3,5 most, který teda musí kompletně dolů.
0: Odsouzení z jablonecké věznice Rýnovice pomáhají o prázdninách s údržbou mateřské školy ve Vratislavicích nad Nisou, informovala o tom věznice na svém webu. V minulém týdnu pracovalo ve školce pod dohledem vychovatelů celkem 8 vězňů. Pomáhali například smytím oken, úklidem podlah nebo utíráním prachu. Na starost měli také údržbu zeleně nebo drobné opravy.
3: Odsouzení například natírali dveře a futra nebo zahradní domky, pomáhali taky vyčistit chodníky. V závěru týdne přiváželi kamínky, pomocí kterých obnovili barevné panáky na chodníku, kteří slouží dětem na hraní. Podle věznice je pro odsouzené výpomoc ve školce smysluplnou formou zapojení do společnosti. Jejich pomoc zároveň školce usnadňuje přípravu na nový školní rok. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni čeští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhá lépe poznat slunce a jeho chování. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia. Pár bude mírný vítr severních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je to 9:04 a další vysílání Českého rozhlasu Liberec. Začíná dopoledne pod Ještědem, ve kterém vás Pavel Kudrna provede zámeckým létem, kdy můžete také i soutěžit. Podíváme se do Českého ráje, tam navštívíme tremskou osadu El Toro, ta vznikla před 100 lety a už za chvíli přijde do studia reportérka Kateřina Kubíčková. Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou se od září rozšíří o 2 nové oblasti. Nově tak lidé dojedou speciálním elektromobilem už do 7 lokalit, která to jsou. A jak se služba v prvním roce fungování osvědčila, to uslyšíte právě od ní za pár chvil. A k tomu vám pohodový poslech přeje Aleš Masník.

0: 9 hodin 12 minut, dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a také písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková a To je štěstí. Lidé v Jablonci nad Nisou se od září dostanou poptávkovou dopravou do dalších dvou oblastí. Celkem už jich bude ve městě 7. Znovu by měla začít fungovat také poptávková doprava v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Podrobnosti má redaktorka Kateřina Kubíčková. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jaké oblasti bude jablonecká dopravní nově obsluhovat?
1: Od září budou moct službu využívat taky lidé z Kynastu nedaleko jabloneckých pasek a taky z Lukášovského údolí. Obě oblasti jablonecká dopravní podle ředitele Luboše Vejnara začne obsluhovat v září. Jezdit do nich bude 9-místný elektromobil, který už aktuálně jezdí do zbylých 5 oblastí.
0: Je o tento typ dopravy ve městě zájem?
1: Jablonecká dopravní službu spustila vloni v červenci a podle mluvčí jablonického magistrátu Jany Fričové ji za první rok využilo téměř 6800 cestujících. Poptávková doprava ve městě nahradila autobusovou linku do Lesní ulice přes Dolinu na Hutě a taky linku, která zajížděla přes jablonecké paseky do Jindřichova. Obsluhuje i oblasti ohraničené ulicemi Dlouhá, Pražská a Nová Pražská, kam MHD vůbec nejezdila. Čtvrtou oblastí je Novoveská ulice a okolí. A v listopadu ještě jablonecká dopravní přidala oblast Dobré Vody a Petřína.
0: Kromě toho letos také přibyla oblast Rychnova u Jablonce nad Nisou, je to tak?
1: Ano, letos v červnu začala jablonecká dopravní testovat poptávkovou dopravu v okolí Rychnova. Na rozdíl od zbylých oblastí tam ale doprava jezdí v konkrétní časy, a to ráno a pak popoledni. Slouží totiž zejména pro děti z okolí na cesty do školy a ze školy. Sváží je z Pelíkovic, Kopaniny, Klíčnova a Pulečného. První měsíc testování podle Vejnara ukázal, že je o službu zájem, a proto ji jablonecká dopravní od září opět spustí. Chce ale jednat o tom, jak budou časy nastavené, aby mohla služba fungovat i pro ostatní obyvatele. Ještě doplním, že v Rychnově u Jablonce nad Nisou jezdí druhý z elektromobilů, který má dopravce k dispozici. Do budoucna plánuje pořídit ještě třetí vůz.
0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byla reportérka Kateřina Kubíčková. Kateřino, děkujeme a brzy naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňská kapela Mandraži a také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnes máme 11. srpen roku 2026. No a pokud pohlédnete do kalendáře, tak dnes slaví Zuzany. Tak znáte-li nějakou ve svém okolí? Určitě jí nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Rozhodně to udělá radost. Zbalit si pár nejdůležitějších věcí do usárny a vyrazit na čundr. Připomíná vám to období vašeho mládí? Dnes už chození na čundry obvyklé není, přesto stále ještě občas někde najdeme nějakou tramskou osadu. Osada El Toro na Hruboskalsku v Českém ráji vznikla už asi před 100 lety, ale to zraje také v novém filmu Léto v Českém ráji, který nedávno dorazil do našich kin. Jak osada vypadá a jestli tam ještě nějací trampové chodí, zjišťovat náš reportér Patrik Fischer.
1: Když nechápeš a nerozumíš tomuto místu, nechoď sem. Nikdy nerozdělávej oheň na ohniště za chatou. Ahoj. Tak přesně tento nápis vítá trampy v trampské osadě El Toro. Osada se schovává kousek od silnice přímo na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje v přírodní rezervaci pod Trosecká údolí. Úplně nejbližším bodem, který tady najdete, tak to je údolí Žehrovky, turistický rozcestník. Od něj je to do osady nějakých 150 metrů. Hned za osadou protéká řeka Žehrovka, která ale takhle v létě je poměrně vyschlá a zarostla, takže na koupání to tady úplně není. Na koupání ale můžete využít nedaleký věžický rybník. Trampové do El Tora už nejezdí, protože, jak jsem se dozvěděl, přístup už tam není, ale lidé, kteří pobývají tady v okolí, tak si to ještě pamatují. A jednou z těch pamětnic je paní Hana. Vy jste říkala, že jste se tam byla i docela nedávno přímo v té chatičce podívat, jak to tam vypadá.
2: Já jsem tam byla před 5 lety a opravdu je to jedna místnost s krbem, gauč tam je. No prostě jedna místnost taková zabydlená, no.
1: Tak zkusil jsem přímo u chatky vzít zakliku. Bohužel dovnitř se dostat nedá a když se tady rozhlížím, tak nikde nevidím ani klíče.
3: Pan s trampskou přezdívkou Novťa, jak dlouho jste jezdil po těch trampech?
4: Asi 40 let. Jsem jezdil jako mimo Český ráj. No to je takový moc domácí, no.
3: Jak na to vzpomínáte? Co vás na tom tehdy třeba bavilo?
4: Já pamatuju, že mě po Českém ráji naháněli STBáci, PSVB, takový ty, co pomáhali ty lesní stráži, nebo jak se tomu tenkrát říkalo. A my jsme rádi se s nima honili, tady byly zábavy, tady se tancovalo. Jo, v Českém ráji byla spousta osad, že jo. No, ale no. Já jsem tady, naposledy jsem tady potkal trampa, asi právě před těma 5 rokama, kdy jsme jeli z Malý Skály, tam z těch jeskyň, a málem jsem toho posledního trampa přejel. Že tady, nečekal jsem, že na ní narazím vůbec, jo. Kde se vzal, tu se vzal, najednou tam byl jeden tramp. No. Ještě pěkně s usárnou a šlapal někde z Malechovic ze zastávky.
1: Nový film Léto v Českém ráji sice osadu El Toro možná spopularizuje, nicméně trampové se do ní už spíš nevrátí. Také v Českém

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má přes 60 tisíc lilií. U nás nositelek hebrejského jména Šošana, tedy Zuzana.
4: Všechno?
3: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Od 10 do 20 hodin se každou půl hodinu promítalo 6 obrazů. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
5: Lukáš, ty jsi to dokázal! Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem!
3: Zboural všechno, co mu stálo v cestě. Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. V loterii Sportka padla před 3 lety tehdy 7. nejvyšší výhra v historii. Přes 185 milionů korun. Výherce si vsadil náhodný tip na čerpací stanici kdesi na Karlovarsku. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl 2 auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. Byl mimo jiné spoluzakladatelem a spolumajitelem tehdy největšího podniku v monarchii na výrobu těstovin. A já přeju pěkný den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snážíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučení. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Bratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na posteli leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo a v tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vody a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou noví a že kníže jde rovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium. Víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kameny, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Frýdlantu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Frýdlantu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme tam tud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Frýdlant znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom frýdlantském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Ptačí Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku z Frýdlantu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Výborně. Se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinou se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jablonci přibydou lokality obsluhované poptávkovou dopravou. Nezaměstnanost v Libereckém kraji je stále třetí nejvyšší v Česku. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově. Dnes bude zpočátku polojasno, po zbytek dne jasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo v prvním roce téměř 6800 cestujících. Jablonecká dopravní službu spustila loni v červenci. Na začátku jezdil elektromobil do 4 oblastí, později přibyla pátá. Letos v září dopravce přidá další 2. Znovu také obnoví provoz v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde je určená zejména pro svoz dětí do školy. Červnový testovací režim se osvědčil. Nový jízdní řád chce jablonecká dopravní projednat přímo s obyvateli. Říká její ředitel Luboš Vejnar.
2: Budeme mít v druhé polovině srpna setkání s obyvateli a budeme vlastně tam diskutovat nad podobou jízdního řádu nebo těch spojů, které tam budeme zajišťovat hlavně primárně pro ten svoz dětí do škol.
0: Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během července na 5,6%. To je o 0,2% víc než v červnu. Podle statistiky úřadu práce je nejvíc nezaměstnaných na Českolipsku, a to téměř 6%.
3: Během července přibylo v registru 1986 nových lidí. Celkem je tak v regionu přes 17 000 nezaměstnaných. Po Ústeckém a Moravskoslezském kraji jde tak o třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku, a to už od začátku roku. Podle ředitelky Krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové teď ale do situace na trhu práce zasahují letní prázdniny a dovolené. Řada žen také odkládá nástup do práce až na začátek školního roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a sociální zařízení. Součástí bude i restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Budova bude dvakrát větší než ta původní. Jak vysvětlil nezávislý místostarosta Tomáš Sábl, současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev.
1: Sport.
0: Hokejisty Liberce čeká druhé přípravné utkání. Od 17 hodin nastoupí v Mladé Boleslavi proti domácím Bruslařům. Trenéra Bílých tygrů Jiřího Kudrnu těší, že už se naplno do přípravy vrátil uzdravený útočník Tomáš Filipy.
4: Další pozitivní zpráva je, že prostě se po takový dlouhý době vrátil do toho procesu herního, trénuje naplno na 100% a další důležitá zpráva pro nás, že je zpátky a že to zvládnul a trénuje už dlouho bez omezení, takže další pozitivní zpráva.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno, po zbytek dne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 mezi Bílým kostelem a Hrádkem nad Nisou dnes dopoledne opravují vodorovné dopravní značení. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: S vámi je dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a k tomu vám přejeme pohodový poslech. Po 10. hodině se v seriálu týdne budeme věnovat suchu, které trápí zemědělce, stavaře i zahradníky. V dnešním díle budeme s redaktorkou Janou Švecovou se zajímat o to, jak se suchem bojují města Libereckého kraje. A už za chvíli se s regionálním stopařem vydáme na výlet do bývalého vojenského prostoru Ralsko, kde se nachází řada drobných památek. Na časy dávno minulé navštívíme původní poustevnu, později barokní kapli svatého Eustacha, která sloužila mimo jiné i k sušení padáků.
1: Dopoledne pod Ještědem s Alešem Mastníkem.

0: 10 minut po 10. hodině zastavení s písničkami, které nestárnou, a také Hana Zagorová. Už více než 300 let stojí na severovýchodním okraji chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, původně poustevna, později přestavěná na barokní kapli svatého Eustacha. A ta je jedním ze dvou dnešních výletních typů regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne z lesů mezi Ralskem, Hradčany a Mimoní, z míst, které bývaly zakázaným vojenským prostorem a které jsou ve správě vojenských lesů a statků. A právě jejich lesní pedagog Jan Kobr je naším dnešním průvodcem. Jan tu zná spoustu krásných míst, které já jsem ještě nestačil objevit. No a jedním z nich je právě kaple, ke které přicházíme, kaple svatého Eustacha z počátku 18. století. Kaple umístěná v nádherném borovém lese. Miluju tu vůni, která se nám tady line, ale kdo a proč tady vlastně nechal kapli postavit?
2: Dobrý den, kapli tady nechala vystavit velkovévodkyně toskánská Anna Marie Františka jako takové meditační místo. Byl tu původně větší kostelík, ale ten potom byl zbořen po tom, co císař Josef II. Toto místo zrušil a místní si ho rozebrali. Byl tady jenom takový zbytky, na kterých se potom vystavila tato kaple.
1: Tahle kaple má, řekněme, odhadem tak nějaké maximálně 4 na 4 metry, možná ani tolik to v tom čtvercovém půdorysu nebude. Jen nemůžeme se podívat dovnitř, protože samozřejmě palátka je totiž zrenovovaná a tak je i jaksi tedy zabezpečena. Jsou tady takové dřevěné dveře, vrata, nebo jak bychom to nazvali, každopádně je to dělané ze čprdlení, takže je vidět dovnitř a my už vcházíme do kaple, kde je i pozůstatek nějaké výmalby.
2: No to je právě svatý Eustach, je to jenom zbytek, je to vršek, ten spodek byl zničený vlastně za pobytu sovětských vojsk, stejně jako celá ta kaple byla velmi poničená a my můžeme usuzovat z toho, že vedle něj je jelen z parohy, což byl takovej symbol vlastně svatého Eustacha.
1: Kdo to byl svatý Eustach vůbec?
2: Tak to byl původně vojevůdce, který pronásledoval křesťany a na jednom z lovů honil jelena, který se zastavil a mezi parohy se mu rozsvítil kříž a jelen vlastně hlasem Kristovým mu řekl, aby se nechal pokřtít. On se původně jmenoval Placidus a on se nechal pokřtít a stal se vlastně takovým symbolem, patronem vlastně myslivců.
1: Já jsem myslel, že to je svatý Hubert.
2: I svatý Hubert, ale třeba i svatý Jilí.
1: Aha, tak ono jich je víc. Nicméně na té fresce, která je zrekonstruovaná, to, co se podařilo prostě zjistit, vlastně to, co tady bylo, tak je tady takový pozůstatek po pobytu sovětských vojsk, nějaký název azbuku, já to nevyluštím.
2: Já taky ne. Ne, že bych si azbuku nepamatoval, ale přečíst to nelze a těchto nápisů tady bylo mnohem víc po celý kapli.
1: Tak teď už jenom na závěr, kudy se sem dostaneme, protože my nejsme úplně na značené stezce, v mapách samozřejmě Eustachova kaple je, ale kudy?
2: Dá se sem dojít v podstatě ze dvou míst. Jedno výchozí místo je infocentrum u nás v Hradčanech, kde potom po žluté turistické značce se můžeme dojít a kousek po neznačené lesní cestě asfaltka. No a nebo se dá dojet autobusem tady na Boreček a potom je to sem opravdu kousek.
1: No a odpoledne pro vás máme ještě jedno takové trošku utajené místo a to bude bývalý železniční most na vlečce na letiště.
0: Hostem vysílání Českého rozhlasu Liberec byl regionální stopař Jaroslav Hoření. Jaroslave, díky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou odpoledne.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z klasických letních nahrávek na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, Léto jak má být a také Karel Zich. Tak jaké je to ideální léto podle vás? Jsou to teploty třeba do 20 stupňů, když občas prchne a už vykukují kloboučky hřívku, anebo máte rádi minimálně 30 stupňů ve stínu. Alespoň já se při těch teplotách, které lezou nad 30 stupňů, vyloženě trápím a tak mám raději spíš chladnější průběh léta. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území České republiky. Sucho to je i téma našeho seriálu týdne. V dnešním díle redaktorka Jana Švecová zjišťovala, jak se s problémem potýkají města nebo třeba zahradnictví. První zastávkou bylo zahradní centrum v Chuchelně u Semil.
1: Tak tady se, přestože není brzké ráno nebo pozdní večer, intenzivně zalévá. Zahradní centrum Chuchelna u Rybníka, vy asi problém se zaléváním nemáte nebo s vodou?
2: Nemáme problém s vodou, ale zalévat musíme prakticky od rána do večera. Je tu brigádnice, která když začne na jednom konci, tak na druhém skončí a může začít znova, poněvadž výpad je velký a ty tepla extrémní, tak se musí stále zalévat.
1: A vy se staráte také o městskou zeleň v Semile. Co to obnáší?
2: Tam je to složitější, že si vodu musíme vozit sebou v cisterně, aby jsme udrželi veškerou tu zeleň živou, což vlastně ani pořádně nejde. Prioritně dáváme všechno, co je v nádobách a nově vysázené stromy a to, co roste, tak si musí poradit samo. Rostliny se brání někdy sami, že žloutnou nebo opadávají listy, ale to je přirozený. Snažíme se udržet nejfrekventovanější místa, díky tomu, že dostávají stále zálivku.
1: A stále to znamená, jak často?
2: Něco třeba častěji, ale většinou dvakrát týdně, když dostanou větší dávku vody, tak to postačí.
1: Na zálivku zeleně se samozřejmě zaměřují i další větší města, třeba v Jablonci nad Nisou, říká mluvčí radnice Jana Fričová.
3: Kropíme jak rostliny v nádobách, tak i záhony. Stromy ty se zalévají jednou až dvakrát týdně, anebo podle potřeby, když vyloženě je vidět, že panuje velké sucho, anebo předpověď je taková náročná, tak se třeba zalévá víc. Rozhodně se zalévá nová výsadba stromu.
1: A už jste zaznamenali třeba v parku nebo v té veřejné zelení nějaké problémy, jako s vysycháním třeba trávníků?
3: Trávníky vysychají, to ano. A tomu říkají vlastně tady pracovníci seno nastojato a to se potom tedy seče. Jinak se seč omezuje, aby zem nevysychala. A když už se seče, tak brzy ráno na 10 cm výšky.
1: Tady v Jablonci nad Nisou by se předpokládalo, že se zalévá vodou z přehrady, ale jak mi říká Jana Fričová, je to jinak.
3: Tak my máme k dispozici retenční nádrže. Jednak jsou vybudované pod technickými službami a jednak velká retenční nádrž je pod Anenským náměstím a tam je svedená voda ze střech domů. Ta vznikala před několika lety, když se dělalo odkanalizování centra, tak vznikla i velká retenční nádrž.
1: A jak je to s kropením ulic?
3: Kropíme samozřejmě ulice, a to hlavně ten střed města a okolí nemocnice, aby bylo zvlhčené. A nejen se kropí vozovky, ale stříká se voda i do vzduchu. Samozřejmě používáme pitnou vodu právě kvůli tomu, že se rosí vzduch.

0: Král českého country Michal Tučný a frekvence Českého rozhlasu Liberec. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale třeba v roce 1986 se fotbalové mistrovství světa tehdy konalo v Mexiku, ale československá reprezentace se tam probojovat nedokázala. No a v roce 1986 také vznikla speciální verze téhleté skladby. Michal Tučný nahrál k této události vtipnou fotbalovou verzi, která reagovala na tehdejší neúspěch československých fotbalistů. Tak nevím, co by po mistrovství světa letos natočil znovu. Do spotřebitelského servisu tentokrát Josefu Černému napsala svůj dotaz paní Růžena. Koupila si kuchyňský strojek, který jí ale nevyhovuje. Při strouhání totiž zanechává velké kusy potravin, které nelze použít pro dítě.
1: Reklamace nebyla uznána s odůvodněním, že to není závada, ale vlastnost, a prodej se ani servis s tím prý nic neudělají. Paní posluchačko, on při strouhání vždycky nějaký zbytek zůstane a jestli je velký nebo malý, je otázka k posouzení a obávám se, že na to žádná norma asi nebude pamatovat. Můžete zkusit nezávazně oslovit některého soudního znalce, ale nejsem si tak jistý, že dostanete jednoznačnou odpověď.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která v roce 1973 dala název i stejnojmenému albu Popelky a Karel Černoch na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. 10 hodin 50 minut s vámi je dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a pravidelní posluchači už určitě tuší. Ano, budeme listovat recepty našich babiček. Recepty našich babiček dnes budou věnované ovocným stromům a jejich plodům. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření k tomu přidají recept na hruškový koláč.
1: V našem vyprávění o tom, co se vařilo a peklo ve venkovských chalupách za času našich babiček, se dnes vydáme na místa, kde právě v těchto letních dnech vrcholila sklizeň ovoce.
2: Ještě v polovině minulého století vypadaly venkovské zahrady a sady úplně jinak než dnes. Naši dědové na nich vysazovali ovocné stromy, především s ohledem na jejich dlouhou životnost, odolnost a bohatou úrodu. Mohutné jabloně, hrušně, třešně i švestky vytvářely rozložité koruny a rok co rok dávaly tolik ovoce, kolik rodině hospodáře stačilo na celý rok.
1: Přebytky se zavařily, usušily v domácích sušárnách, vylisovaly na mošt nebo uložily do sklepa, kde vydržely až do zimy. Odrůdy těchto stromů z venkovských sadů dnes postupně mizí. Málo kde narazíme na starou renetu s pevnou kořenitou dužninou nebo na kdysi oblíbený Jonatán, který patřil mezi nejrozšířenější jablka v českých sadech. Vzácností se stává také matčino jablko, které se donedávna pěstovalo ve velkém. Podobný osud potkal i odrůdy Spartan, Ontario nebo panenské české, jehož voňavé plody zdobily štědrovečerní stůl. Proměnily se i hrušňové sady. Dříve běžné odrůdy, jako byla špinka, solnohradka nebo šidlenka, dnes potkáváme už jen na několika málo místech. Ustupuje také tradiční švestka domácí, kterou ohrožují choroby i staré odrůdy třešní. Přesto staré odrůdy úplně nezmizely. V mnoha venkovských zahradách dodnes stojí osamělé jabloně, hrušně nebo švestky, které pamatují několik generací a ze kterých naše babičky uměly uvařit dobroty, na jejich chuť nikdy nezapomeneme.
2: Třeba na takový hruškový koláč.
1: Na těsto budeme potřebovat 30 deka hladké mouky, 30 deka polohrubé mouky, špetku soli, 2 lžíce krystalového cukru, 3 deci mléka, 2 vejce, 12 deka rozpuštěného másla, 3 deka droždí, hrušky, máslo, rum a na drobenku 2 hrsti hrubé mouky, hrst cukru a hrst pomletých ořechů. Do vlažného mléka zamícháme cukr a droždí a necháme vzejít. Do mísy nasypeme mouku, osolíme, přidáme vejce, rozpuštěné máslo a vzešlý kvásek. Vypracujeme těsto a necháme nakynout. Vykynuté těsto rozdělíme na poloviny. Každou dáme na vymazaný plech a rukama roztlačíme po celém plechu. Poklademe na plátky nakrájenými hruškami, posypeme drobenkou a necháme na plechu ještě chvíli kynout. Upečeme ve vyřáté troubě. Upečený koláč pokapeme rozpuštěným máslem smíchaným s rumem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Mezi Chrastavou a Libercem nejezdí vlaky. Horský hotel a vysílač ještě čeká rekonstrukce. Škody způsobené vlky v Libereckém kraji klesají. Dnes bude zpočátku polojasno, po zbytek dne jasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Na trati mezi Chrastavou a Libercem dnes dopoledne nejezdí vlaky. Omezení podle Správy železnic potrvá minimálně do 11 hodin a 40 minut. Důvodem je nepovolená jízda vlaku. Událost se obešla bez vykolejení. Správa železnic příčinu vyšetřuje, říká mluvčí Martin Kavka.
3: Mezi Libercem a Chrastavou došlo k mimořádné události, která souvisí s nepovolenou jízdou vlaku. Obešlo se to bez dalších následků, nicméně provoz musel být zastaven, protože tam probíhá vyšetřování té události.
1: Horský hotel a vysílač Ještěd se připravuje na rekonstrukci. Speciální firma proto prověřuje technický stav jeho opláštění. Liberecká dominanta je od roku 2006 národní kulturní památkou a Liberecký kraj chce zajistit zachování původního architektonického rázu unikátní stavby ve všech ohledech, v jakých to současné technologie a stavební postupy umožní. Ještěd je na indikativním seznamu České republiky pro zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Posudek z roku 2019 odhadl rekonstrukci na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku. V Libereckém kraji ubývá škod způsobených vlky na stádech hospodářských zvířat. Zatímco loni vyplatil stát zdejším chovatelům za první pololetí na náhradách téměř 1 milion 200 tisíc korun, letos je to zatím 436 tisíc. Pokles škod způsobených právě vlky je přitom patrný podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 poslední dva roky.
4: To lze přičíst tomu, že opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve, ty ploty záchytné a podobně. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. A samozřejmě druhá věc je, že i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
1: Maďarští poslanci dnes volí nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat. Baka v čele maďarského nejvyššího soudu skončil poté, co ho v roce 2011 odvolala vláda bývalého premiéra Viktora Orbána. Kritizoval totiž reformu justice, kterou Orbánova vláda prosadila. Podle verdiktu Štrasburského soudu ale bylo jeho odvolání nelegitimní. Sport. Hokejisty Liberce čeká druhé přípravné utkání. Od 17 hodin nastoupí v Mladé Boleslavi proti domácím Bruslařům. Počasí. Dnes bude zpočátku ještě polojasno, po zbytek dne odpoledne bude převažovat jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 v Chotovicích u Nového Boru na Českolipsku dnes pracují na údržbě stromů a keřů. Projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: S vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec po 11. hodině. I teď vám přejeme pohodový poslech. Host Českého rozhlasu Liberec hodinu před polednem. Dnes jim bude spisovatelka Monika Černá a téma Jak chutnal středověk. Tak si nalaďte chuťové buňky, protože některými z receptů můžete být i překvapeni.

0: Legendární kapela Elán, vymyslená a první písnička, která tady byla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec po 11. hodině. Zapomeňte na kliše barbarských bouřlivých hostin, při kterých se kosti házejí přes ramena psům. Jak nám připomene spisovatelka a autorka knihy Gastronomie českého středověku Monika Černá, středověké hodování elit bylo vysoce kultivované a vynikalo důmyslnými recepty, které suroviny a koření se používaly. Nejen to se dozvíte v následujících chvílích v rozhovoru, který před časem natočila Iveta Kalátová.
1: Jsem ráda, že jsme se potkali právě teď s naším dnešním hostem, kterým je spisovatelka Monika Černá. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste nepřišla s prázdnou, vy jste nám přinesla velice zajímavou knihu nazvanou Gastronomie českého středověku, aneb co lidé jedli a pili, jak stolovali a jak hodovali, tak já ještě vás musím představit našim posluchačům. Vy jste vystudovala na Karlově univerzitě středověké dějiny, pravidelně publikujete v českých periodikách články, které se vážou k hmotné kultuře a českým středověkým dějinám a také jste vydala publikace Kuchyně pozdního středověku a Móda a odívání v husitské době. Kdy to u vás začalo, takový ten zájem o středověk a o tuto hlubokou historii?
2: Tak v rodině, jelikož tatínek mi četl před spaním staré pověsti české a s maminkou mě brali na hrady, zámky, navštívali jsme muzea, takže vlastně ta moje láska k té historii vznikla už v útlém věku, by se dalo říct.
1: No a ještě to bylo určitě podmíněno různými historickými filmy, je to tak?
2: Samozřejmě.
1: Českými i zahraničními. Mm-hmm. Tak teď ještě, než se pustíme do gastronomie českého středověku, tak který třeba historický film vás třeba zaujal? Nebo ty reálie, souhlasí to někdy?
2: Já mám ve velké oblibě Hodinu prasete, který je už, myslím si, že i staršího data poměrně. To bude tak 40 let, bych řekla, kde ho natočili. A pak mám ráda třeba i starý český historický filmy, Cech panen Kutnohorských, Jan Roháč.
1: Jan Hus a tak dále. Mm-hmm. No, takhle bychom ještě mohli určitě pokračovat, ale přiznám se, já už jsem se na to dnešní povídání hodně těšila, protože člověk má právě z těchto historických filmů, často třeba ze středověku nebo se středověkou tematikou, takový pocit, že dříve u toho stolování, u toho jídla, vždycky jsem měla pocit, že si urvali kus stehna, že tam moc kultivované stolování nebylo nebo bylo.
2: No, to je v podstatě takové klišé, co nám právě posouvá filmový průmysl, že ty hostiny byly takové nevázané, ale oni měli poměrně přísná pravidla, etikety a v podstatě to, že by si urozený stolovník, když se bavíme o elitě teďka v tom stupu na nějakém banketu nebo nějaké hostině, sám urval nějaké stehínko třeba kuřecí, tak to bylo naprosto nemyslitelné, protože oni měli kráječe a ty jim vlastně ty tu pečenin nakrájeli na jednotlivá sousta a oni je potom vlastně vkládali do úst a vůbec vlastně nějakým způsobem jakoby nemanipulovali s tím jakoby masem.
1: Mm-hmm. Tak ono záleželo na těch sociálních vrstvách, když se pak kdybychom se podívali do takových těch starých hospod, tak tam to asi bylo takové nevázanější.
2: No, určitě, jistě, nebo třeba dejme tomu u měšťanů, nějaké té střední vrstvy, tak tam už ty pravidla určitě nebyly takové přísné, jako tomu bylo třeba na panovnickém dvoře.
1: Ono také, ten jídelníček byl asi odlišný. Něco jiného jedli asi měšťané, něco úplně ta nejvyšší vrstva panovnická.
2: A něco jiného ty poddaní. Tam většinou převažovaly kaše, takové hustší polévky, v podstatě vařili jídlo v jednom hrnci, dalo by se říct. Zatímco ta elita, tak ty vlastně hodovaly v několika chodech a ty chody se potom skládaly ještě z několika pokrmů. Takže kuchař v tu chvíli musel třeba připravovat, dejme tomu, 12 až 16 jídel a to už musíte uznat, že docela mu dalo zabrat.
1: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, spisovatelka Monika Černá a za chvíli po písničce už nahlédneme do knihy Gastronomie českého středověku.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
1: Dnešní host Českého rozhlasu Liberec, spisovatelka Monika Černá, která má na svém kontě moc zajímavou publikaci Gastronomie českého středověku. Blíží se nám svatomartinské hody, tak se dívám, že tady jsou i zajímavé recepty. Ale ještě dříve, než některý z nich prozradíme, tak co se vůbec uchovalo z té doby ze středověku? Z čeho jste vlastně čerpala?
2: Tak já vlastně čerpám z písemných pramenů, kde je to trochu komplikované, protože nejstarší vlastně česká dochovaná kuchařská kniha pochází až z konce 15. století, takže to je vlastně takový přechod od středověku do raného novověku. Ale já, když jsem je vlastně porovnávala ty recepty se zahraničními kuchařskými knihami, které jsou vlastně staršího rata, které vznikaly dříve, no tak ty recepty v podstatě byly shodné, byly totožné, akorát se lišily třeba lokálními surovinami, rovinami užitými, které se třeba u nás nepoužívaly, nebo užitým kořením, ale z toho se dá poměrně dobře rekonstruovat vlastně, jak vypadá ta strava i u nás tady na českém území v tom středověku.
1: Mm-hmm. Tak já tady teď vidím nádherné meníčko na svatého Martina. Tak husa připravená podle receptu, kterak máš dobrou hus pečenou v dobrém kondimentu z knihy kuchařské Severina mladšího z počátku 16. století a zelé kyselé podle receptu v knize Spis o krmích, která mají dělany bytě z přelomu 15. a 16. století z kaší z pšeničních krup a importovaným francouzským červeným vínem. A ta fotografie tady vypadá velice krásně. Jak to vůbec vznikaly ty fotografie? Máte jich tady hodně s těmi pokrmy ze středověku?
2: Tak to jsme museli trochu improvizovat, protože jsme neměli k dispozici žádný fotografický ateliér, ale vlastně my jsme všechno fotili doma u nás. Já jsem vždycky všechno uvařila v kuchyni a potom jsme to vlastně v improvizovaném fotoateliéru fotili na stole. Vlastně jsme měli prkna jako pozadí a jsme to tam krásně naaranžovali i ty pokrmy a vlastně přítelkyně, s kterou spolupracuji dlouhodobě vlastně na těch dokumentacích vlastně i našich aktivit, tak mi nafotila tady ty krásné vlastně recepty, ty pokrmy.
1: Tak, je to opravdu pastva pro oči. Vy tady máte zakomponovaný vlastně víceméně celý rok od Vánoc přes Velikonoce až po posvícení a nebo posvícení, no, až po svatomartinské dobroty. No, mě by hlavně zajímaly třeba i nebo spíše kuchyňské nádobí, v čem se ve středověku vařilo, jaké měly příslušenství.
2: Tak v raném středověku to bylo poměrně omezené, protože měli vlastně k dispozici pouze hrnce, větší, menší nebo jednoduché misky, pokud se bavíme o keramickém nádobí.
1: No. Ano.
2: Ale až vlastně v polovině 13. století, nebo přibližně okolo té poloviny, k nám vlastně přichází v rámci kolonizace německé obyvatelstvo a ty přináší vlastně sebou i nové tvary nádob a v tu chvíli se i proměňuje vlastně postup vlastně přípravy těch pokrmů. Objevuje se tu pánev, takže mohli začít smažit potraviny, objevuje se v podstatě i náznaky prvních pekáčů, poklice, různé konvice, džbány. A to se samozřejmě odrazilo i na těch kuchyňských postupech.
1: No tak to si myslím, že muselo být velice příjemné zpestření, když už se potom mohli nějaké maso třeba osmažit na pánvi, že to nebylo jenom vařené, anebo upečené někde na otevřeném ohni. Jako v těch nižších sociálních vrstvách tam to vybavení ještě asi nebylo tak.
2: Tam samozřejmě i pronikaly ty novinky daleko postupně, pomaleji. A tady se spíš bavíme o těch elitách, o šlechtických dvorech, měšťanech, těch nejbohatších, jo, městským patriciátu.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Co více chutná, co poskytuje větší požitek, to také více pomáhá zažívacímu ústrojí. To jsem citovala osobnost dávné minulosti Magnus Milana Regimen Santitate Salernitatis. No tak špatně se mi to vyslovuje, ale určitě Monika Černá, autorka knihy Gastronomie českého středověku, tuší, koho jsem citovala a asi tuší, kam se teď bude odebírat naše povídání. Tam lékaři často asi ve středověku spolupracovali s kuchaři, je to tak?
1: No, bylo by to krásné, ty jsi si to předpokládali, ale my podle některých vlastně písemných i pramenů víme, že ty kuchaři z té spolupráce nebyly vždy tak nadšení, protože ty lékaře poměrně krotili v tom jejich gastronomickém umění a vlastně dost často i byli ve sporu, jo, že na sebe vzájemně v podstatě i žárlili.
0: Aha. Takže tam ta spolupráce zas tak asi moc nefungovala.
1: Byla vítána, ale ne vždy se vydařila.
0: Tak já jsem tady vyčetla, že středověcí lékaři navazovali na učení o čtyřech živlech, ohni, vzduchu, vodě a zemi a vzniklo už v antice a podle něj tyto elementy se utvářily vše na světě, že všechny ty živly měly své vlastnosti. Oheň je teplý, suchý, vzduch teplý, vlhký, voda studená, vlhká, země studená a suchá.
1: No já myslím, že posluchačům to možná spíš přiblíží typologie osobnosti, která přetrvá vlastně do dneška. Ono sangvinik, flegmatik, tak ano. To je vlastně odraz tady toho učení těchto teorií. A vlastně i ty jednotlivé typy osobností právě měly jíst nebo přizpůsobit svůj jídelníček tomu, teda jakou mají tu náturu. Jo, takže třeba sangvinik se měl v podstatě ochlaďovat, jakoby bychom dneska řekli, jíst studené potraviny, nemít tolik kořeněná jídla.
0: To se to možná týká i choleriků.
1: Cholerice taky, samozřejmě.
0: Žádné taky. Koření. Tak. No, to bychom se ovšem vydali do naprosto trošku ještě jiných končin. Já bych se ještě vrátila k různým surovinám, které se ve středověku používaly, takové ty běžné a méně běžné.
1: Tak, co je velice oblíbená vlastně surovina, když děláme ochutnávky středověké gastronomie, tak je bob obecný, nebo koňský, možná ho takhle budou spíš posluchači znát. A to, ten se u nás v Čechách velice špatně schání, ale třeba v okolních zemích, v Německu, nebo v Řecku, ve Francii, tak tam vlastně přirozenou součástí jídelníčku a já ho velice doporučuji. On chutná vlastně, když je syrový, když se uvaří syrový, nikoli sušený, tak chutná velice podobně jako hrách, jako hrachová kaše, ale vlastně kaše z něj připravená jako smetanovější, krémovější by se dala říct, jo? A již bychom tam tu smetanu přidali.
0: Ano, ale kaše se asi hodně připravovaly.
1: No, byl to vlastně základ toho středověkého jídelníčku. Kaše jedli jak podaní, tak vlastně šlechtici obyvali se běžně na těch panovnických dvorech. Ale samozřejmě, čím byl člověk urozenější, tak tím mohl mít ten jídelníček pestřejší.
0: Já se teď dívám na krásnou fotografii, která znázorňuje kaše čtyř barev a vlevo nahoře z pohledu mě je ochucená švestkovými povidly, vpravo šafránem, vlevo dole medem a vpravo drceným santalovým dřevem?
1: Ano, to bylo bráno jako koření a vlastně i barvivo dováželo se k nám vlastně obchodními trasami z Blízkého východu. A ona vlastně, ty barvy hrály velice důležitou roli

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
1: Jak chutnal středověk, i tak by se dalo nazvat to naše dnešní povídání ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se spisovatelkou Monikou Černou, která nám přinesla moc zajímavou knihu Gastronomie českého středověku. Tak kniha má opravdu hodně receptů, velké množství krásných fotografií a hlavně také tady máte podrobnější výklad k tradičním surovinám a nové výsledky archeologických výzkumů, které upřesňují nebo dokonce mění naše představy o středověkém způsobu života. To jsme si řekli v úvodu našeho povídání. Je zde řada zajímavých receptů. Mohli bychom nakouknout, když už se nám blíží svatý Martin, na tu klasickou svatomartinskou husu. Je zde třeba nějaký zajímavý středověký recept?
2: Tak já mám ráda recept na husu pečenou v dobrém kondimentu, což je vlastně taková omáčka, bychom dneska řekli. A tu husu vlastně, já bych teda doporučila, aby si posluchači opatřili opravdu domácí, dobře vykrmenou husičku, ne nějakou jako v obchodu, protože ty mají to maso měkčí, mohlo by se rozvařit. Tak vložíme do nějakého menšího pekáčku, nebo naši předci by to vlastně i vařili v hrnci. A necháme 3 hodiny teda pomalinku pékat masíčko a potom vezmeme vlastně drůbky a křídla, která jsme ořezali, a krk, a vyvaříme maso, obereme z toho krku a z vlastně křídel, nakrájíme na drobno ty vnitřnosti a potom přilijeme rozkvedlanou vlastně smetanu s žloutkem a lehce provaříme a vznikne nám vlastně takhle ten kondiment, ta omáčka, kterou potom přeléváme tu pečenou.

0: Husičku.
1: No, tak milí posluchači, doufám, že jste dobře poslouchali. Co k tomu dříve se třeba k tomu také, co měli jako přílohu, to měli pečivo?
0: Byly oblíbený kaše, takže třeba tady bych doporučila prosnou kaši, ale samozřejmě také mohli mít pečivo, nejčastěji chleba, potom víme, že třeba se pekly celty, což mohla být obdoba takových jako housek, ale ty byly pravděpodobně spíš sladké, takže k tomu si myslím, že by se dali spíš ten chleba a nebo spíš kaše.
1: Uhum. A o takovém tom klasickém zelí dříve už se také pojídalo
0: ano,
1: zelí v různých podobách.
0: Vlastně proces kysání je poměrně starý, máme ho doložený už z raného středověku, takže kysané zelí by si klidně mohli uvařit.
1: Z hlediska, z pohledu nutričních různých poradců, jak na vás působí tato kuchyně středověká? Byla zdravá, nemoc zdravá, nebo odpovídala tomu životu?
0: Z dnešního úhlu pohledu, když se bavíme vlastně o té kuchyni elit, tak byla nezdravá, protože oni používali extrémní množství vlastně koření a od 14. století používali i třtinový cukr, který opravdu hodně sladili, protože to byl vlastně projev toho, že na to mají. Oni tak ukazovali ostatním, že si můžou dovolit si koupit to drahé dovozové koření.
1: Mm-hmm. No, kam máte teď namířeno? Já se ptám schválně, protože já už to vím. Vyjedete do míst tady v Libereckém kraji, kde to opravdu tím středověkem hodně žije.
0: Doslova, za chvilku pojedu do archeoskanzenu Kuria Vítkov, kde se vlastně snažíme rekonstruovat ideální podobu dvora z 12. století a počátku 13. A já se těším, jak se tam uvařím v černé kuchyni.
1: To je, ale to hezky zní. Já se těším, jak si uvařím v černé kuchyni. Je to něco jiného, než u vás doma asi?
0: No rozhodně. Je to zážitek všemi smysly prožívaný.
1: Tak moc vám děkuji za váš čas, protože musím upozornit, vy nejste z Libereckého kraje, vy jste...
0: Z Českého Brodu.
1: Z Českého Brodu. Tak to jste si tady udělala pořádnou cestu, ale těším se na vás, až opět do Vítkova pojedete, že se u nás zastavíte a že se ještě podíváme do vaší knihy a můžeme se určitě v čase budoucím věnovat třeba i odívání ve středověku. Naším dnešním hostem je spisovatelka, nebo byla spisovatelka Monika Černá. Ať se vám dobře daří, děkujeme a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec.

0: žádnýma Marcela Holanova, mimochodem skladba, se kterou jsme se v našem vysílání vypravili až kam si do hlouby 80. let. 11 hodin 46 a půl minuty, posloucháte stále Český rozhlas Liberec. Léto, teplo, ale hlavně sucho, tak to jsou pojmy, které se v posledních týdnech skloňují stále častěji a intenzivněji. Při zalévání zahrady nezáleží jen na množství vody, ale také na tom, kdy rostlinám dopřejete. Babské rady už vysvětlí, proč ranní a večerní zálivka nepřinášejí stejné výsledky.
1: Babské rady.
2: Proč hraje při zalévání zahrady roli na časování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5 a 7 hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec.

0: Egyptian Brothers jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dostali až na 9. minutu před 12. hodinou. Ano, za chvíli bude pravé poledne. Po pravém poledni to už se těšte na písničky na přání s Janem Holubem. Já se na vás budu těšit zítra ráno v 9. No a do té doby ještě jedno hudební zastavení vás čeká. Teď už se díky našemu rozhlasovému archivu dostává ke slovu Ivo Niedrle, který před mnoha lety zavítal do našeho zábavného pořadu a mimo jiné tehdy zavzpomínal na své herecké kolegy.
1: Starý pan Roland v Národním divadle v Mariše hrál Lízala a měl tam dialog s tou Marišou, když jí domlouvá a končí to a řekne jí, tak teda trp a odejde. No a on teda, je to jedno představení, teda řekl, tak teda prd a odešel. Ale vůbec to nevěděl. A za dveřmi a v záchůli si mu říkal, Františku, co jste to řekl? To bych řekl, no vy jste řekl, tak teda prd. A ta poctivost toho českého herce prostě mu nedala, že se vrátil na to jeviště, otevřel ty dvoře. Ona ho naštěstí ta Mariša neposlechla, takže tam jenom trpěla, jak měla. A on se opravil a řekl, tak teda prd. A vyšel ven a pojďá, to už se na to vyprdnu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Volby do sněmovny by v červenci vyhrál ANO, motoristé propadli. Zemědělci v Libereckém kraji dokončují žně. I přes značné sucho jsou zatím zásobárny pitné vody v Jizerských horách plné. Odpoledne bude převážně jasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Sněmovní volby by v červenci vyhrál hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Žině v Libereckém kraji se chýlí ke konci. Sklizeno je 75% ploch obilovin a 98% ploch řepky olejky. Díky teplému počasí je letošní postup sklizně rychlejší než v loňském roce. V celé České republice zbývá zemědělcům sklidit posledních zhruba 5% ploch obilovin a 2,5% ploch řepky olejky.
4: Z údajů ministerstva zemědělství vyplývá, že současné hektarové výnosy jsou horší než loni touto dobou, a to u všech uváděných obilovin i řepky olejky. V Libereckém kraji činí průměrný výnos obilovin 5,62 tun na hektar, u řepky olejky je to pak 2,8 tun na hektar. To je více než celorepublikový průměr. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Více než polovina plochy vodních toků a nádrží ve správě Povodí Labe je zasažena mimořádným suchem. Mohou za to vlny veder s tropickými teplotami. Nejhůř jsou na tom drobné toky ve středních a nižších polohách, které jsou buď zcela vyschlé, nebo v nich zůstávají jen zmenšující se tůně. Ve vyšších polohách je pokles průtoku znatelný ve čtvrtině případů. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty ale zatím v Libereckém kraji nehrozí nedostatek pitné vody.
5: Dobrou zprávou je, že Liberecko je zásobeno, mám na mysli teďka pitnou vodu, z přehrad a ty jsou víceméně plné. Takže tam je vody dost a jak si o pitnou vodu se bát nemusíme. Samozřejmě, jestli to sucho se nám bude prohlubovat, bude záležet na srážkách, na větru a na teplotách.
2: Počet obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranice 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Konžského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboly v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 268 u obce Ralsko na Českolipsku došlo ke střetu osobního vozidla se srnou. Projíždějte tudy opatrně. V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna. A v Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme do úterního poledne a pozdravíme vás se zvláštním zvoláním Hahej. Přesně to se totiž ozvalo poprvé před 144 lety v telefonním sluchátku. Takový byl pokyn pro ohlašování personálu první telefonní ústředny u nás. A naše telefonní ústředna je také připravena přijímat vaše hovory, protože začínají písničky na přání. Těšíme se na vás.
3: Písničky na přání s Janem Holubem.

wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: pohádku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: To je změna, co říkáte, žádné horko, žádné dusno a jak tak koukám na teploměry napříč naším krajem, nejvíce 22 stupňů mají aktuálně v České Lípě nebo v Dětřichově. Tak ideální počasí vyrazit si třeba do lesa, o kterém nám před chvílí zpíval Vaby Daněk. A ještě než tak uděláte, tak si u nás nechte zahrát na přání, protože vám tak hrajeme až do 13. hodiny. Připomínám kontakty, e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a úplně nejraději budu, když zavoláte na číslo 22 155 37 22 a písničku spolu vybereme.

0: Jen jsem připomněl číslo telefonu k nám do Českého rozhlasu Liberec. Rozblikal se nám jako při soutěži, jako kdybyste volali dopoledne do Zámeckého léta a chtěli vyhrát. A to mi dělá radost. Tak na oplátku ji teď uděláme vám, paní Šárka, na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Honzo. Takže písnička, kterou jsme připravili, bude pro všechny známí a přátelé, co se dáváme rád. A včera měla narozeniny moje sestřenice Jiřa z Litomyšle, tak písnička bude pro ní a ještě pro mého přítele Matěje za to, že včera uvařil výborný vepřový na houbách.
0: To ale bylo včera, co máte k obědu dnes?
1: No právě, že nám ještě zbylo.
0: Tak výborně, pochutnejte si a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Připomínám telefon 2 155 37 22. Máme pro vás i e-mail do písniček na přání zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Lucie, chci zas v tobě spát. Na vaše přání.

0: Světe krásnej zpíval David Koller a Lucie v písničce Chci zas v tobě spát, a že ho můžete mít krásný i vy, to je díky našim písničkám napřáním úplně jasné. Na telefonu máme paní Jaroslavu z Rychnova. Zdravíme, dobré odpoledne.
1: Já vás zdravím. Chtěla bych všechno zahrát písničku pro Šarenku, pro všechny lidi, co se necháme zahrát. A bylo by to i pro Robina, protože to nepoprvé tady u mě. A prosím, nech tam zahrát a vám taky, a hezký den vám přeju.
0: Tak děkujeme za váš výběr, děkujeme za přání hezkého dne. I my vám ho na oplátku přejeme a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: you come from Kathmandu.
1: Valcovač hit parád z 90. let, kapela Rednex na vaše přání a další přání vyplníme paní Jaroslavě z Friedlandu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Hanzo. Tak písničku necháme jako překvapení, poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním, kde máte vaše rozhlasový přijímač. Posloucháte v Osově republice, máte si kolegy a kolegyně a bylo by to pro všechny, co si necháme hrát, protože jsme strašně velikánská rozhlasová parta, to už nedá nic spočítat na prstech, kolik nás jich je. A bude to pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami a hlavně dneska je Zuzky, takže Zuzka Sýkorová za Svobodná Hoťová, takže i celý její rodině ze strany Hoťový a ze strany Sýkorovým přeju taky tu písničku a přeju jí Zuzce všechno nejpří, hlavně on je zdravý. Štěstí, aby se jí dařilo v životě.
1: Děkujeme za váš vzkaz, zdravíme do Friedlandu a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou, Honzo.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Já tak

0: Další velký hit, který vám rádi hrajeme. Nejhezčí dárek od 45 československých zpěváků. A nejhezčí dárek nadělíme po vlnách Českého rozhlasu Liberec další posluchačce, která se k nám dovolala. Paní Milada z Jablonce, dobré odpoledne přejeme.
1: Dobrý den, já vás moc zdravím do rádia všechny. A chtěla bych pozdravit všechny, co si voláme, co si necháváme hrát. A hlavně bych chtěla pozdravit Šárku z Liberce, Lidušku z Jablonce, poslat jim tuhle písničku a sobě, no.
0: Tak hrajeme vám písničku Léto, jak má být, a podle mého je to dnes opravdu takové léto, jak má být. Není horko, není dusno, je velmi příjemně.

0: Minutu po půl jedné vás zdravíme do celého kraje a na všechna místa, kde nás posloucháte, a dál vám hrajeme na přání. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec je paní Marie. Vítejte.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: Jakou písničku jste si u nás vybrala?
1: Vybrala jsem kapelu Hraj od Petra Reska a bude jako obvykle pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: Děkujeme za přání, rád jsem vás slyšel a přeji hezké odpoledne.
1: Tak jo, nashledanou.

0: Na hodinách je čase 12.34, tedy čísla 1, 2, 3, 4, takové hezké, milé, tak to by chtělo něco si přát. Co říkáte, paní Barboro, co si budete přát vy?
1: Ano, ano, dobrý den, pane Honziku. Budeme si přát písničku k tomu dnešnímu nádhernému dni a taky všem Zuzankám k dnešnímu svátku a hlavně pro naší babičku Marušku do Frýdlantu, pak taky Jarušce do Frýdlantu a paní Miladě z Jablonce a taky pro vás.
0: Tak děkujeme za přání, my se připojujeme i k přání Zuzanám, jak jste říkala, mají dnes svátek.
1: Tak vás, ano, dneska Zuzky.
0: Tak vás pěkně zdravíme, užívejte letní odpoledne a naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Písničky na přání pokračují 12.35.

0: O nádherné lásce nám na vlnách Českého rozhlasu Liberec dospíval Pavel Novák. Vidíte, chtěl jsem říct Pavel Bobek, ale to bych se pěkně spletl. A na telefonu už čeká další náš posluchač, pan Jaromír z Liberce. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobré poledne, pane Honzo. Já bych si nechal písničku zahrát od Kamelí a bylo by to pro dvě ženy. Pro přítelkyni moji, která mě teď tak trošku obsluhuje, že jsem chytil nějaký morubundus, a pro druhou ženu do Bílého potoka, pro Zuzanu Václavíkovou, a že jí přeju hodně zdraví, štěstí, lásky.
0: A my se k tomu přání připojujeme. Jaký moribundus jste to chytil?
1: Ale nějakou rýmu a kašel takovej. To je z těch veder.
0: Jo, to je z těch veder a teď také z těch přechodů, protože dneska se zase o něco ochladilo. Tak ať je vám brzy dobře, zase nám někdy zavolejte, jsem rád, že jsem vás slyšel, ať jste v pořádku. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: Je 12 hodin na 40 minut, pokračujeme v písničkách na přání a tak připomínáme telefon k nám do studia 22 155 37 22 a napsat nám můžete i na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Kamel je pro nachlazeného pana Jaromíra z Liberce, tak snad vám v tom moribundusu pomohli a je vám hned o něco líp. A míříme za další posluchačkou, za dnešní oslavenkyní. Dovolala se k nám paní Zuzana Zahrachová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakou písničku jste si vybrala?
1: Já jsem si vybrala, Když kvetly louky od Nedvědů.
0: Tak a já ještě vám popřeji všechno nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. Hodně zdraví, ať jste spokojená, ať jste šťastná. A dokázala byste si tipnout, kolik Zuzan mezi námi podle dostupných statistik po republice je?
1: Já si myslím, že jich je jako dost, ale já jsem se ještě se žádnou nesetkala, která by se takhle jmenovala.
0: A to dost, myslíte, že by to mohlo být 40, 50 nebo 60 tisíc? Co byste tipla?
1: No, myslím tak 50.
0: Přidejte.
1: 60, jo.
0: Dokonce 61 tisíc vás podle dostupných statistik v Česku je. Tak užívejte svátek, užívejte den a zase někdy zavolejte naslyšenou.
1: Nashledanou.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve Tlilouky, krásná skladba podle výběru paní Zuzany Zharachova, tak snad udělala radost i vám všem ostatním, co posloucháte Český rozhlas Liberec. A na telefonu další naše posluchačka, paní Alena, tak zdravíme Českou Lípu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Honziku, a vám do redakce a všechny posluchače zdravím. Rádia Liberec, Český rozhlas.
0: Tak komu budeme hrát písničku?
1: Zuzance Drábkovi do Dubice v České Lípě a Zuzance do Koupilovi do Zákup. A přeju jim všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásky.
0: A my se připojujeme, tak zdravíme nejen Zuzanky vaše, ale i vás. Naslyšenou,
1: tak
0: paní Aleno.
1: Zuzanky. Vám taky, Honziku, naslyšenou.

12:53, čas je neúprosný a dostali jsme se do závěru dnešních písniček na přání. A ještě než vyplníme poslední přání, které k nám dorazilo do e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, tak vás pozvu na další zprávy a po 13. na rozhovor Alex Minářové. A u mikrofonu bude mít, no víte, neprozradím to, zkuste to uhádnout podle této písničky.

nás jste typovali Jiřího Korna, ale to byste byli vedle. Bude to zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok hned po 13. A poslední hudební přání je podle výběru paní Zuzky, která chce slyšet písničku Děláme, co můžeme od Michala Tučného. Tak vám ji rádi hrajeme a zdravíme vás a přejeme krásný sváteční den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Stavba nových tříd na základní škole Švermova se o měsíc pozdí. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově za téměř 70 milionů korun. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti ve městě. Odpoledne bude převážně jasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Nové třídy v liberecké základní škole Švermova by měly být hotové až na konci září. Bývalé bazénové haly měla stavební firma vybudovat do konce léta. Stavbu ale zpozdily komplikace po odkrytí konstrukce bazénové vany. Zpoždění má také zakázka na nábytek do tříd. Začátek školního roku ale změny neovlivní, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Škola k začátku školního roku 26-27 kapacity nenavyšuje, je tedy dostatek tříd v původních prostorách a na zahájení školního roku posun ukončení stavebních prací vliv mít nebude.
2: V šesti nových třídách bude kapacita 180 dětí. Město za přestavbu bývalého bazénu zaplatí zhruba 39 milionů korun. Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a sociální zázemí. Součástí bude i restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Budova bude dvakrát větší než ta původní. Současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion, říká nezávislý místostarosta Tomáš Sábl.
4: Ať už to jsou atleti, ať už to jsou různá atletická soustředění, závody, hasiči, fotbalisti, opravdu ty kapacity nejsou dostatečné a hlavně ty stávající kabiny nejsou úplně důstojné na to, aby se tady konaly velké soutěže.
2: Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřeno na represi, ale především na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. I proto městská policie seznam míst měření zveřejnila. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně jasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberském Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do konce září. V Tanladou je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená jen na jeden jízdní pruh. A v Tanvaldu na Jablonecku je také kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená školní ulice. Uzavírka potrvá až do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude, ano, taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový, a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, na tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, kteří jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit, to prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby, to já prostě tohle já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje, a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále, a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, ať třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma, nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kluci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli ne, počkáme.

0: Nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. To byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruňka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná jeden, dva, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako čok jsem mohl jako v té kapele hrát. Jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky jo. Výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli v 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka, a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli, a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře, nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní, a pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře, v solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass, a vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak, a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No,
0: určitě. Ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo, média mě vůbec nehrajou, jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: Mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: nic.
1: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete? Jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
2: Mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tank, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
1: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědeček, jak jsem se dozvěděla?
2: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě, mě ty lidi nebaví prostě.
1: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
2: Ano.
1: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
2: Ano.
1: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
2: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hrou na nich svůj repertoár.
1: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
2: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
1: Lepší si to udělat sám.
2: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat. Jo. Ale je to dřina, no.
1: Je to hustý.
2: A je to čas. No, to je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas, to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
1: Nevykašlat,
2: jestli, no.
1: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
2: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
1: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Mm. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
2: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschánou.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stát připravuje zátěžový test e-dokladů. Žádá o pomoc i uživatele aplikace. Nový úsek chodníku v Bedřichově bude hotový do konce léta. Škody způsobené vlky na hospodářských zvířatech klesají v Libereckém kraji už 2 roky po sobě. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
2: Stačí provést otevření té aplikace.
3: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
2: Ano, je to tak.
3: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
2: Přesně tak, tohle je relativně triviální aktivitu.
3: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
4: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
3: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než 1 milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Do konce léta bude v Bedřichově hotová poslední část nového chodníku. Staví ho obec v zatáčce pod horskou službou. Další chodník buduje soukromý investor také kolem horské služby a k parkovišti Jízerské obecně prospěšné společnosti. Vedení obce dlouhodobě usiluje o propojení centrální části Bedřichova chodníky kvůli bezpečnosti lidí. V obci se v létě a především v zimě pohybují tisíce lidí.
5: Při vybudování chodníků bylo podle starosty Petra Holuba ze Starostů pro Liberecký kraj někdy obtížné nastavování jejich parametrů kvůli šířce ulic. Obci se také například nepodařilo domluvit s jednou majitelkou nemovitosti podél silnice. Na několika metrech tak chodník zatím nebude. Náklady na tuto etapu vyjdou na zhruba 6 milionů korun. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Libereckém kraji ubývá škod způsobených vlky na stádech hospodářských zvířat. Zatímco v loni vyplatil stát zdejším chovatelům za první pololetí na náhradách téměř 1 milion 200 tisíc korun, letos je to zatím 436 tisíc korun. Pokles škod způsobených právě vlky je přitom patrný podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 poslední 2 roky. Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplikocové, ti dostali pravomocné tresty od 5,5 roku do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích až 6, na horách nejčastěji 9 až 6, v údolích a kotlinách i výrazně méně. Zítra bude většinou jasno a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 14. vám přejeme hezké letní odpoledne. Je opravdu příjemné s teplotami mezi 20 a 25 stupni. A tak pro vás máme také pohodový letní příspěvek a vypravíme se za dětmi, které mají rády fotbal. Právě pro ně totiž připravilo Vrchlabí týdenní soustředění pod dohledem zkušených trenérů z celého kraje. A vypravíme se také k Mimoni. Pokud to nevíte, je tam tak trochu ukrytá a zapomenutá technická památka. Kde přesně stojí a k čemu sloužila, řekne nám náš regionální stopař, který se u ní při svých cestách po kraji zastavil. Teď vám ale hrajeme kapelu Jelan nebo Michala Tučného a přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
1: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Cesty toulaví Michala Tučného nás v pohodovém odpoledni vedou do Vrchlabí. Téměř 50 dětí se přihlásilo na letošní fotbalový kemp ve Vrchlabí. Většina z nich už několik let kope za své kluby, ale přišli i úplní nováčci, aby se tuto hru naučili a poznali nové kamarády. Právě i pro ně trenéři toto soustředění připravili. Za pár dní poznali základy této hry a většina z nich si splnila sen poznat své fotbalové vzory.
1: Martěz! Pojďte už.
2: Pojď sem.
1: Normálně poběžíš k míči.
3: Já to vím.
1: Jo, odstoupíš si o 3 kroky dozadu, o 2 kroky doleva. Jdeš, míč musíme lehce podkopnout. Bude se ho snažit poslat pravý tyči.
4: Ruda tady poslouchá pokyny trenérů. Není tady úplným nováčkem. Na kempu už je po několikáté.
5: Asi po 6., 7.
4: 8letý Ondra už je také na hřišti, připravený. Ondro, co vás tady čeká všechno?
6: Fotbal, nějaký překážky, běhání.
4: Co se tady naučíte nového?
6: Nějaký kličky, větší rány.
7: Sebo! Ale aspoň si vystřelil. To se počítá.
4: Mezi 16 trenéry je Jakub Senský, ten už je tady v roli trenéra po 5., takže už řada zkušeností.
8: Je to tak. Jsem tady 5. rokem a musím říct, že každým rokem se tady naprosto užívám.
4: Jak tak koukáme, tak už při rozcvičce je vidět, že někdo to s balónem opravdu umí, ale jsou tady i úplní nováčci.
8: Fotbalem to tady žije neskutečně, Vrchlabí fotbal miluje a proto je důvod, proč se tady koná i tenhle fotbalový kemp.
4: Na trávník nám nastoupilo necelých 60 malých sportovců.
9: Každý rok se pohybujeme okolo 60 dětí a jsme za to rádi, že děti mají chuť sportovat a rodiče v tom podpoří.
4: Říká trenér Tomáš Tírků, ti, co přišli poprvé, co se za ten týden naučí?
9: Myslím, že si osvojí základní fotbalové dovednosti, v něčem se i zdokonalí, ale hlavně si užijí hodně zábavy, hodně her a spoustu zážitků získají s kamarády.
4: Fotbalový tábor všichni ukončí společným turnajem. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
10: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec.

0: Je 14 hodin a 20 minut a po vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme na Česko-Lipsko, na jedno velmi zajímavé místo.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Bývalým vojenským výcvikovým prostorem Ralsko vedla a vede řada cest a silnic, ale vedla tam i železniční vlečka. Sloužila k zásobování letiště Hradčany a její součástí byl i dosud stojící železniční most přes Ploučnici, ke kterému se dnes vypravil regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, dnes po druhé vás zdravím z bývalého vojenského prostoru Ralsko, kam jsem si za průvodce vzal lesního pedagoga vojenských lesů a statků Jana Kobra. My už tady spolu možná půl hodinku obdivujeme ten most, to torzo možná, které po něm zůstalo, protože mně to přijde jako opravdu velká technická zajímavost. Přišli jsme sem poměrně krátkou cestou, asi 300 metrů dlouhou, kde už jsou vidět, že přicházíte k nějakému železničnímu dílu, protože jsou tam Pražce a teď jsme přímo u toho mostu. Já rozhodně za zajímavost považuji toho, že to je železný a montovaný.
3: Je to úplně neskutečný, opravdu tady není žádný svár, všechno je to pospojovaný šroubama a matkama, no úžasný dílo.
2: Vezmeme to ale od začátku, protože to není původní most. Jak tady vůbec vznikla ta železniční vlečka?
3: Tak ta vlečka vznikla pro potřeby výstavby vojenského letiště v Hradčanech už v 50. letech, kdy vznikla jako polní železniční vlečka a zásobovala letiště veškerým materiálem potřebným.
2: No ale pak, jak se sem nastěhovala sovětská armáda, tak vlastně se vlečka musela předělat, aby měla mnohem vyšší nosnost.
3: Aby uvezla tanky, rakety a nosiče raket, takže se musela předělat komplet celá vlečka a s tím i nový most, který se vystavil jako železný.
2: Víme o jeho délce a nějaké technické věci?
3: A délka je kolem 94 metrů a most je na třech pilířích, dvou bočních a jedním středovým.
2: Já jsem k tomu středovému doles a tam jsem zjistil, že jsou to vlastně dva mosty. Jeden delší, jeden kratší, protože uprostřed mezi nimi je mezera. Jinak je tady poměrně živo. Po Ploučnici proplouvají lodičky a na mostě si právě teď hrají děti.
3: Já doufám, že nebude muset zachraňovat.
2: No, zatím to vypadá dobře, my už je tady taky chvilku sledujeme, kluci přišli po nás, tak snad to s nimi dopadne dobře. Nicméně já si říkám, jestli by si tohle nezasloužilo i nějakou, jako, nevím, označit aspoň jako technickou zajímavost.
3: Já si myslím, že rozhodně je to hezký cíl nějakého výletu, protože tohle se dneska asi jen tak nevidí, nebo není to úplně běžný a je to určitě součástí historie toho Ralska.
2: Ano, samozřejmě, připomíná tu historii tady i spousta nápisů v azbuce. Zajímavostí je, že k mostu patří vlastně také střílna, takový malý bunkr.
3: Ano, střílna, která je železobetonová a jak se tady koukám, tak je ještě stále obehnaná zbytky
2: ostnatého
3: drátu, děkuji.
2: Tak kdybyste to hledali na mapě, tak na mapě samozřejmě najdete ten vlečkový most přes Ploučnici a cesta sem vede z Ralska. Jaká je to část tohle?
3: No to je směr vlastně jakoby na Ploužnici, takže když se odbočí za Borečkem, ujedeme zhruba 200-300 metrů a pak už můžeme vlastně narazit na zbytek té trati, po který se sem dá dojít.
2: Tak to je od nás tip na výlet do bývalého vojenského prostoru Ralsko.
0: Od železničního mostu přes Ploučnici se nám ze svých cest po kraji přihlásil regionální stopař Jaroslav Hoření. Děkujeme za zajímavé informace od Mimoně a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Z Českého rozhlasu Liberec zdravíme i vás, všechny řidiče, a za chvíli vám řekneme o dalším velkém omezení na vašich cestách. Tak zůstaňte naladěni.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Že další omezení už nemůže přijít, tak to byl velký omyl. Přibude na dálnici D10. V pátek začne rekonstrukce jednoho z nejvytíženějších úseků okolo Mladé Boleslavy. Opravou projdou 4 kilometry dálnice mezi exity Bezděčín a Kosmonosy. Počítejte tedy s omezenými jízdními pruhy. Hotovo by mělo být na začátku října. A o silnicích budeme mluvit i po 15. hodině. Na průtahu Libercem by totiž se měly objevit nové připojovací pruhy. Podrobnosti zjistila naše redaktorka a v příští hodině nám řekne víc. S vámi je Český rozhlas Liberec a teď je Karel Zich.

0: Každé všední prázdninové dopoledne s námi můžete poznávat naše zámky a soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. O víkendu vám pak nabízíme velké rozhovory se současnými majiteli zámku. To vše v našem zámeckém letu, jak už jste druhým měsícem zvyklí. A pokud vám dopolední vysílání uteče, máte šanci poslechnout si povídání o vybraném zámku vždy odpoledne v tomto čase. Kam zámecké léto zamířilo dnes? To prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Bratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvou nohy, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodilo, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehly želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dnes je tomu 10 let, kdy judista Lukáš Krpálek získal na olympijských hrách v Rio de Janeiro zlato ve váhové kategorii do 100 kg a stal se tak prvním českým olympijským vítězem v judu. A tak se tentokrát předškoláků redaktorka Tereza Beránková zeptala, co je to olympiáda.
1: Že cvičíš někde na nějakým hřišti a dostáváš tam medaile.
2: Co je to olympiáda?
3: Cvičíš na gymnastice a cvičíš závody.
4: Soutěž.
2: Jaké sporty jsou na olympiádě?
4: Třeba bruslení a takhle.
5: Hokej.
6: Florbal.
7: Můj teďka chodí rád hrát badminton se strejdou a včera na něm byl.
8: Třeba, že můžeš líst pozdě. To je horolezectví.
9: Že se tam může běhat a kdo bude první, tak vyhraje zlatou medaili.
10: Lyžování.
2: Znáš nějakou lyžařku známou?
10: Lucie a učila mě lyžování. Moje mamka taky lyžuje a Terku učila Tereska. Já lyžu moc hezky.
11: Moje mamka jezdila na snowboardu. Je snowboardistka.
2: Co se na olympiádě dostává za to, když jsem vítěz?
10: Medaile a pohár.
11: Trofej.
2: Jaká medaile může být?
10: Bramborová a salata.
0: Taková byla naše anketa mezi dětmi o olympiádě. Do 8 minut uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec další zprávy a v nich vám řekneme, že v Jablonci nad Nisou se rozšíří poptávková doprava. V liberecké nemocnici je omezení kvůli stavbě urgentního příjmu a přestavba libereckého gymnázia FX Šaldy bude hotová až v průběhu podzimu. Tak takové budou zprávy Ivety Bláhové. A v příští hodině našeho pohodového odpoledne se vypravíme na průtah Libercem, kde silničáři plánují nové připojovací pruhy. Kde a proč? Uslyšíte za pár minut. Teď Anna K. a přání klidného odpoledne v naší společnosti.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: V Jablonci nad Nisou od září přibydou lokality obsluhované poptávkovou dopravou. Přístavba libereckého gymnázia Efik Šaldy bude hotová až v průběhu podzimu. V liberecké nemocnici je omezení kvůli stavbě urgentního centra. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 27 stupňů. Jsou tu zprávy, které připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo v prvním roce téměř 6800 cestujících. Jablonecká dopravní služba spustila loni v červenci. Na začátku jezdil automobil do 4 oblastí, později přibyla 5. Letos září dopravce přidá další 2. Znovu taky obnoví provoz v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde je určená zejména pro svoz dětí do školy. Černový testovací režim se osvědčil. Nový jízdní řád se jablonecká dopravní projednat přímo s obyvateli, říká její ředitel Luboš.
6: Budeme mít v druhé polovině srpna setkání s obyvateli a budeme vlastně tam diskutovat nad podobou jízdního řádu nebo těch spojů, které tam budeme zajišťovat hlavně primárně pro ten svoz dětí do škol.
5: Nový pavilon gymnázia Efik Šaldy v Liberci nebude na začátku školního roku hotový. Dokončení stavby za 211 milionů korun očekává vedení Libereckého kraje během podzimu. Díky ní otevře gymnázium jednu třídu navíc. V novém pavilonu budou kmenové i odborné učebny, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Kromě tedy té jedné třídy, která by se tam měla stěhovat jako kmenová, tak v tom pavilonu je malý tělocvičný sál, je tam knihovna, kterou bude škola využívat, je tam třeba výtvarný ateliér a pak tedy třeba na střeše i venkovní učebna.
5: Výstavba nového centra urgentní medicíny v liberecké nemocnici výrazně omezila pohyb v jejím areálu. Důvodem jsou další stavební práce. Dělníci budou připravovat piloty pro několika set tunovou konstrukci, která propojí nový pavilon se zbytkem nemocnice. Omezení potrvá několik týdnů a dotkne se pěších i řidičů, informoval mluvčí nemocnice Václav Řičář. Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce 1 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzini. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Policie nyní podle Kropáčové zjišťuje všechny informace a poté stanoví přesnou právní kvalifikaci.
4: Počasí.
5: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích až 6, na horách nejčastěji 9 až 6 stupňů. Zítra bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Na silnici 35 na trase Turnov Hrádek nad Nisou na průtahu Liberce dejte pozor, stojí tam u krajnice porouchané osobní vozidlo, očekávejte zdržení.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Jak jste slyšeli v zelené vlně, na 35. pozor na stojící auto, a jestli na této silnici postojíme všichni v dalších kolonách, to uslyšíte už za chvíli. Po průtahu totiž projede na 50 000 aut denně a nejhorší je situace u napojení u průmyslové zóny Sever. Zjistili jsme, jak chce ŘSD tomuto místu ulevit, a za chvíli vám to řekneme. A snad to budou dobré zprávy. Kdyby náhodou ne, potěšíme vás se výborným receptem na tvarohové taštičky nebo také návštěvou stráže pod Ralskem a zdejšího informačního centra. A zavítáme v této hodině také za rozhlasovým orchestrem, který už brzy vstoupí do té sezóny. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme hezké odpoledne a zdravíme Zuzany, mají svátek.
8: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Anna Zagorová se vznášela a když jezdíte po silnici 35, tak si určitě kolikrát říkáte, že by se vám nějaké vznášedlo také hodilo. Snad se ale blízká na lepší časy. Na průtahu Libercem by se měly objevit nové připojovací pruhy. Ředitelství silnic a dálnic si od toho slibuje plynulejší dopravu v ranních a odpoledních špičkách, hlavně u výjezdu z průmyslové zóny Sever. Kde mají pruhy vzniknout a kdy mají být uvedené do provozu, to zjišťovala naše redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak ty pruhy mají vzniknout v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí, tedy nad tím známým kruhovým objezdem Sněhulák. Příští rok se tam má totiž rekonstruovat most ve směru na Prahu. No a kromě toho se kvůli špatnému stavu bude přes příští rok bourat i most o kus dál, tedy v lokalitě na Letce, a stavět se tam nový. No a právě toho chce ředitelství silnic a dálnic využít k rozšíření průtahu, jak vysvětluje ředitel libereckého závodu ŘSD Jan Volmut.
2: V rámci rekonstrukce nebo výstavby tohoto páru mostu počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali rupletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Tam by měl být třípruh a mělo by to tomu provozu z ty průmyslové zóny ulevit.
1: V téhle chvíli už se ty nové pruhy projektují, stavit by se tedy měly v roce 2027 a 2028, přesně tak, jak jsou naplánované i opravy těch dvou mostů.
0: Jano, nechci malovat čerta na zeď. Bude už pak průtah Libercem definitivně opravený?
1: No to klidně maluj, protože nebude. Následovat pak budou ještě práce směrem na Stráž nad Nisou, jak potvrzuje ředitel Volmut.
2: Bychom měli zkompletovat povrch, kde ještě bude chybět vlastně po Stráž, po to kasino. A tím bychom měli od tunelu hotovo vlastně až do Bílého kostela.
1: No součástí těch prací ve směru na Stráž by mělo být i doplnění veřejného osvětlení průtahu, které tam vlastně v těchto místech teďka chybí.
0: Aktuálně se na průtahu opravuje kromě mostu u Globusu i úsek od nákupního centra Nisa Postjezd na Doubí, kdy mají tady práce skončit.
1: Tak u obou je termín dokončení v listopadu, tedy letos v listopadu, a navíc v tom úseku od ulice České mládeže právě po sjezd do Doubí zmizí z průtahu i ta současná ocelová svodidla. Nově budou betonová, jak říká Jan Volmut.
2: Je to zhruba 3,5 kilometru. Vlastně odstraníme tom středovém ostrůvku tu veškerou zeleň. Konovou s tou zelení neplánujeme a to betonové svodidlo nejenom, že má tu zádržnou schopnost, ale má i tu funkci clonění, že vlastně řidiči se protijedoucí nevidějí a neoslňují.
1: No já jenom doplním, že ta výměna svodidel i tedy s opravou úseku od toho nákupního centra Nisa nebo Nisa Podoubí přijde na 108 milionů korun.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková, řekla nám podrobnosti k záměrům silničářů na průtahu Libercem. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: A za chvíli potěšíme naše chuťové pohárky a naučíme se připravovat taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Děli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2023. Šlo o taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou, původně od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. Naučíme se teď dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Roman Paulus. Ten je dělal téměř stejné jako ve výhodním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý. Pochoutkový rok. Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené?
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bechamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opepříme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. A to máme přehráté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
2: Mhm.
1: Hezký šťavnatý,
2: yeah.
1: Tvarohovo-bramborový těsto, bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: Tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť a vám i Patriku tobě.
0: Taštičky z tvarohovo-bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnají i vám. Recept Romana Pauluse najdete na pochoutkovýrok.cz, je tam také původní recept od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíc líbil vám, našim posluchačům. Půjde o sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Je 9 minut po půl čtvrté, s vámi je Český rozhlas Liberec a každé pracovní odpoledne se ptáme a zjišťujeme, co je kde nového a zajímavého, a dnešek není výjimkou. Míříme do Stráže pod Ralskem, do zdejšího turistického informačního centra. Na telefonu je jeho vedoucí paní Michaela Voříšková. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne vám přeju.
0: Kolik lidí k vám takhle přes léto přijde?
1: Musím říct, že co jsme otevřeli zámek Vantemberg, je to číslo daleko větší, provázíme již třetím rokem, pouze o víkendech, nyní jsme novinkou, ještě přidali pátky, takže nás můžete navštívit v pátek, v sobotu a neděli.
0: A s čím dalším chtějí případně poradit?
1: Turisté se ptají, kam můžou jít samozřejmě na výlet, co můžou nalézt po okolí, kde se dobře najedí, ale říkám, hlavní naší prioritou je momentálně zámek.
0: Jaké jsou tedy vaše konkrétní služby kromě zámku?
1: Tak poskytujeme ucelené informace, jsme schopní vytisknout různé dokumenty, mapičky a po případě, když potřebuje někdo poradit s něčím jiným, tak rádi poradíme.
0: Kam byste nás v okolí Stráže pozvala? Co bychom měli vidět kromě zámku?
1: Tak určitě ve Stráži pod Ralskem je ucelená cyklostezka, která má 15 kilometrů, je vhodná pro inline bruslé, kolaře a je méně náročná.
0: Zve vás paní Michaela Voříšková, vedoucí turistického informačního centra ve Stráži pod Ralskem. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Další téma pohodového odpoledne. Víte, jaký byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků, který odehráli z kraje října roku 1926. Po 100 letech se ke stejnojmennému programu vrátí. A víc si k tomu řekneme za pár minut.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 100 let uplynulo letos od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéf-dirigenta Jošky Charváta. Do nové, z té sezóny, vstoupí orchestr nejen s novým šéf-dirigentem, ale i s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako pět dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéf-dirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéf-dirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořáku v Čilově koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15krát, 16krát spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem Pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Malešek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Koukám se na hodiny, ukazují 15.54, pohodové odpoledne nám uteklo jako voda, ale na vlnách Českého rozhlasu Liberec bude pohoda a hlavně zábava i dále. Po zprávách Humoriáda a dnes s vámi bude...
1: A kde je tvůj otec?
2: Netopír.
1: Ať přiletí zítra ráno do školy.
2: On prosím ráno spí.
1: Pravda, pravda. Tak někoho požádej, aby u vás doma vyřídil, že budeš... 300 let po škole.
0: Po škole nezůstane, bude s vámi ráda Petra Černocká a my se uslyšíme po 17. hodině, kdy vám nabídneme Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. Zemědělci v Libereckém kraji dokončují žně. Městská policie ve Špindlerově mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti ve městě. Zítra bude většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě Na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být třípruh.
0: Žně v Libereckém kraji se chýlí ke konci. Sklizeno je 75% ploch obilovin a 98% ploch řepky olejky. Díky teplému počasí je letošní postup sklizně rychlejší než loni. V celé České republice zbývá zemědělcům sklidit poslední zhruba 5% ploch obilovin a 2,5% ploch řepky olejky.
3: Z údajů ministerstva zemědělství vyplývá, že současné hektarové výnosy jsou horší než loni touto dobou, a to u všech uváděných obilovin i řepky olejky. V Libereckém kraji činí průměrný výnos obilovin 5,62 tun na hektar, u řepky olejky je to pak 2,8 tun na hektar. To je více než celorepublikový průměr. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Strážníci ve Špindlerově mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřeno na represi, ale především na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. I proto městská policie seznam míst měření zveřejnila. Lotyští vojáci našli tajnou podzemní chodbu, kterou do země mohli přicházet migranti ze sousedního Běloruska. Podle lotyšské vlády jde o první takový případ. Podobné tunely se ale dřív podařilo odhalit v sousední Litvě. Podle pobaltských států se Bělorusko snaží vyvolávat na vnější hranici Evropské unie migrační krizi a podporuje příliv uprchlíků.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích až 6 a na horách 9 až 6, v údolích a kotlinách i výrazně méně. Zítra bude většinou jasno a nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna. V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. A v Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Dejte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Anenská pouť a Krajkářka, takže oni ty diváci většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká a druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočá. Ona je prostě, má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichodit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. Teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela. A ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to, ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: Hmm. A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch
1: sečernoc. Ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšim, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: jasná
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymérky. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, to by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslou

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Která?
4: Víte, pana Kopeckého, pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Peťulku.
5: Paní Petru.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím, co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný, protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. A jak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru, a vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si sála, Ježíše, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. No, tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Já jsem myslela, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
5: Jo, myslím,
3: chtěla jste vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 46, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko, to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná. Jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to capé, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Já se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: to se budu muset
3: to
5: hodně držet.
3: Jo, no, vy se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídil novýho pejska. A co, když se dožije 15 let?
3: No.
5: No tak...
3: Tak prožijete spolu krásnou dobu.
5: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakého najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Nalem, kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače, koho vybereme?
1: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
0: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
2: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k Pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení, bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá a herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické, co se stává v divadle taky tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje na koncertech většinou.

0: Opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
1: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím už moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
0: Ano.
1: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela černocká. Ale když byla opona, tak se mi to leckdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
0: A my zatím postavíme.
1: Ano, a tomu se aparaturu. Říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
0: To no, zažilo tolik, ale i herců,
1: určitě,
0: kolegů, zpěvaček.
1: Určitě, v té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
0: Ano.
1: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat v noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
0: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Černockou. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Krampol. Dobře, děkujeme. Kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod. Děkuju. Ještě jeden hlas někomu?
7: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
8: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při soulože mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je,
9: zítra ráno jedeme na výlet.
8: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pítí.
9: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
8: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
9: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla a já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Tady Marie Smědnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím
5: tady
1: nestišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa... Opři čepice! Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: Tak
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pa Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pa Mičoken. Pám, cože? No Mičoken. No pám, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezké vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená bude, nebo jenom práce.
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý,
3: no,
1: tím
3: právě.
1: Suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Muž, který v pátek v Tanvaldu zranil několik lidí, je ve vazbě. Škody způsobené vlky na hospodářských zvířatech klesají v Libereckém kraji už 2 roky po sobě. Maďarsko má nového prezidenta. Zítra bude většinou jasno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Jablonecký soud dnes poslal do vazby muže, který v pátek v Tanvaldu zranil několik lidí. Záchranáři odvezli do nemocnice 2 lidi v kritickém stavu a také dalšího zraněného. Na místě pak ošetřili ženu zasaženou slzným plynem. Podle televize CNN Prima News šlo o spor mezi majitelkou ubytovny a nájemníkem. Muže kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu spáchaného na 2 lidech. Doplnila mluvčí policie Ivana Beláková.
2: Hrozí mu 15 až 20 let odnětí svobody nebo trest výjimečný. Jablonecký okresní soud ho dnes vzal do vazby.
1: V Libereckém kraji ubývá škod způsobených vlky na stádech hospodářských zvířat. Zatímco v loni vyplatil stát zdejším chovatelům za první pololetí na náhradách téměř 1 200 000 korun, letos je to zatím 436 000. Pokles škod způsobených právě vlky je přitom patrný podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 poslední 2 roky.
3: To lze přičíst tomu, že opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. Ty ploty záchytné a podobně. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. A samozřejmě druhá věc je, že i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
1: V Jablonci nad Nisou začalo další omezení v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude až do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Omezení se dotkne i autobusových linek 105 a 101, informoval ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar. Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Péter Maďar donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána. Počasí. V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích až 6, na horách 9 až 6 a v údolích a kotlinách i výrazně méně. Zítra přes den bude většinou jasno a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na trase Liberec Turnov u obce Lažany stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. Očekávejte zdržení. V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové a omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: 4 minuty po 17. je s vámi Český rozhlas Liberec, začíná Den v kraji a o čem budeme mluvit? Na průtahu Liberce budou i v dalších 2 letech pokračovat opravy mostů. Přesto jedna dobrá zpráva, přibýt mají odbočovací pruhy pro lepší propustnost. Řekneme vám podrobnosti. Mluvit budeme také o veřejné dopravě v Jablonci nad Nisou, kde se rozšíří poptávková doprava. Kam konkrétně? Řekneme. A oddychneme si třeba na Čundru v osadě, která v Českém ráji vznikla už před 100 lety. Od mikrofonu vás zdraví Jan Holub. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 7 minut po 17. hodině s vámi Český rozhlas Liberec a tady jsou od nás události 11. srpna, připravila Iveta Bláhová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Levce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, informoval ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut. Podrobnosti už za chvíli. Více než polovina plochy vodních toků a nádrží ve správě povodí Labe je zasažena mimořádným suchem. Mohou za to vlny veder s tropickými teplotami. Nejhůř jsou na tom drobné toky ve středních a nižších plochách, které jsou buď zcela vyschlé, nebo v ní zůstávají jen zmenšující se tůně. Ve vyšších plochách je pokles průtoků znatelný ve čtvrtině případů. Podle generálního ředitele povodí Labe Mariana Šebesty ale zatím v Libereckém kraji nehrozí nedostatek pitné vody.
3: Dobrou zprávou je, že Liberecko je zásobeno, mám na mysli teď pitnou vodu, z přehrad a ty jsou víceméně plné, takže tam je vody dost.
2: Poptávkovou dopravou v Jablonci nad Nisou využilo v prvním roce téměř 6800 cestujících. Jablonecká dopravní službu spustila v loni v červenci. Na začátku jezdil elektromobil do 4 oblastí, později přidala 5. Letos v září dopravce přidá další 2. Znovu taky obnoví provoz v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde je určená zejména pro svoz dětí do školy. Jak se testovací režim osvědčil, se dozvíte v této hodině. Nové třídy v Liberecké základní škole Švermová by měly být hotové až na konci září. Bývalé bazénové haly je měla stavební firma vybudovat do konce léta. Stavbu ale zpozdily komplikace po odkrytí konstrukce bazénové vany. Zpoždění má taky zakázka na nábytek do tříd. Začátek školního roku ale změny neovlivní, jak říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: A na zahájení školního roku posun ukončení stavebních prací vliv mít nebude.
2: Do konce léta bude v Bedřichově hotová poslední část nového chodníku. Staví ho obec v zatáčce pod horskou službou. Další chodník buduje soukromý investor také kolem horské služby a k parkovišti Jizerské obecně prospěšné společnosti. Vedení obce dlouhodobě usiluje o propojení centrální části Bedřichova chodníky kvůli bezpečnosti lidí. V obci se jich v létě a především v zimě pohybují tisíce.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Atmosféra letních bouřek od Věry Martinové jasně naznačila, o čem budeme mluvit. Je před námi chladná noc, což je dobrá zpráva pro ty, kteří potřebují vyvětrat. A druhou dobrou zprávou je, že komáři mají podle meteorologů jen mírnou aktivitu. Jaká tedy bude noc a zítřek, ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. 17 hodin a 13 minut máme na telefonu Českého rozhlasu Liberec meteoroložku Kláru Bubnovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak Kláro, jaká bude noc? Naznačil jsem, že na vyvětrání bude ideální.
1: Ano, teploty poklesnou. Minima v noci čekáme mezi 11 a 8 stupni. V údolích to může být i méně. Na horách potom mezi 9 a 6. V údolích potom v těch horských údolích a kotlinách to může být výrazně méně. No a na obloze se nic měnit nebude. Nadále čekáme jasno.
0: Co zítra přes den? Bude pokračovat léto?
1: Zítřejší den bude opět slunečný, bez jakékoliv oblačnosti, ale i srážek. Zítřejší teploty do 27 stupňů, na horách potom do 23.
0: To byl tedy zítřek, ještě ve zkratce. Jaký bude vývoj počasí v dalších dnech?
1: Tak nadále by mělo být slunečno, teploty ale opět porostou, již ve čtvrtek čekáme maxima do 29 stupňů, v pátek už se budou dostávat nad hranici 30 stupňů, nejtepleji potom bude pravděpodobně v sobotu.
0: Předpovídá meteoroložka Klára Bubnová. Kláro, mimochodem, zítra máte svátek, tak si ho užijte.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou. A za chvíli další téma dne. V kraji na průtahu Libercem budou i v dalších dvou letech pokračovat opravy mostů. Přesto jedna dobrá zpráva. Přibýt mají odbočovací pruhy pro lepší prostupnost. Za chvíli podrobnosti.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a Den v kraji a potěšíme řidiče. Na průtahu Libercem by se měly objevit nové připojovací pruhy. Ředitelství silnic a dálnic si od nich slibuje plynulejší dopravu v ranních a odpoledních špičkách, hlavně u výjezdu z průmyslové zóny Sever. Kde mají pruhy vzniknout a kdy mají být uvedené do provozu? To zjišťovala naše redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Pruhy mají vzniknout v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí, tedy nad tím známým kruhovým objezdem Sněhulák. Příští rok se tam má totiž rekonstruovat most ve směru na Prahu. No a kromě toho se kvůli špatnému stavu bude přes příští rok bourat i most o kus dál, tedy v lokalitě na Letce, a stavět se tam nový. No a právě toho chce ředitelství silnic a dálnic využít k rozšíření průtahu, jak vysvětluje ředitel libereckého závodu ŘSD Jan Volmut.
2: V rámci rekonstrukce nebo výstavby tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Tam by měl být třípruh a mělo by to tomu provozu z ty průmyslové zóny ulevit.
1: V téhle chvíli už se ty nové pruhy projektují, stavit by se tedy měly v roce 2027 a 2028, přesně tak, jak jsou naplánované i opravy těch dvou mostů.
0: Jano, nechci malovat čerta na zeď. Bude už pak průtah Libercem definitivně opravený?
1: No to klidně maluj, protože nebude. Následovat pak budou ještě práce směrem na Stráž nad Nisou, jak potvrzuje ředitel Volmut.
2: Bychom měli zkompletovat povrch, kde ještě bude chybět vlastně po Stráž, po to kasíno. A tím bychom měli od tunelu hotovo vlastně až do Bílého kostela.
1: No součástí těch prací ve směru na Stráž by mělo být i doplnění veřejného osvětlení průtahu, které tam vlastně v těch to místech teďka chybí.
0: Aktuálně se na průtahu opravuje kromě mostu u Globusu i úsek od nákupního centra Nisa postjezd na Doubí, kdy mají tady práce skončit.
1: Tak u obou je termín dokončení v listopadu, tedy letos v listopadu, a navíc v tom úseku od ulice České mládeže právě po sjezdu do Doubí zmizí z průtahu i ta současná ocelová svodidla. Nově budou betonová, jak říká Jan Volmut.
2: Je to zhruba 3,5 kilometru. Vlastně odstraníme tom středovém ostrůvku tu veškerou zeleň. Ponovou s tou zelení neplánujeme a to betonové svodidlo nejenom, že má tu zádržnou schopnost, ale má i tu funkci clonění, že vlastně řidiči se protijedoucí nevidějí a neoslňují.
1: No já jenom doplním, že ta výměna svodidel i tedy s opravou úseku od toho nákupního centra Nisa nebo Nisa Podoubí přijde na 108 milionů korun.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Minuty po půl šesté míříme do veřejné dopravy. Lidé v Jablonci nad Nisou se od září dostanou poptávkovou dopravou do dalších dvou oblastí. Celkem už jich je ve městě 7. Znovu by měla začít fungovat taky poptávková doprava v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Kateřina Kubíčková, které se moderátor Aleš Mastník nejdříve zeptal, jaké oblasti bude jablonecká dopravní nově obsluhovat.
1: Od září.

0: cestujících. Poptávková doprava ve městě nahradila autobusovou linku do Lesní ulice přes Dolinu na Hutě a taky linku, která zajížděla přes Jablonecké paseky do Jindřichova. Obsluhuje i oblasti ohraničené ulicemi Dlouhá, Pražská a Nová Pražská, kam MHD vůbec nejezdila. Čtvrtou oblastí je Novoveská ulice a okolí a v listopadu ještě Jablonecká dopravní přidala oblast Dobré Vody a Petřína.
1: Kromě toho letos také přibyla oblast Rychnova u Jablonce nad Nisou, je to tak?
0: Ano, letos v červnu začala Jablonecká dopravní testovat poptávkovou dopravu v okolí Rychnova. Na rozdíl od zbylých oblastí tam ale doprava jezdí v konkrétní časy, a to ráno a pak popoledni. Slouží totiž zejména pro děti z okolí na cesty do školy a ze školy. Sváží je z Pelíkovic, Kopaniny, Klíčnova a Pulečného. První měsíc testování podle Vejnara ukázal, že je o službu zájem, a proto ji Jablonecká dopravní od září opět spustí. Chce ale jednat o tom, jak budou časy nastavené, aby mohla služba fungovat i pro ostatní obyvatele. Ještě doplním, že v Rychnově u Jablonce nad Nisou jezdí druhý z elektromobilů, který má dopravce k dispozici. Do budoucna plánuje pořídit ještě třetí vůz.
2: Den v kraji.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec a náš Den v kraji a míříme do Českého ráje. Dnes už sice není obvyklé chodit na čundry, přesto stále ještě něj najdete nějakou trampskou osadu. Osada Eletro na Hruboskalsku vznikla asi před 100 lety a letos hraje také v novém filmu Léto v Českém ráji, který nedávno dorazil do kin. Jak osada vypadá a jestli tam ještě nějací trampové chodí, to zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Když nechápeš a nerozumíš tomuto místu, nechoď sem. Nikdy nerozdělávej oheň na ohniště za chatou. Ahoj. Tak přesně tento nápis vítá trampy v trampské osadě El Toro. Osada se schovává kousek od silnice přímo na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí. Úplně nejbližším bodem, který tady najdete, tak to je údolí Žehrovky, turistický rozcestník. Od něj je to do osady nějakých 150 metrů. Hned za osadou protéká řeka Žehrovka, která ale takhle v létě je poměrně vyschlá a zarostlá, takže na koupání to tady úplně není. Na koupání ale můžete využít nedaleký věžický rybník. Trampové do El Tora už nejezdí, protože, jak jsem se dozvěděl, přístup už tam není, ale lidé, kteří pobývají tady v okolí, tak si to ještě pamatují. A jednou z těch pamětnic je paní Hana. Vy jste říkala, že jste se tam byla i docela nedávno přímo v té chatičce podívat, jak to tam vypadá.
2: Já jsem tam byla před 5 lety a opravdu je to jedna místnost s krbem, gauč tam je. No prostě jedna místnost taková zabydlená, no.
1: Tak zkusil jsem přímo u chatky vzít za kliku. Bohužel dovnitř se dostat nedá a když se tady rozhlížím, tak nikde nevidím ani klíče.
3: Pan s trampskou přezdívkou Novťa, jak dlouho jste jezdil po těch trampech?
4: Asi 40 let. Jsem jezdil jako mimo Český ráj. No to je takový moc domácí, no.
3: Jak na to vzpomínáte? Co vás na tom tehdy třeba bavilo?
4: Já pamatuju, že mě po Českém ráji naháněli STBáci, PSVB, takový ty, co pomáhali ty lesní stráži, nebo jak se tomu tenkrát říkalo. A my jsme rádi se s nima honili, tady byly zábavy, tady se tancovalo. Jo, v Českém ráji byla spousta osad, že jo. No, ale no. Já jsem tady, naposledy jsem tady potkal trampa, asi právě před těma 5 rokama, kdy jsme jeli z Malý Skály, tam z těch jeskyň, a málem jsem toho posledního trampa přejel. Že tady, nečekal jsem, že na ní narazím vůbec, jo. Kde se vzal, tu se vzal, najednou tam byl jeden tramp. No. Ještě pěkně s usárnou a šlapal někde z Malechovic ze zastávky.
1: Nový film Léto v Českém ráji sice osadu El Toro možná spopularizuje, nicméně trampové se do ní už spíš nevrátí.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dvě minuty po 6:15 míříme do světa rychlých aut. Kalendář automobilových soutěží bude pokračovat víkendovou zlínskou Barum Rally. Představí se na ní také druhý muž z červencové bohemky, Filip Mareš. Na tratích v okolí Liberce a Mladé Boleslavy sváděl souboj o vteřiny s lídrem domácího šampionátu Dominikem Stříteským. Právě s Marešem natáčel kolega Pavel Petr.
1: Co jste stihl vlastně mezi oběma závody domácího šampionátu?
2: Jednak dovolenou s rodinou, což pro mě byla po 3 letech nesmírně osvěžující záležitost a jsem strašně rád, že jsme si ten čas na to vyhradili, ale zároveň jsem pokračoval v přípravě, v tréninku svým vlastním fyzickým, protože Barumka bude, nebo každoročně bývá vrcholem sezóny, i z tohohle pohledu je to uprostřed léta, bývá tam horko, je to nejdelší závod, takže je potřeba opravdu tu formu načasovat a zároveň jsme chystali i techniku, takže kompletní revize našeho auta, zase jsme komunikovali s technikama přímo z Toyoty ve Finsku, aby jsme to auto pokud možno posunuli na ten úplně poslední možný level.
1: Barum Rally a vy, jak jde to spojit dohromady?
2: Já mám Barumku hodně rád, musím říct, že ty tratě se mi líbí, já mám obecně rád, když je to úzký, rozbitý, což ta Barumka nabízí velmi často, takže z pohledu jakoby preferencí těch tratí, já se tam vždycky těším každý rok. Už jsme tam nějakou bednu i v minulosti urvali 2., 3. místa, myslím si, že z Barumky mám, v těch posledních letech se nám tam tolik nedařilo, myslím si, že máme nějaký 5. místa a že jsme vlastně za poslední roky ani tam nedokázali vyhrát žádnou RZ-tu. Na to nejsme zvyklí, normálně jsme zvyklí na to, že se nám to daří, takže letos to pokusíme zase vrátit do těch úspěšnějších kolejí a rozhodně budeme chtít hrát prostě co největší roli v popředí těch výsledkových tabulek.
1: Co konkurence? Je to závod i seriálu Mistrovství Evropy, tak asi bude daleko větší než třeba při zmíněné Rally Bohemia.
2: Určitě jo, tak startovka už je vlastně venku, takže víme, že tam pár hodně dobrých střelců přijede. Hlavně Teemu Suninen, což je bývalý tovární jezdec Fordu Hyundai, tak vlastně teď je ve velmi dobré formě, dokáže vyhrávat závody vlastně v té naší kategorii, jak ve světě, tak v Evropě. Takže jsem zvědavý na jeho výkon a myslím si, že tam je spoustu dalších rychlých pilotů, který i třeba ty zkušenosti s tou tratí Barumky už mají. Takže si myslím, že letos by to mohl být takový dobrý mix mezi Evropanama v uvozovkách a českýma posádkama.
0: Říká automobilový jezdec Filip Mareš, natáčel s ním kolega Pavel Petr. A od sportu do kina, jak nám řekla před půl hodinou meteoroložka Klára Bubnová, v předpovědi počasí večer bude příjemný a bez deště. Letní kino si tak můžete užít v Paláci Líbek. Od 20. hodiny hrají Aristokratku ve Varu. A třeba ve Vratislavické desítce hrají od 10. večerní Nečekané léto. Tak si užijte letní večer venku.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 17.53 a takový byl den v kraji s datem 11. srpna. A co pro vás budeme sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec? Zítra v Bedřichově dokončují stavbu chodníků v zatáčce pod horskou službou a další chodníky tady přibudou. To bude jedno z našich zítřejších témat. Dalším bude anonymní a bezplatné testování na pohlavní choroby v Liberci. A zítra večer můžete sledovat částečné zatmění měsíc slunce. Zatmění můžete sledovat třeba z Ještědu. I o tom budeme zítra mluvit. I to pro vás budeme sledovat. Jan Holub se loučí, přeji klidný zbytek dne a naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vězni z Rýnovické věznice pomáhali s údržbou školky ve Vrakyslavicích nad Nisou. Nový úsek chodníků v Bedřichově bude hotový do konce léta. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Zítra bude většinou jasno a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Odsouzení z jablonecké věznice Rýnovice pomáhají o prázdninách s údržbou mateřské školy ve Vrakyslavicích nad Nisou. Informovala o tom věznice na svém webu. Minulém týdnu pracovalo ve školce pod dohledem vychovatelů celkem 8 vězňů. Pomáhali například s mytím oken, úklidem podlah nebo otíráním prachu. Na starost měli také údržbu zeleně nebo drobné opravy.
4: Odsouzení například natírali dveře a futra nebo zahradní domky. Pomáhali taky vyčistit chodníky. V závěru týdne přiváželi kamínky, pomocí kterých obnovili barevné panáky na chodníku, kteří slouží dětem na hraní. Podle věznice je pro odsouzené výpomoc ve školce smysluplnou formou zapojení do společnosti. Jejich pomoc zároveň školce usnadňuje přípravu na nový školní rok. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Do konce léta bude v Bedřichově hotová poslední část nového chodníku. Staví ho obec zatáčce pod horskou službou. Další chodník buduje soukromý investor také kolem horské služby a k parkovišti Jizerské obecně prospěšné společnosti. Vedení obce dlouhodobě usiluje o propojení centrální části Bedřichova chodníky kvůli bezpečnosti lidí. V obci se v létě a především zimě pohybují tisíce lidí.
5: Při vybudování chodníků bylo podle starosty Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj někdy obtížné nastavování jejich parametrů kvůli šířce ulic. Obci se také například nepodařilo domluvit s jednou majitelkou nemovitosti podél silnice. Na několika metrech tak chodník zatím nebude. Náklady na tuto etapu vyjdou na zhruba 6 milionů korun. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku má vyschlý přítok. Situace nenastala letos poprvé, město má proto vybudovaný vrt. Ten ale na obměnu vody nestačí, voda je tak nadprůměrně teplá. Podle posledního měření hygieniků z 5. srpna je voda ke koupání vhodná, zhoršená je ale její průhlednost. Vedení Hejnic se vzhledem k situaci rozhodlo snížit vstupné ze 40 na 10 korun. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří těm nejsušším od roku 1961, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích až 6 a na horách 9 až 6 stupňů. Zítra bude většinou jasno a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Liberci je v ulici Jungmannova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Úžasné životy.
1: František Šťastný podle Jaromíra Šída.
2: Dobrý den, jmenuji se Jaromír Šíd, jsem prezidentem Motocyklové asociace České republiky a dneska si budeme povídat o Františku Šťastným, o téhleté legendě, která patří bez pochyby k motorkám a závodění.
3: Já jsem závodil, co jsem mohl. My jsme dostali tu javu až na mistrovství světa, což nikdy předtím nebylo.
2: Byl to obrovský bouřlivák, bavič, byl to energický člověk, cílevědomý, který měl tah na branku, když to tak řeknu. Takže pro spoustu lidí byl zajímavý, to i dělá tu slávu vlastně i v tom osobním životě toho Františka.
3: Když my jsme se proboxovali k tomu, že budeme jezdit mistrovství světa, tak všichni prostě zůstali baf a říkali, co tam budete dělat, když vás tam zbijou a já nevím co. Jako nemám málo věcí, tak tuto mám spočítanou. Na stupních vítězů na mistrovství světa jsem byl já 21krát.
2: Já jsem vás dneska v rámci tohohle toho natáčení vzal sem do toho Java klubu, protože Java klub byl samozřejmě první motocyklový klub, kam já jsem vlastně zavítal a kam jsem přijel s prvním motocyklem. Takže tady si myslím, že to je taková meta toho motorkářství tady u nás v Praze a možná i v republice, kde vlastně tady ty legendy se scházely a kde si vlastně povídali o těch zážitcích z těch závodů a toho veřejného života. No a samozřejmě tady to dokresluje i v podstatě výzdoba toho Java klubu, kde tady na zdi je zmotněný František Šťastný na svý motorce při závodech. Jsou tady vlastně i ručně podepsaný jmenování a různý PFky, který tady vlastně Java klubu každý rok posílal a zanechával zde, kdy tady třeba rok 83, 85, 89, 92. Jo, takže vidíme, je tady spoustu fotografií z těch závodů, z toho života toho klubu a tak, což tady dokresluje tu vynikající atmosféru, která tady vždycky je.

0: František bydlel na Žižkově na Ohradě, kam se přestěhoval z Kochánek nad Jizerou, odkud pochází původně, takže tam se narodil. A do Java klubu to měl zhruba nějakých 500 metrů, kam chodil vlastně, kde se založil Java klub v roce 61. S tím, že jsem docházel po těch závodech, tady vlastně vyprávěl všechny ty vyprávění, který spojoval s tím, co zažil na té závodní dráze a tak dále. Takže tady vlastně trávil nějaký volný čas a patřil tady k tomu místu, tomu Žižkovu, no.
1: Já jsem totiž se sportem začínal strašně mladý, to znamená, když mě bylo 15 let. No a od té doby já jsem teda začal cyklistikou, hrál jsem hokej, dělal jsem rychlobruslení a kdeco, potom motocykly. A za tu dobu jsem, abych neříkal a nedělal nějaká velká čísla, opravdu podařilo se mi navozit domů spousty věcí, ale kolik toho bylo, to bych lhal. Opravdu nevím.
0: František Šťastný pocházel z, dá se říci, běžný rodiny, kdy jeho tatínek vlastnil první motocykl Java, na kterým on měl už jako první nehodu jako malé dítě, kdy ho tatínek vezl z poutě a někde, kde jeli přes les, tak tam to drncelo a on tím, jak byl unavený, tak se ho tatínka špatně držel, takže ho tatínek ztratil z tandemu a ve 3 letech spadnul poprvé z motocyklu. Takže v podstatě tohleto sice byla první jeho nehoda, k těm dalším nehodám se teprve dostaneme až během toho vyprávění o jeho životě, ale vlastně tohle to už bylo první seznámení s tvrdým pádem z motocyklu na zem v těch 3 letech. František Šťastný, protože byl soutěživý typ a zároveň byl i sportovně nadaný, tak na kole začal závodit dokonce v 15 letech, kdy teda se účastnil nějakých závodů do vrchu a takových těch kratších závodů. Ale právě protože ta osobnost byla postavená na tom jeho prostě závodění a rivalitě a byl takový vlastně i srandista, tak se vsadil právě třeba s Janem Veselým. To byl náš cyklistický závodník. O jeho závodní kolo u příležitosti prvního ročníku závodu Míru, který se jel z Varšavy, že teda on s ním pojede z té Varšavy ten závod Míru, kdy teda mu bylo řečeno, že nedojede, že to nemůže zvládnout, ale prostě on se kousnul a vsadil se o to kolo a ten závod Míru jel.
1: Fór byl ten, což těžko kdo pochopí dneska, že já před tou Varšavou jsem měl nejdelší závod na trati Praha Český Brod Praha. To je 25 tam, 25 zpátky. Je to 50 kilometrů. Já jsem sice ten závod vyhrál, no ale ve Varšavě přijdu na start a tam je šípka loď 198. V loďi 213 Wroclaw. A tak dále.
0: Během toho závodu Míru došlo k řadě takových úsměvných situací, kdy tedy on to úplně proklínal, říkal, že měl strašné bolesti i vlastně sezení na tom kole sedět vůbec. On byl sběračem defektů. V jedné etapě dokonce měl 6 defektů a protože v té době nebylo možné běžně takhle měnit ty kola, většinou si to měnili sami závodníci během závodu, tak protože už mu došly ty duše, tak na závěr závodu viděl dámský kolo, jak drží malá holčička u vlastně jako té tratě, tak na ní křiknul, hodil jí to svoje závodní kolo, vypůjčil si to dámské kolo a na něm asi 2 nebo 3 kilometry dojel ještě tu etapu na tom dámském kole, kdy v podstatě stále byl ještě pořád rychlejší než někteří závodníci. Takže i takové vlastně zážitky on zažíval při těch závodech.

0: pořád jsem závodil na kole a v té naší partě v Mladý Boleslavi byl nějaký Václav Vorel. Ten Vorel jezdil výborně na kole, ale když byly nějaký zatáčky nebo to bylo trošku zapeklitý, tak buď jsem ho předjel nějak, nebo jsem upad, jak to bývá. A ten Vašek si pořídil v roce 46 motocykl, udělali na tom závodní úpravy a on s tím měl závody v Trutnově. A v tom Trutnově ten Vašek byl čtvrtý. A já si říkám, no Hergot, ten Venca byl čtvrtý, já mít tu motorku, to já bych byl aspoň třetí. Tak jsem začal schánět motocykl. U nás v Benátkách byl člověk, který prostě mě prodal motocykl, taky konfiskát po Němcích, 350 DKV. Udělal jsem na tom takový závodní úpravy nějaký a s tím jsem v podstatě v roce 47 začal závodit.
1: Tady byl zase problém v tom, že během těch závodů se mohli účastnit vlastně v závodech jenom český jezdci s českýma motocyklama. To znamená, že motocykl Norton byl zahraniční značky a tomu vlastně znemožňovalo startovat. A protože samozřejmě chyběly prostředky, zázemí a všechny vlastně věci k tomu závodění, tak František se snažil pořád improvizovat, ale prostě tady je vidět ta obrovská vůle, jak byl zakousnutý. Takže ten motocykl tam, kde měl napsáno někde Norton, tak to prostě vybrousil. Přebarvil to a pojmenoval motocykl Blesk Speciál, což samozřejmě nikdo neznal. I ty zahraniční účastníci, kteří přijeli a měli ty závodní motocykly Norton, tak v podstatě se koukali, že ten motocykl je stejný, ale je to nějaký Blesk Speciál, ale zase mu tohle to prošlo, takže i na tom motocyklu on teda byl specifický tím, že byl přes 2 metry dlouhý, takže on na něm v podstatě ležel a začal na něm závodit vlastně dál a dál, kdy v podstatě začal dosáhnout prvních nějakých jakoby lepších výsledků. V rámci tohoto si ho všimli v Čezetě, kdy teda si ho pozvali do fabriky, aby tam přijeli a bylo mu slíbeno, že tam bude i nějak třeba zaměstnaný a v rámci toho bude moci jezdit na těch závodech s těma motocyklama. Tak. Když tam dojeli na místo, tak zjistili v podstatě, že ty motocykly závodní a všechno bylo rozdaný, a takže on by dostal obyčejnou dělnickou pozici, sice někde v nějaký motorárně, ale toho moc nikam jakoby neposunovalo. A když viděla paní Junková, jak je vlastně smutný, když vyšel z toho pohovoru, že vlastně se nějak to nepodařilo, tak ho naložila a odvezla ho do Javy, kde teda s ním podepsali smlouvu. A v Javě v podstatě si ho všimli v roce 1953, kdy teda se stal zajížděcím technikem a závodníkem vlastně státního podniku Java, který ho teda zaměstnal a kde spojil tu životní kariéru s touhletou značkou.
2: Letošní 6. ročník Velké ceny Československa v Brně se jel za účasti závodníků ze 16 zemí. Start třídy do 350 kubických centimetrů. Závod je hned od začátku velmi napínavý. Číslo 1 mistr sportu Šťastný se vypracovává mezi vedoucí jezdce. Od 3. kola je v čele závodníků odvážně jedoucí Šťastný. A Šťastný stále vede. Je o víc jak 2 minuty před Australanem Hintonem. A cílem projíždí Šťastný, 2. Hinton a jako 3. Havel. Nádherné vítězství Šťastného i umístění Havlovo je velkým úspěchem našich jezdců a strojů.
0: Když máte pevnou vůli, trochu štěstí, víru v něco a správnou náturu, pak se dostanete přes všechny překážky a trable. Víte, nikdy není pozdě začít znovu. Za těch 22 let, co závodím a hraju si se životem, jsem začínal znovu 7x, i po nejtěžších haváriích.
1: To je taková moje psí povaha, říkal František. A v podstatě k těm svým zraněním, kdy hned svůj první závod, který on vyhrál, tak na něj startoval z posledního místa, kdy z boxu ho museli vlastně oberlích doprovodit k motocyklu a protože tehdy se ještě motocykly roztlačovaly na startovní čáře, tak on se nechal roztlačit, protože sám by ho neroztlačil, jak byl vlastně zraněný z těch pádů a tak. No ale hned v tom závodě, přestože startoval z posledního místa, tak dokázal vyhrát a zvítězil, což bylo jeho první vítězství v sérii mistrovství republiky. On v podstatě za to svoje závodění utrpěl nějakých 33 různých zlomenin. Jednalo se o ramena, klíční kosti, nohy, většinou ty nohy měl rozdrcený, protože ten motocykl, jak letěl za ním, tak ho většinou trefil. Měl zlámaná žebra, která propíchaly plíce a tak dál. Vždycky on se samozřejmě nechal pustit co nejdřív z té nemocnice. Měl i třeba 8 měsíců v kuse sádru, s tím, že on říkal, tady já, když se někde rozbiju na cucky, tak v nemocnici mě nikdo neudrží, protože já se vždycky těším zpátky na tu motorku. A první, co vlastně dělal, tak rehabilitoval na kole, takže si na Žižkově vzal kolo a dovez si takhle víno na Zbraslav do jedné restaurace, která tam byla, a poprosil místního vrchního, že za ním každý den bude jezdit na decku vína, kterou on mu tam nalije. A z toho Žižkova ono jezdil na tu Zbraslav přes celou Prahu, aby rehabilitoval, což mu pomáhalo to kolo, a mohl se zpátky dostat do toho sedla toho motocyklu a vyrazit na další závody.
0: Já tam přilít, co to jelo, to mohlo být tak kolem 230, složím to na ucho a potom vidím bílý strop nade mnou a mluví nějakou řečí cizí. Já jsem spadl, vyndali si mě jako z křoví za 165 metrů. Já byl 3 hodiny v bezvědomí, 3 hodiny jsem byl frajer s nikým nemluvíc, jo. A proberu se ve špitále, no a tam v té nemocnici jsem byl v podstatě 3 dny. Povedlo se mně, že prostě jsem doktora přesvědčil, že už jsem fit, dostal jsem se ven, 5. den jsem byl na startu, z 85 jsem byl 4., kudy jsem jel, nevím.

0: značky Java vydržel vlastně až do konce 60. a začátku 70. let, kdy tedy odchází, kde se s Javou nějakým způsobem nedohodli. Bylo to asi dáno tím, že on jak jezdíval ty závody, tak samozřejmě na tu značku Java se tehdy potom začaly dotahovat zahraniční značky, jako byly Honda a já nevím, Suzuki a tak. A protože František viděl, že ta Java začíná v tom vývoji ztrácet, tak protože byl upřímný a byl kritikem i v některých kroků prostě té značky, no a to se samozřejmě vedení nelíbilo, takže tímhle způsobem nějakým se s Javou rozešli, kdy Franta potom pokračoval dál.
1: Já byl 19 let továrním jezdcem pražské Javy, taky když jsem dostal z Anglie pozvání na turistrofy jako veterán, tak ten dopis skončil tím, a jistě se ti daří dobře, ty komunistický milionáři. Přitom já komunistou nikdy nebyl, přestože na to makali a chtěli mě tam dostat za každou cenu. Jenomže buď jsem závodník, anebo jsem to já, ale abych se přes něco pral někam, to jsem nedoved.
0: Dostal nabídku od České televize stát se sportovním komentátorem, což mu pomohlo i jeho povaha takového lidového vypravěče, a kdy vlastně i ty znalosti toho závodního prostředí mu umožňovaly pokračovat dál v dráze sportovního komentátora motoristického, kterým se tedy stál. František Šťastný byl milovaný pro svou přátelskou a veselou povahu, byl obdivovaný, nedostižný jezdecký talent a v podstatě dá se říct o něm, že nejenom, že byl legendou, ale on tou legendou se v podstatě stal už během svého života, protože měl tisíce fanoušků a když se jeli závody třeba v tom Brně, tak se říkal, jdeme se podívat na Šťastňáka, protože takhle se mu prostě přezdívalo a věděli, že prostě nejenom jako závodník, ale i jako člověk, že prostě zábavný a pro ty lidi vždycky dělal nějakou tu zábavu, kterou očekávali od těch závodů tam a kdy si odnášeli z těch závodů nějaký zážitky, který vlastně ten František jim dával vlastně prostřednictvím tohohle toho.

0: František byl velice oblíbený v tom společenském životě mezi herci tehdejšími a zpěváky té doby, které samozřejmě hostíval na své lodi, kterou kotvil na přehradě nedaleko Prahy. A já jsem vám v rámci vlastně toho našeho natáčení přines i ukázat fotomateriál, který posloužil jako materiál pro výstavu, kterou jsme uspořádali. Jsou tady s Bohumilem Hrabalem, je tady s Efou vyfocený, je tady se Zátopkem, který právě běží závod a on běží vedle něho po chodníku a říká mu, aby přidal, že už se na něj dotahujou. Je tady spousta takových materiálů. Samozřejmě on i v rámci toho svého závodění poutal na sebe pozornost těchto lidí, kterými se obklopoval a patřil do toho veřejného života. Patřil vlastně k takovým těm předním VIP lidem tehdejší doby. No a v rámci toho, že on byl sportovně založený, to znamená, že hodně třeba bruslení, tak tam se samozřejmě potkal i s dalšíma lidma, jako byla jeho nastávající a budoucí manželka Jarmila Henningová, později teda Šťastná, kterou si pojal za manželku v roce 56 a která byla naší tehdejší krasobruslářkou a s kterou vlastně tvořili takový sportovní pár a s kterou teda prožil zbytek vlastně života, kdy děti žádný neměli a žili v podstatě takovým tím veřejným životem.
1: Nejtěžší závod pro mě byl ten, který byl nejtěžším pro všechny závodníky, kteří jezdili. To byla anglická Tourist Trophy. To je na ostrově Isle of Man, který je v Irském moři. A tu Tourist Trophy se naučit, no, to je makačka. To se nedá o tom ani povídat. Ale věděl jsem, že za mnou nebyl nikdo, kdo by z těch kluků tu Tourist Trophy dovedl. Tak jsem věděl, že když já pojedu na Tourist Trophy a budu aspoň šestej, získám jeden bod, tak jsem nadále vedoucím jezdcem této třídy v mistrovství světa.
0: On se snažil tady vyhrát, strašně toužil po tom vítězství, ale několikrát mu to vítězství v podstatě sebrala technická závada, kdy musel třeba z toho závodu odstoupit, ale podařilo se mu vyjezdit i tady druhý, třetí místo, stříbrnou trofej, kterou si odsaď odvez a musím říct, že i tady na ty lidi zapůsobil takovým dojmem, že ač tady nikdy nezvítězil, tak přesto, když vydávali publikaci v roce 67 k výročí jízdy tohoto závodu, tak Františka si zvolili na titulní stranu, což určitě potěší nejednoho motoristu českýho, protože samozřejmě jsme pyšní, že ten František nějakým způsobem tak dobře reprezentoval naší republiku Československo tehdejší a kde zanechával za sebou takovouhle stopu.
1: Mě můžou klidně říct, že dědo, kam se ženeš. Nesnažím se o to. Já si myslím, že každý je tak starý, jak sám se cítí. Já jsem třeba jezdil závody veteránů a tam jsem si vyřizoval účty s klukama, s kterýma jsem se kdysi předháněl a o mě někde prostě předjel nebo něco proved, tak jsem jim to vracel. Já jel 13krát a 13krát jsem jim nařezal. S českým motocyklem, protože já, co se někdy povedlo, tak bylo s československým motocyklem, ať to byla Java nebo Čezet.
0: František Šťastný na jednu stranu za vlastenectví v podstatě zaplatil, protože Františkovi několikrát nabízeli v rámci toho, protože ta Java samozřejmě tím vývojem zaostávala za tím zbytkem těch výrobců světových, těch motocyklů a právě to si ty motocykloví výrobci všimli si i jeho obrovského nadání, to znamená, že mu nabízeli několikrát, aby emigroval i vlastně s manželkou, že mu tam poskytnou v zahraničí dům, adekvátní plat vlastně jeho velikosti, jeho osoby, který vlastně on tady nedostával. Že jo. Slibovali mu nejlepší motocykly, s kterýma mohl dosáhnout velkých vítězství a opravdu se stát velmi úspěšným, ač jako úspěšným byl, ale ještě úspěšnější legendou vůbec prostě na tom světovém poli. Jo. Ale František, on byl prostě, dá se říct, národní hrdina, protože on jim vždycky na to odpověděl, že ale tam by nikdy neměl ty Čechy, ty svoje kluky, Žižkovský a ten Java klub a ty svoje kamarády, ke kterým se rád vrací do toho Československa právě z těch závodů, kde všude po světě prostě byl a závodil a že tohle by mu tam chybělo, protože samozřejmě ve chvíli, kdyby tam emigroval, tak do Československa už by se vrátit prostě nemohl. Takže on tohle ten úspěch svůj, dá se říct finanční nebo ekonomický, vyměnil za to, že zůstal věrným hrdým Čechem, který reprezentoval teda Československo a tuhle tu značku. Já hrála, která bohužel potom na sklonku života se mu vymstila tím, že vlastně dožívá už potom, dá se říct, v chudobě, zapomenutý tím, že během života měl spoustu těch zdravotních komplikací, to znamená, že on třeba za tu dobu, když by se sečetlo doba, po kterou byl v bezvědomí, tak by to vydalo na celý den, tak samozřejmě to se mu projevovalo potom na stáří a pokud by nebylo několika jeho vlastně osobních nějakých přátel, který ho finančně nějakým způsobem podporovali, protože jeho důchod byl úplně minimální, tak asi by vůbec nemohl existovat. Prostě asi by skončil úplně někde na ulici.
1: Oni mi našli to třeba, že mi chybí levá ledvina, tu jsme nenašli, ta někde je zatoulaná, tu nemám odoperovanou, jo. Nebo že mám na žlučníku takovýhle 3 cm šutr, tak jsem je honem chytil za ústa, říkám, mlčte, nevím o tom. Ale aby jsme našli, proč mě přestali nohy, protože já nechodil vůbec a dneska i popojdu bez berlí kousek, nemůžu jako někam jít daleko. Když někam jedu nebo jdu, tak si beru berle, protože ty mě pomůžou. Ale mohu říct, že takhle pomalinku se lepším den ze dne. Pomalinku, samozřejmě.
0: On se dočkal prvního ocenění někdy v roce 98, kdy dostal, to už samozřejmě dávno byl jako v důchodu, kdy byl oceněn granátovým odznakem Autoklubu České republiky. Získal titul zaslouženého mistra sportu, který mu byl udělen. V únoru roku 2000 získal v anketě ocenění jako motocyklový závodník století a také v roce 2008. dubna ve svých 72 letech umírá v zapomnění a v chudobě, přesto, že vlastně patřil mezi legendy i veřejného života.
2: A František jel do Farinovy zatáčky ještě odvážněji, přesněji. Už nejel pro lidi, ale pro sebe. Jel skoro ve stopách té představy, jak se vůbec má jezdit. Jen pro tu rozkoš, hvízdat si po hranici života. A osud mu taky dneska přál. Cítil to ve všech pohybech. Také diváci se vzpamatovávali a už se tak nebáli, když viděli tu jistotu. Poslední kolo jel František Šťastný takovým tunelem, údolím vyslaným z jásotu hrdel, rukou, kapesníků a všeho ostatního, čím se jen dá vyjádřit nadšení. A tak místa k sezení, jakmile se přiblížil, měnila se v místa k stání.
0: Co se týká Java klubu, tak ta legenda tady žije s námi dál. Ten František je tady všude s náma vlastně na zdech, kde nám věnoval to různý věnování. Je tady vymalovaný na motorce, přímo v závodech. Zároveň jsou tady různý artefakty té Javy. Máme tady vlastně kolegu, kamaráda tady Michala, který vlastně má vytetovaný Františka portrét na svojí levý ruce. Tak tím mě prostě zaujal ten příběh toho člověka, který se nikdy nevzdal a který prostě i přes všechny ty těžkosti a že těch těžkostí v tom životě bylo spousty, tak to mě strašně motivovalo a myslím si, že i po tolika letech je pořád důležitý na takovéhle lidi vzpomínat, připomínat si je, vyzdvihovat jejich zásluhy, ať už pro tuhletu zemi, pro naší společnost, protože legendy táhnou a dobré příklady také.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem si povídá dnes s Jiřím Ješetou, členem představenstva Českých drah a náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu. Samozřejmě hlavně o něm a o železnici. A také se ho pochopitelně zeptám na tratě právě třeba v Libereckém kraji. A čím začít? S Jiřím se známe poměrně dlouho, tak prověřím jeho paměť. Vzpomeneš si, kdy jsi poprvé v životě jel vlakem?
3: Určitě jako malé dítě. Já jsem bydlel přímo na nádraží v Chýnově, tady kousek od Tábora, a jezdili jsme vlakem samozřejmě do města nakupovat a na návštěvy a tak dále. Do Tábora, to je kousek, takže tipnul bych, že to byl takový rok 1976 nebo 7, kdy jsem se narodil. Maminka i tatínek mě vozili vláčkem od začátku.
2: Zmínil jsem, že vysíláme magazín Vlakem Libereckým krajem, tak mi nedá, abych se nezeptal, jestli si někdy při svých toukách zavítal také do Libereckého kraje, protože těch zajímavostí železničních tam je opravdu hodně.
3: Je to tak, zavítal mnohokrát, dokonce jsem skrz Liberecký kraj jel až do Polska, Tanwald, Harachov, Sklárská Poreba a dál do Wroclawi.

0: jsem si užil tu cestu, protože to je nádherná věc, nádherný prostředí, nádherná krajina, mám to tam moc rád a celkem to tam mám proježděný.
1: Jak vlastně často jsi ve vlaku, protože předpokládám, že s ohledem na tvé pracovní cesty z Tábora do Prahy je to vlastně každý den?
0: Myslím si, že ano, občas jsou dny, kdy nejsem a není to úplně klidný den pro mě, takže jsem rád samozřejmě, když cestovat můžu, hrozně mě to baví. Jezdím i služebně po celé České republice, tím, že mám na starosti všechny kraje, takže prakticky denně ano, Tábor, Praha je moje pravidelná trasa a ranní pendolín no, používám skutečně minimálně dvakrát, třikrát týdně.
1: Takže to znamená, že pendolino na trase do Budějovice zpátky je díky tobě zavedené.
0: Tak mohlo by to tak vypadat, zase tak velký vliv nemám. Vydává to ministerstvo dopravy. Samozřejmě rádi jsme jako České dráhy vyhověli, když jsme mohli. Je to vlastně unikátní věc, protože je to jediný vlak, který dokáže jezdit 200 km v hodině v České republice v běžném provozu díky vlastně stavbě tady nového koridoru z Tábora na Prahu, který Správa železnic dokončila před několika lety. Jedině naklápicí vlak dokážou využít v tom úseku Olbramovice, Votice nebo Sudoměřice, Votice. Díky tomu naklápění to rychlost 200 km v hodině.
1: Jaký to byl pocit? Byli jsme u toho oba, když to jelo tou 200 km rychlostí.
0: Ano, tak když to bylo poprvé, tak to bylo samozřejmě výjimečný pocit. Když jsme říkali, konečně máme to v České republice. Dneska, když tím člověk jezdí do práce každý den běžně, tak si říká, už je to vlastně jako normální. Ono to v tom vlaku ani nepoznáte, že to je 200 nebo 160. To se pozná spíš, tak bych řekl, zvenku, anebo na tom displeji, ale je to samozřejmě fajn, je to první kruček. Ta rychlost se samozřejmě zvyšuje a zvyšovala na železnici, bude se zvyšovat dál. Já jsme rádi, že jsme u toho mohli být.
1: Je mi jasné, že o té železnici přemýšlíš každý den, ale je okamžik, kdy si dokážeš třeba tu jízdu vlakem i vychutnat.
0: Určitě, hlavně při těch víkendových cestách. Jo. Když je to do práce, tak samozřejmě člověk se připravuje na jednání a tak dále, tak to uteče tak rychle. Ale při těch víkendových cestách, když jezdíme na různé regionální dny železnice, na parní akce a tak dále, tak si to vychutnám. Jedu přes celou republiku často a i na místa, kam nejedu normálně a ano, tam pak skutečně se kochám pohledem z okna a dám si k tomu něco dobrého, chlazenou Plzeň a dobré jídlo z jídelního vozu a užívám si tu cestu skutečně jako zákazník, jako cestující.
1: Kdybys měl možnost si třeba na den zvolit profesi na železnici, kterou bys třeba ten den chtěl vykonávat, co by to bylo, průvodčí, výpravčí nebo strojvedoucí, co bys si vybral?
0: To je hodně těžká otázka, třeba výpravčí jsem, dělal jsem to 10 let, ale v roce 2005, pak už jsem musel přestat, když přišla rodina a ta práce už nedovolila časově mi to dělat a chybí mi to, rád bych se k tomu vrátil, hrozně mě to bavilo. Ještě víc jsem chtěl jako malý dělat strojvedoucího, což jsem zase nemohl ze zdravotních důvodů kvůli očím, takže byl by to buď výpravčí nebo strojvedoucí.
1: Kromě současné železnice, jaký máš vztah k nostalgii? Vím o tobě, že hodně času věnuješ právě Bechyňce.
0: Tak ano, Bechyňce, ale věnuju i nadačnímu fondu Svět železnice, jsem tam přece dozorčí rady. České dráhy vlastně letos založili a snažíme se díky téhle aktivitě zachovat to historické dědictví, které máme. Přes 400 vozidel je už ve statusu historických vozidel, který spravujeme, ať už v našem muzeu v Lužné, anebo v Olomouci, nebo i tady v Táboře, právě ty bobinky nebo ty historické vozy. A mám k tomu blízko, snažím se to dědictví těch předků, který velmi uznávám a respektuju. Myslím si, že bez nich bychom tady ani dneska s tou moderní železnicí nebyli, tak se to snažím zachovat i pro tu budoucnost. A trošku ty děti a celou tu veřejnost trošku je edukovat k tomu, že ta železnice má svůj přínos, umí fungovat velmi jako zajímavě, efektivně, ekologicky, ekonomicky a tak dále. A že to není tak samo o sobě. Za mě je to fenomén, který se zaslouží tu péči, kterou tomu dáváme.
1: S Jiřím Ješetou si povídáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem o železnici, jeho práci náměstka generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. Za pár minut v tom budeme pokračovat.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu, je hostem dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Dokážeš si dopřát klidné léto, nebo už teď přemýšlíš třeba o přípravě nového jízdního řádu a podobně?
1: Tak ano, jízdní řád se intenzivně projednává právě v letních měsících, takže pracujeme na něm, ale léto si dopřát dokážu, nejenom ve vlacích, ale i soukromě. Ale na co se nejvíc těším letos, a je to železniční událost pro mě, tak bude cesta Orient Expressem, kterou jsem si vysnil a dostal jsem ji od mých přátel, známých a kamarádů vlastně jako dárek. A letos v říjnu, 29. října, pojedu z Benátek do Paříže i s mojí ženou Orient Expressem a na to se nejvíc těším.
0: Můžu ti závidět?
1: Budu vyprávět.
0: Rádi si poslechneme, protože to určitě bude stát za to. Dokážeš při jízdě vlakem se odprostit od té své profese, nebo když jedeš vlakem, tak to bereš jako možnost kontrolovat, jak to všechno na dráze funguje?
1: Tak ano, jsem trošku profesně postižen, máš pravdu. Kontroluju čistotu, chování a tak dále, zaměstnanců, zákazníků, jejich přání. Samozřejmě dívám se na to i profesionálně. No. Snažím se, aby jsme služby zlepšovali, aby to lidi bavilo, aby jsme rádi chodili do práce, aby s námi lidi rádi jezdili. A to není samo sebou, to se nestane jen tak, ale mám velkou radost z toho, že se nám to daří zlepšovat.
0: Několikrát do roka se potkáváme na nejrůznějších akcích a prezentacích. Jestli se nepletu, pro České drahy pracuješ od roku 1994, je to tak?
1: Ano, přesně tak, 1994, první smlouva jako výpravčí právě ve stanici Chýnov.
0: Dej se zmínit alespoň některé projekty, pod kterými jsi byl asi podepsán. Kdysi jsme se například potkávali u šachového vlaku.
1: Je to tak, šachový vlak, preventivní vlak, kinematovlak, spousta vlaků, speciální galerijní, dokonce Winton Train z Prahy do Londýna. Asi si taky budete pamatovat. Tak to byly projekty, které jsem dělal ještě v době, když jsem působil na komunikaci a na marketingu. Z těch větších obchodních nebo provozních. Věřím, že to je zavedení Railjetu do pravidelného provozu mezi Prahou a Vídní. Teď v poslední době nákup Comfortjetu a jejich nasazení nejenom do Hamburku, ale až do Kodaně, potom dolů do Rakouska. To jsou všechno velké projekty, u kterých nějakým způsobem jsem byl. Ještě pořád jsem bateriový vlaky v Moravskoslezském kraji. Byla by toho spousta, co by se tady dalo vyjmenovávat, ale i třeba aplikace Můj vlak, kterou si myslím, že jsme vybudovali nejlepší v celé Evropě železniční. Máme na ní skvělý hlasy. Byl jsem vlastně i u designu Českých drah, u toho korporátního, který dneska vznikal, nebo dneska používáme běžně, ale vznikal před 20 lety se studiem Nybrd, takže tyhle ty věci jsem všechny nějakým způsobem měl tu čest a možnost se na nich podílet.
0: Když jsem zmínil ten rok 1994, dá se říct, že to je z pozice železnice pravěk. Beru to z toho pohledu, že ta železnice se do současnosti neuvěřitelně změnila. Já sám jsem na dráze pracoval do roku 1988 a kvalita toho cestování, čistota vlaku a podobně, to je jen zlomek toho, o čem mluvím, se asi nedá s tou současností vůbec srovnat.
1: Tak byla to úplně jiná železnice než dneska. Unitární, jedna velká firma, koleje, vlaky, všechno dohromady. Sám jsem jako výpravčí nejen prodával jízdenky, ale odbavoval nákladní vozy, nejenom po České republice, ale i do zahraničí, nákladní listy a podobné věci. Vlastně dělal to jeden člověk všechno. Dneska je to několik společností různě propojených, ta doba je prostě jinde. Hodně věcí už se ovládá dálkově, digitálně, tenkrát bylo všechno prostě na ruku, závory. Dneska jsme jako jinde, posunulo se to hodně. I ta kvalita těch vlaků, klimatizace, rychlost, vybavení, komfort. Dneska už málo kdo, kromě teda těch asi výletních historických, kde rádi ty okna stáhneme a otevřeme, tak v tom vedru přece jenom jsme radši, když ta klimatizace funguje. Jsme přece jenom o kus dál. Nemyslím si, že to jde špatným směrem, ale to kouzlo té unitární železnice se z toho trošku jako vytratilo a vzpomínám na tu dobu rád.
0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, magazín Vlakem Libereckým krajem a v něm povídání s Jiřím Ješetou. Za pár minut se za ním opět vydáme.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vysílá magazín Vlakem Libereckým krajem. Dnes s Jiřím Ješetou, členem představenstva Českých drah a náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu. Za co všechno vlastně zodpovídáš ohledem na svou profesi?
1: Já mám na starosti kompletně obchod a provoz, to znamená obchodní smlouvy se všemi kraji, ministerstvem dopravy a dalšími našimi partnery, komerční dopravu. Mám na starosti vztahy se zahraničím, naše partnerství se sousedními spolupracujícími železničními správami a v tom provozu jsou to vlastně všichni strojvedoucí, průvodčí, vlakvedoucí, pokladní, celý ten provozní personál, je to téměř 11 000 lidí.
0: Potkali jsme se loni také na Národním dnu železnice v Nymburce. Letos, kdy se něco podobného uskuteční a hlavně kde to bude?
1: Tak Národní den železnice bude letos v Chebu, bude podobně velký a slavný, jako byl ten v Nymburce. Bude to 13. září. V Chebu budeme mít opět zase setkání moderních vlaků s těmi historickými a spoustu zábavního programu pro děti, takže všechny srdečně zvu.
0: Podobné akce se těší velkému zájmu fanoušků železnice, ten zájem vám asi přináší velkou radost.
1: Je to tak, protože těch fandů a přátel železnice je velká řada. Jezdí za námi z celé republiky, ať už na ty Národní dny železnice, nebo třeba sem do Tábora za Elinkou. A jsme rádi, že vlastně i ty moderní mladí lidi, i děti, že se železnice věnují, že je to baví a že za těma vláčkama jezdí a řada z nich i u nás potom zůstane a pracují pro nás.
0: České dráhy v letošním roce zase uvedly řadu novinek na trh. Co z toho tě nejvíc potěšilo? Co ti udělalo největší radost? Dá se něco vypíchnout?
1: Tak asi největší projekt je právě nasazení těch komfortjetů, těch dálkových vlaků, kterých máme vlastně 20 souprav pro 550 lidí na rychlost 230 km v hodině. Díky tomu České dráhy jsou unikátním dopravcem pro velkou část Evropy. Dokážeme z Prahy dojet až do Konaně, přes Berlín, přes Hamburg ve spolupráci s Deutsche Bahn a s dánskými dráhami. Na jich jezdíme ve spolupráci s rakouskými dráhami do Vídně, do Gracu až do Klagenfurtu po té nové rychlé trati. Jezdíme taky do Bratislavy, do Budapešti. A to je projekt, který vlastně trval 2 roky ve výrobě, 5 let s přípravou. A skutečně jsme tu úroveň mezinárodní dopravy posunuli na tu nejvyšší úroveň, která je teď v Evropě možná.
0: Něco nás čeká ještě do konce roku?
1: Čeká. Máme teď ve výrobě 15 bateriových vlaků, třeba pro Moravskoslezský kraj, kde už první 4 vlastně 2 roky jezdí. Je to velmi zajímavá věc. Ty vlaky dokáží rekuperovat, dobíjí se zbrždění, dokážou dojet na tratě, kde by se normálně muselo přestupovat, anebo jezdit motorovými vlaky zase naopak pod dráty. Je to něco, co velmi dobře funguje, jsme s tím moc spokojení a čekáme a těšíme se na nasazení těchto dalších vlaků, který pojedou například do Kopřivnice nebo do Krnova. V Kopřivnici Slovenská strela, kterou je možné díky tomu navštívit, udělat si výlety po Moravskoslezském kraji a to všechno právě díky tady přímým vlakům z Ostravy, třeba do Kopřivnice nebo do Štramberku, který by jinak jet nemohli.
0: Pojďme na závěr to trošku odlehčit. Každý z nás má nějaké své sny. Ty jsi mi jeden prozradil, který si splníš. Já ti o sobě řeknu, že bych si strašně rád pro Transsibiřskou magistrálu, což v současné době možné není. Nicméně byl jsem v konečné stanici, byl jsem ve Vladivostoku, když ještě v Praze fungoval hokejový tým Lev Praha a byli jsme s nimi na tripu leteckým, tak samozřejmě jsem musel na to nádraží dojet. Teď je mým takovým snem a příští rok bych to strašně rád zrealizoval, projet si panoramatické vlaky ve Švýcarsku. Tak je nějaký tvůj takový sen, ať už cestovatelský, o kterém jsi vlastně ve své podstatě mluvil, nebo i ten ze své pracovní pozice, co bys rád ještě zrealizoval?
1: Ty naše sny se tady potkávají, taky bych rád Švýcarsko a panoramatický vlaky. A jak jsem zmiňoval, že jsem ke svým 50. narozeninám dostal právě cestu Orient Expressem z Benátek do Paříže, tak jsem od mých bratrů dostal společnou cestu s nimi právě Glacier Expressem ve Švýcarsku. Takže i tady ten si splním letos a těším se moc na to.
0: Děkuji za zajímavé povídání, možná se tam potkáme. Tak to v magazínu Vlakem Libereckým krajem odpovídal Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Muž, který v pátek v Tanvaldu zranil několik lidí, je ve vazbě. Stavba nových tříd na základní škole Švermova se o měsíc pozdí. Sportovci v Semilech budou mít zázemí v nové budově za téměř 70 milionů korun. Zítra bude většinou jasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Jablonecký soud dnes poslal do vazby muže, který v pátek v Tanvaldu zranil několik lidí. Záchranáři odvezli do nemocnic dva lidi v kritickém stavu a také dalšího zraněného. Na místě pak ošetřili ženu zasaženou slzným plynem. Podle televize CNN Prima News šlo o spor mezi majitelkou ubytovny a nájemníkem. Muže kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu spáchaného na dvou lidech. Doplnila mluvčí policie Ivana Baláková.
3: Hrozí mu 15 až 20 let odnětí svobody nebo trest výjimečný. Jablonecký okresní soud ho dnes vzal do vazby.
2: Nové třídy v liberecké základní škole Švermová by měly být hotové až na konci září. Bývalé bazénové haly měla stavební firma vybudovat do konce léta. Stavbu ale zpozdily komplikace po odkrytí konstrukce bazénové haly. Zpoždění má taky zakázka na nábytek do tříd. Začátek školního roku ale změny neovlivní, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Škola k začátku školního roku 26-27 kapacity nenavyšuje, je tedy dostatek tříd v původních prostorách a na zahájení školního roku posun ukončení stavebních prací vliv mít nebude.
2: Semily staví u atletického stadionu a fotbalového hřiště novou budovu za téměř 70 milionů korun. Sportovci v ní budou mít kabiny, šatny a sociální zařízení. Součástí bude i restaurace. Hotová by měla být příští rok na jaře. Budova bude dvakrát větší než ta původní. Současné kabiny už nestačí poté, co město zmodernizovalo atletický stadion, informoval nezávislý místostarosta Tomáš Sábl. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně více uchazečů než dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moci v navyšování počtu studentů pokračovat.
1: Sport.
2: Hokejisté Liberce hrají na ledě Mladé Boleslavy druhé přípravné utkání a vedou 6-0.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích až 6, na horách 9 až 6 a v údolích a kotlinách i výrazně méně stupňů. Zítra bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka potrvá až do konce srpna. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Tato uzavírka potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase je tu prosba o radu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsala nám jedna z posluchaček, paní Hana Jandelová, že prosí o radu, jaký tvar má mít sloveso sázet ve třetí osobě množného čísla. Před mnoha lety ji ve škole učili, že podle tohoto vzoru slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu dlouhý tvar, jako například sázej, mají ve třetí osobě množného čísla oni sázejí. Takových sloves je prý dnes plno, ale slýchá tvar oni sází. Delší tvary úplně zmizely a ona se prostě ptá, co je správně a jestli to zkrácené je správně a jakými pravidly se máme řídit. Tak možná je to správně, špatně oni sází?
2: Je to správně už dneska. A proč? Já bych se trošičku vrátila do 90. let, když v roce 1993 vyšla zatím poslední nejnovější kodifikace pravidel českého pravopisu, kde se už právě objevily oba tvary jako správné. Takže ve třetí osobě můžeme použít buď sázejí, což bylo předtím jediné správné, anebo oni sází. A dospělo se k tomu s ohledem na běžné uživatele češtiny, kteří nejdříve v mluvených projevech, ale čím dál častěji i v písemných přestali tohle rozlišovat. Tam jde o ty dva vzory slovesné, jak naznačuje paní Jandelová, a sice vzory sázet a prosit. Sázejí, oni sázejí, pros, oni prosí. To byla taková ta pomůcka při tom, když se to člověk měl naučit rozlišovat. Máme jednak slovesa, která kolísají mezi těmito dvěma vzory a tam bylo možné občas si rozhodnout, jaký tvar bude. No a pak máme slovesa, která jednoznačně patří k tomu sázet a přesto mluvčím nepřipadalo důležité to rozlišovat. Takže vznikla podle mě situace, kterou bylo možno řešit jediným způsobem.
1: Povolit
2: a
1: to.
2: Povolit oba tvary, ano.
1: Takže říkám správně, když říkám, oni umí i oni umějí.
2: Ano, je to oboje
1: ten samý případ.
2: Možné, ano.
1: Tak doufám, že jsme vás, paní Hano, potěšili, nebo možná naopak chtěla jste, aby to bylo správně tím dlouhým tvarem, jak jste se učili, no je doba benevolentní. Děkujeme, paní magistro, za odpověď.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Příjemný večer, Lačirate Šukar Šuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Oto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Otou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že si tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Oto Bunda?
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodilo Oto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Oto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Oto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Oto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako... bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bol od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov, s ním hral aj Desider Balog alias Čekaty, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoc jim dodělat vzdělání, pomoc jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve bratrský. Tam jsem viděla, jak každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělilo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastně komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, barabizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti, tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikera utumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úlové prvky.
1: Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kůze za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka?
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma, nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kluci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kartochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutý. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: Přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což byl v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli v 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těma letěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto, já jsem se

0: tam jako moc neusiloval o nějaký... Vlastně já jsem takhle, já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavé, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
1: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s ano, kterým vlastně hrajete dodnes.
0: Ano, ale William Choka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
1: Ale William Chok je věčnej.
0: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
1: William Chok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003. Ne?
0: 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: To ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila. Proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete? Jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že žijete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschánou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoryška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
7: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
8: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: To je Eva.
4: Ano, já jsem Eva.
5: A manžel už je ve mně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
5: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
5: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležitost.
5: Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
6: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václav, jak dlouho jste spolu?
6: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
6: Ne, tady zrovna broskvina, potom dostanete broskve taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
5: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
5: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl takový špalik šunky, uříst, nasvačil a no a po té době už se si potom chodil pro ten nůž často.
5: No, bylo to tak a pamatujeme si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
7: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
6: Asi tak, no.
7: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
5: No tak jako byl mi sympatický a hlavně
8: mladej,
5: no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
7: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
5: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
7: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
6: To byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, když bylo 17, mě bylo 22, jsme se opětli starší.
7: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
6: No to jo, to jsme se scházeli a...
5: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně, takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
6: Pak jsme se nějak na chvilku nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
5: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned jako na ostro, byla malá pauza a pak už teda ne. No.
7: Kdy byla první pusa?
5: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
7: Nevzpírala jste se?
5: Jo, v pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
6: Košmaček, tak až tak nesmíjám, že si myslel, že políbení přijde do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
7: Takže jste jí musel pevně chytit, jako.
6: Tak.
7: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
6: To se mi radši neříkal.
7: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
5: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takový, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
7: Jak jste to prožíval, jak líbala Eva?
6: Asi dobře, ale já se to nějak neřešil.
5: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domluvali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dosa, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu. Já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
7: Co na to tedy maminky?
5: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no, bylo to dobře. Já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne? Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu. S manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce. Datum byl 13. června. No a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
7: Až potom jste jí to řekla?
5: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
7: Já bych nechtěl být vaše máma.
5: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mamina to jenom řekla. Pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to zna... Tak nejvíc řádila babička. Ta školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splněla... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
7: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
6: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že jsme už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou nebo to, my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže taky jsme se aspoň užili.
7: To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
6: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
8: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved, ne proved.
4: Jo, no se Světkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si becherovčičku, to já jsem měl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napolo nasazený?
4: Napůl nasazený, no, na kousek na maličko, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Já nepoznala, protože já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší a nestratil se prstínek z tahtu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vytrčeli.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka, polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý hanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, no, ale druhá večeře, my jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Minimálně, protože už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete vy, třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalil je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu bylo dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá, jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí, nebo rozdělí jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně k syn, protože já jsem dělal odjakživa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlenského, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To bylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyli proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobit něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemyslí si, že s tím sportem přestanu. A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový, a já jsem ještě dělala školu, ne. Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a... velký svaly.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.

0: Zase jsem zalehl, já jsem neviděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo, na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, vy máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
1: Měla jste strach?
2: No to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat a všech, tady já nebudu v žádném případě. No tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach, říct si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika, a ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
0: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu, prostě se nemocnice pro mě hrob.
1: A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
0: No, nedovedu si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
1: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
0: No jo.
1: Poděkoval jste jí?
0: Jo, moc krát.
2: Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
1: Václave, měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
0: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
1: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
0: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to mi ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
1: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
0: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
2: Tak já si jako nedostavit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde.
0: Nikdo.
2: Zůstat tady ty sám, nebo já sama? Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kupovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No, tak jsem ji tam trdlo odvezla, no a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem. A asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit. A... Takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil.

0: to mi mrzelo nejvíc.
1: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
0: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
1: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdá.
2: Je manželka taky.
1: Taky vám pomáhat.
2: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala. Takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Dalších 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska. To je nádherný. Aha, ještě jsou zlatý vlastně, ryť. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím u mě zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se dědí ze sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Tak, Slave,
4: to jsme dostali retrogramo. To krásné bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne. Tak jak to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
2: Ne.
3: Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře. Tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně, doprovod má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom by ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě tam ta technologie je jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem, tak snad se tam uslyšíte.
3: Snad jo.
4: Takže my děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Rádo se stalo.
0: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
4: Krátký.
5: Nakrátko ostřihaná.
3: Kdo vybíral svatební prstýnky?
5: Manžel.
4: Společně.
3: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
4: No, to je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
5: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
3: Kolik knih v životě přečet?
5: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
4: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
3: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
4: Měli jsme psa tady, šarpeje.
5: Psa.
3: Kolik hodin se u vás obědvá?
5: No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
4: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
5: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďko, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
4: No, spíš manželka mě.
3: Které domácí práce byste raději zrušila?
5: Asi to mytí nádobí.
4: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
3: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké moto nebo heslo?
5: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale.
4: Tak láska na věky.
3: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
4: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
5: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo, ale... Asi nezrovna nahatá teďko už.
3: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala? Jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
5: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
4: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo. No. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
3: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
4: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
3: On sám je dolňák nebo horňák?
5: Spíš bych řekla dolňák.
4: Dolňák.
3: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl? Když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
5: No, člověk se dívá tak jako, v těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no, si myslím.
4: Krásně.
1: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
2: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
4: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
3: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
5: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
3: No já v tom vidím právě...
4: Lepší.
3: No,
4: lepší,
3: že jo.
5: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
4: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
3: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
4: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
5: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
3: Kdo připravuje snídaní?
5: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň být než já, ale...
3: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
4: To kolo.
5: Asi to kolo.
4: To kolo. Když to byly lyže, takže v oba už teďko máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty kolo, to kolo, no.
3: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
5: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
4: Teď máme objedn na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, to kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
3: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
4: To není recept. To záleží na nich.
5: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
3: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
5: Tak on to umí.
3: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
4: Takže to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
5: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná soutota, tak jak jsem říkala, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
3: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
5: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo, že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a zdraví. No.
4: To hlavně.
3: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
5: Je to úplně jiný. Je to takový už... Kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt. Jo? No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
4: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevu v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
3: A milujete jí?
4: Určitě.
3: Milujete svého muže?
5: už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
3: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
5: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
4: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak to si to člověk musí vážit a má ho rád.
5: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým jít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci bejt s ním, tak.
3: A vy jste rád, že jí máte.
4: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostu počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být 3 pruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 000 tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Bude pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
7: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
5: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
8: To je nová značka,
2: povídal Novák.
9: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
10: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
10: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
10: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
10: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
10: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
11: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
12: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vaše papíry.
8: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
8: Kdo, prosím?
12: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
8: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
12: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
8: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
12: Pane Rotný, co to děláte?
8: Hlásím, pane strážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče, jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz.
2: Ne.
3: Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás, menec horšího, musíme pořád jenom sedět za peco? A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš, to je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. Co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jet otápkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrndnem šliovico.
2: No, vadeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co, jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí? A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zvíjání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos
4: nebudete pilně slavit. O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o spytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobek připravit na Škodilok.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ano. Ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu.
4: Jo.
5: Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že se nějak odtahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech. Aha. No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
7: Neříkej. Ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě človíčku do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Tak si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si poslouš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na Nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Václave, vysílačka.
8: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
5: Nestalo se něco?
8: Tady Vondra, chata Horská Louka.
9: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
8: Vondra, slyším.
9: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
8: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
9: A topení?
8: Jo, tak ty už to víš.
9: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
10: Vyřídím.
9: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
10: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
10: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
10: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
11: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
10: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům udaného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
10: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
10: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrůcá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.

0: Tak ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, jo, děvčicu.
2: Kamarádku ze školy.
3: Snad ne, Andělku.
2: Jo, náhoda, co?
3: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
2: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
3: Což?
2: Teda, ze začátku.
3: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
4: A kde máš tenhle, milinku?
3: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničil.
5: Nic jí nevěřte, vítám vás.
4: No, to ještě přece jenom vidím, no. Toť máš slivovicu, však jsem ji od čerešťa nosil po klopcách, aby si zvykla.
3: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě. Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
4: Zdravíme vás, mankovi.
6: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík.
4: Že já jsem se sem nedostal, byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
6: Co pak byste si s Marišou nezatancovali?
0: Kdepak, my jsme se procházeli, víc staré.
6: A porád.
0: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
5: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
2: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
5: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
7: Cože? Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
3: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z Pece? A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko. Prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj. Ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v Peci, přijela stopem.
0: Zatrápená děvčica. A až ráno?
5: No, my jsme rodina k neutání.
7: Tak prosím vás, všecko přichystejte. Uděláme si novoroční oslavu za chvíli. Já jedu pro Janu
4: tak,
7: sám.
4: Tak
3: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
4: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu a na tebe a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: Kubka rozloučit jinak než jeho Radou Dvacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek chtivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
5: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: A jak se jmenuje?
5: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se.
0: Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách. Tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu. Toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víť, taky a všem. Jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížej šachci a když máme jezera.
0: No, Barbora, jezero Most, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále a tak dále.
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo.
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No. S jedním takovým mluvíš.
1: Jíťo, jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělal na šaky, že jsem budozérem.
0: Tak to je...
1: Namakal dost.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začali ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, tak já si myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili budozerama ze vším možným, protože ničím tam neprojelo se s tím pastou tam.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal zemce teďko.
0: No. Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka ze západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě to smůžný, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušnej, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přestalo to říká brát, jako kvízo za sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak, no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě budu
1: doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, no jasně, no tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já to by taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala přes 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, ne fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Sehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. A představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku. Tak to jste si tím šťastným důchodem moc jako nespestřila život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No.
1: No, ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je dobře.
1: Když jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti, a tam se pořádali, tenkrát byli ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to
1: je fajn. Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit, ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly protože, jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat, a jinak mě to nepomohlo, šel jednou paní doktorce čeká, mě zemře.
0: Takže
1: jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala jste, neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pracovat, pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: jo.
1: Podat si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom, když jsem papař, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že? Šla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády.
0: Jasně,
1: to,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám, že ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo.
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Láskovítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že mě to, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do Cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch Cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru a jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už jsem, už to nebylo to, když jsem tam byla jenom s paní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu se mi jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90. A nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně. Tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak se držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no.
0: Mm-hmm. Takže, ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň
1: takhle. Takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, jo, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu, no.
0: Jste v důchodu, tak víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co pak?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem. Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun. Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák. Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tam kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, a za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut. A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru tu ránu, jo, že tam je zákaz přelížení.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my se byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než

0: přesně k tomu říkám.
1: Hmm. Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
0: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
1: Aha.
0: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říká klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván.
1: Mm-hmm.
0: Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Takže bydlím teďko v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec.
1: Mm-hmm.
0: Kamarádi, jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
1: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
0: No nevím, no, tady jsem byl párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popátí, no.
1: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
0: Mě to stalo 70 000, který jsem měl zkušený. Jo, takže už nemám ani korunu.
1: Hmm.
0: A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrti konec. No.
1: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba
0: jo,
1: z nějakého
0: zdraví,
1: jiného konce.
0: Mám starou, no.
1: Jo. Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
0: A děkuju.
1: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, kdo pak se nám dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oline, moc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to. Tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod. Užíváte si důchod? Vlastně jste vůbec důchodce? A nebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho.
1: A nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemám čas na sebe. Ale já to myslím fakt, že víte, včelařím.
0: Ano, krásný koníček.
1: Jeden velký koníček a zabírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl v těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, teda to přijde do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Teď jsem víkendy od čtvrtka vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se sloučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve starole, takzvané jamování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano, krása.
1: Foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci.
1: No právě. A ze soboty na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Hraní spal.
0: Tak to jste takže, dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnství stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není tam to všechno, je opravdu všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijde to každému tak, no, protože já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ty důchod se nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím, opravdu, párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
0: Jo.
1: Že to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni se vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no, tak to prostě je.
1: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Oni nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku, co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Když myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano, ano.
1: Tak mu to tak krásně řekl, ozval se mohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale důchodce zvítězí vždycky. V úvodovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetavil určitě čas.
0: Ne, jsme tak úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
1: Takže
0: svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
1: Teď ještě bych to ještě doplním, jedno, no konečně rádio, každý má nějaké, nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď, v sobotu se to slaví v Pikovicích, byly vydány nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil, bude tam 350 těch příznivců, více tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jedu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
0: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oline. To zase takhle úplně
1: ne,
0: nejde.
1: To není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
0: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak každopádně moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
1: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
0: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
1: Taky, díky moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste?
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím se polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží, no ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo? Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
0: už ne, Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost, no. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: Takže spokojená, spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma a
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde, nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: Dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim a pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného, úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak, najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu, mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda, ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy, říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej, ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měli to taky všechno pomalej.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano.
1: já už ani jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak.
1: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zas tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak,
0: dobře,
1: to pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupili do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna na prahu nového dne. Nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovíde i tak tolik. Muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolil se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc vás zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě je to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní. Protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A tak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod. Vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tím státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa. To vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovské důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já s vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Možná budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo?
1: Služit, protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat údržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám
0: 2. Tak to je ještě v dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: ano. Takže to ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase jsem byl rád, že se dovolal někdo další. To je takový hodně nečinný, když vypadne spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky, no. Když jste mě palce v řebikách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, že jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, tušnost. Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Olympik, nech to být. A dovolal se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já taky přeju krásnou noc ve studiu a všem posluchačům u rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tuško, já to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat. A potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to, tak jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pane Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi je potom poslali, tak prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýšit důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaké starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám dělat, takže důchod, no, potom zase po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, zase učení mi říká, pane Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce. No a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už plínu do dalších 10 roků, tak nevím. No a o to si musím zažádat sám, to automaticky
0: ano, mě nenavrhnou. Ano, je to takové jako navýšení důchodu, nebo to, že pracujete
1: tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám z toho, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení ty agendy, jak chlapi pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu halu. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak dobře víte? Děláte. Taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svýmu, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano, protože
0: pomůžete radou a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano, takže musím taky trošičku polivit, že
0: jo,
1: dělat. No, nemůžu to dělat až do truhly, abych, jo. Takže takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, jo, ale samozřejmě bych chodil na fušky, to už nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už je tak nejak nejde, takže jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Postu ještě všelijakého vyřizování, takže žiju tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: No, tak, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to čestí. No,
0: co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott dospívá písničku To musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období, užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová, s ní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo?
1: No. Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu a prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: jo, stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, x let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme pod.
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se.
0: A to vám není nic platný, prostě, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no dělal jsem tam 17 let.
0: No tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je ten právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál. Jo? Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu skánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano, ano, jo. Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jen ten problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam prostě to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, to legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá toho srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
0: protože ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu si takhle nějak, když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně,
1: protože
0: jasně.
1: Ty důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě, to je to asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak.
1: Ale tady jsme, no.
0: No, nic.
1: Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají ten problém, že to nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a vy se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolal také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmím být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže se musíte každý den vyjet, kromě neděle. Že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že
0: pak si dáte volno spíš.
1: Vrátám se kolem té 11. hodiny domů. A takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste zvolna. Pořád aktivní a akční, jo. Že jo? I v důchodu svém
1: jo,
0: vlastním.
1: Jo, jo. Jo, takže a jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že ale tak ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb. Ne to.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže
0: a kontakt to s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady, tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné je, přírodě, takže to tam
1: no,
0: máte.
1: No, přika sebu, že? A tak to to je takové ten a zdravé jako v přírodě, no tak to je. My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká.
0: Ne, lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo,
1: že,
0: tak, takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám, že to jako, no,

0: to je hapery byli, že, takže, takže to ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchod, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dne na den.
1: Ano, ano, ano.
0: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, takže tak je to jako ten.
1: Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo.
0: Hodně, hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
1: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
0: Ať jim zdraví vydrží a...
1: Ano, to je nejdůležitější.
0: Ať se těší, ale hýbat se.
1: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
0: Tej techniky, paní, je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč nevezme sebu telefon, ať víme, jak se na ten ale... Já nějak zastáncem nejsem tej techniky, že klídeček radši, aby nebyl na ničem závislý.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: Takže tak.
1: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
0: No, bude zatmění slunce.
1: Ano, ano, ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
0: Dobře, děkuji.
1: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok, jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu, manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré. A hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky, tentokrát úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franc k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

duši dávné ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šarm s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

vždycky místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí,

planou. Když sám se toulám pokojem, šalám s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Ve mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ano. Ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak se vás na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě co si budeme povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A sem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal dělám. Kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita? Řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktor, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne, ne,
2: jo?
3: To
2: kukadle jako zrcadla. Myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to.
2: Jako, pane doktor, ale co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tamto můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeňourek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog dr. Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám, byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť inflagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu inflagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu náhodnou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co víš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýmá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: hrové. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
6: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
6: pravdu. Já se tážu.
1: No
6: se
1: ano.
6: No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
6: na tlustou knížku. To je taková otázka, choulostivá otázka, to je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Já nevím, třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
6: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný. Zajímavý je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou. Když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za čím?
6: Manželství je... lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
6: No jo, no tak já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl. Protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
6: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jak je ten druhý.
1: Trpělivost,
6: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmím, to už zase pořád.
6: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
6: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já jsem se ptal,
6: s čím
5: začít vlastně.
6: Svoboda, tolerance,
1: humor,
6: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No, vážit si musí jeden.
6: No, a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?

0: jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo. Tady větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
1: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál,
0: no.
1: To nebylo první, kdy jste se viděli při 70 pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
0: Právě, že bych nerada takhle, kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
2: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
0: Ano.
2: Ale kdy to bylo?
1: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
0: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne, pěničníky.
2: A víš, proč se jim říká pěničník?
0: No to je mi záhadou, protože...
2: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové, z toho udělali SHčkem a my máme pěničník.
1: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
0: Já jsem si jen čmuchla.
1: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
0: Ještě, protože vidět ti větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce, tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydrželo.
1: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
0: Víš, že já už ani nepotřebuju pěničník.
1: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
0: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co bych se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku... Je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju, a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky, nad místo spolujezdce, a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese a hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.